0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Jana Bobošíková je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jana Bobošíková je novinářkou, hlavní tvář webového nebo YouTubeového kanálu, aby bylo jasno, publicistického lomeno zpravodajského, jak jsem pochopil v poslední době, a zejména kandidátka nebo lídrně kandidátky Stačilo ve Středočeském kraji v podzimních parlamentních volbách. Co byla poslední kapka, paní Bobošíková, že jste se rozhodla kandidovat?
2: Ono to, pane Veselý, vyplynulo, řekněme, z dlouholeté činnosti, aby bylo jasno. Protože, ano. My jsme si, aby bylo jasno, velmi všímali toho, jak je fragmentovaná mimoparlamentní poslanecká scéna, mimoparlamentní politická scéna. A když začaly ty velké demonstrace v září 22 na Václavském náměstí, tak jsme se zpětně podívali na výsledky voleb 2021 a tam nám došlo to, co dnes už všichni vědí, že opravdu víc než milion hlasů zůstalo mimo sněmovnu. A já nezakrývám to, že aby bylo jasno, jsme se snažili co nejvíce informovat právě o té mimoparlamentní politické scéně, co nejvíce hovořit o tom, co se děje na těch demonstracích, co se děje i v těch menších, drobných mimoparlamentních stranách, a víceméně jsme se snažili prostřednictvím i toho vysílání, i informování o tom, co se děje na této scéně, směřovat k tomu, aby se ta mimoparlamentní scéna nějakým způsobem z té fragmentace začala spojovat. Aby opravdu ty hlasy lidí, které byly slyšet jenom na tom Václaváku nebo jenom na těch demonstracích, tak aby postupně mohli získat hlas i v té poslanecké sněmovně. A z toho potom takovou cestou, kdy nejprve kandidoval náš kolega, nyní už europoslanec Dostal, který měl u nás, aby bylo jasno, svou právní džungli, kdy k nám začali chodit lidé, kteří se opravdu politicky na té mimoparlamentní scéně angažovali, jako například paní doktorka Dernerová, pan Klusáček, paní Konečná, europoslankyně, tak víceméně touto činností bych řekla, že jsme vpluli do toho proudu Stačilo.
1: Vy říkáte vlastně, že aby bylo jasno, ten YouTubeový kanál, který děláte, že to byla ta poslední kapka, když jste se dívali, jak je fragmentovaná ta scéna. Já to jenom dokončím. Řekněme, jak je rozdělená ta scéna politická. Povedlo se tedy sjednotit a dát dohromady to, co vysvětlujete, povedl se ten záměr?
2: Já si myslím, že do jisté míry ano. Já osobně mám radost, když vidím, jak Tomio Okamura dokázal na SPD nabalit mimo parlamentní politické strany. A jsem také velmi ráda, že něco podobného se, doufám, daří nebo zadařilo Danu Sterzikovi ve Stačilo.
1: Ale přesto, my co to pozorujeme zvenku a nikam nekandidujeme zatím, tak si říkáme, že tu a tam je cítit takové skřípání. Třeba vy s motoristy, SPD vůči Stačilo v mnoha případech. Čeká se stále na toho spasitele, na toho sjednotitele, nebo už tady je?
2: Já si myslím, že pro tyto volby tady sjednotitel není.
1: Není.
2: Ale myslím si, že pro tyto volby je tady společný jmenovatel. Jestli mohu to rozvést?
1: Určitě.
2: Tak jako současné strany vládní čtyřkoalice, dříve pětikoalice a někdy říkám i šestikoalice, protože v některých rozhodnutích i hnutí ANO patří do toho Fialova gengu, mají svého nejmenšího společného jmenovatele, tak si myslím, že zrovna tak parlamentní opozice v roli pana Okamury a mimo parlamentní opozice, ať už jsou to motoristé, anebo především Stačilo, tak už má taky své společné jmenovatele. A to je třeba velmi silný kritický hlas vůči Evropské unii. Takže já si myslím, že se rodí ti nejmenší společní jmenovatelé a že třeba časem dojde k tomu, neříkám v těchto volbách, ale časem dojde k tomu, o čem velmi často hovoří pan profesor Petr Drulák, který je patronem Hnutí Stačilo a který hovoří o tom, že by se měla vytvořit napříč pravicí, levicí široká vlastenecká konzervativní fronta.
1: Když vás poslouchám, je to milé, to, co říkáte. Asi s tím budou naši diváci i souhlasit. Ale vy říkáte na línii levice, pravice. Co pak je to možné?
2: Myslím si, že to je možné. V tuto chvíli vysvětlím, proč. My jsme nyní svědky toho, že nám vládne garnitura, která si říká středoprava.
1: Ona si někdy říká pravá, paní Bobošíková.
2: Nebo si říká pravá, také si říká správná, nebo nejlepší, to je jedno. Ale v rámci té pravicovosti vidíme prvky neuvěřitelného woke progresivistického levičáctví, které zasahují do řady politik té vlády nebo toho Fialova gengu, který si říká pravicový. A já si myslím, když se dívám, co se děje v Evropské unii a i když se dívám konec konců na to, co se děje po nástupu Donalda Trumpa ve Spojených státech, takže vedle pravolevého dělítka je taky zde také dělítko mezi konzervativním a progresivistickým. Chcete-li mezi konzervativním a liberálním. A je otázka, nakolik si necháme vnutit buď to takzvaná chlebová témata, na základě kterých se rozdělí ta společnost, řekněme, na pravici a levici, kdy pro levici je základem práce, pro pravici kapitál, anebo zda si necháme vnutit ta woke, progresivistická, kulturní témata, která tu společnost rozdělují v úplně jiném řezu. Na jedné straně je LGBT problematika a manželství pro všechny, na druhé straně je tradiční rodina. A to potom záleží na síle politiků, na síle médií, na síle třeba i vzdělávacích institucí a toho prostředí, které je u nás vytvořeno.
1: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
2: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause a věřili jsme tomu, že ODS je

0: především postarat sám o sebe, že bychom neměli být závislí na dotacích, že by neměli královat neziskové organizace. To je můj pohled. To je můj zhruba pohled na pravicovost. A já se ptám, jestli ještě ty naše pohledy, když říkáte, pojďme to udělat jinak, a vy se ptáte, tak jestli jsou podobné.
1: Naše pohledy jsou podobné, ale v čem je to zmatení pojmu? Vy jste pojmenoval pravicovost. Jaký vnímáte vy? My se tady bavíme ve studiu XTB, vaše televize má velký dosah, ale rozhodně třeba nemá takový dosah při vší úctě, jako mají nejrůznější proslovy Petra Fialy.
0: Určitě.
1: A Petr Fiala říká o té vládě, že je pravicová. A přitom tam vidíme stále bujnější stát, stále více dotací, stále více úředníků, stále větší zasahování do práv rodičů nebo do výuky. Neboli to nemá s pravicí, tak jak je definována činností této vlády v tomto státě. A na začátku jsme se shodli na tom, že ta vláda se definuje jako pravicová. Tak to nemá nic společného. A my jsme nyní ve zmatení pojmů. A já tady mám program Stačilo. A my samozřejmě máme v programu Stačilo to, že se bude ořezávat. Ale rozhodně ne tak, že se budou třeba zvyšovat daně těm nejslabším, jako to udělala Fialova vláda. Já nevím, jestli si úplně teďko rozumíte. Rozumíme, vy jste řekl pravicové principy. A já říkám, my žijeme v zemi, kde je vláda, která si říká, že je pravicová, ale její principy pravicové absolutně nejsou.
0: Jo, souhlasím a byl bych rád, kdybychom na chvíli třeba odložili to, co je teď, protože my se bavíme hlavně o budoucnosti, souhlasíte?
1: Jednoznačně.
0: Bavíme se o tom, jak bude vypadat třeba politika Stačilo v nejbližších měsících a letech, protože to bude ovlivňovat a formovat to, jak žijeme v naší zemi. Souhlasíte?
1: Ano.
0: A kdybychom nechali ty všechny chyby a ty pohledy, které máme podobné na to, co se děje teď stranou a ptali se na to, jak se na to díváte vy, tak se dostáváme možná k podstatě. Mohu já očekávat, že Stačilo a vy budete zastávat takové pozice, takový program v poslanecké sněmovně, který vyhoví tomu, jak svět vidím já, byť z levé strany politického spektra?
1: Já si myslím, že jednoznačně ano. My už dnes víme, kde by se ve státním rozpočtu dalo ubírat a kde by se naopak dalo přidávat těm nejpotřebnějším.
0: Dobře, a řekněte mi, jak třeba v této chvíli, jaká panuje shoda nebo neshoda uvnitř Stačilo na váš vztah k NATO? Protože já jsem teď nedávno někde s překvapením četl, že Jana Bobošíková nechce NATO. Já si říkám, ale může to být taky dezinformace. Já si pořád říkám, že NATO nám dává kus bezpečí. Si myslím já naivně, ale já jsem prostý chlapec. Jak se na to díváte vy ve Stačilo?
1: My se na to díváme ve Stačilo tak, že občané by měli mít právo si rozhodnout, zda chtějí nebo nechtějí být součástí Severoatlantické aliance. A to je první pohled.
0: A vy?
1: Já osobně se na to dívám tak, že svět se mění. Já jsem minulý týden poslouchala

stojí, počítaj, dokdy mi mé rány zhojí. Počítaj tik-tak, tik-tak, tik-tak, potichu tik-tak, tik-tak, tik-tak, nahlas tik-tak, tik-tak, tik-tak. A rány, co během dna s úsměvem rozdál čas, když bylo poledne, z rádia šeptal hlas. Potichu tik-tak, tik-tak, tik-tak, nahlas tik-tak, tik-tak, tik-tak. Tik tak, tik tak. Počítám vteřiny, každá stejně dlouhá je. Vinný i nevinný, jednou každého dostane. Mých hodin tik tak, tik tak, tik tak. Tvých hodin tik tak.

točí se postavy. Pražské orloje smějou se tik-tak, tik-tak, tik-tak, mračí se tik-tak, tik-tak, tik-tak, šklebí se tik-tak, tik-tak, tik-tak. Říkám si, seber se, prober se ze snáře, jsi student z Liberce, v znamení vodnáře, co nechce slyšet tik-tak, tik-tak.

Půlku mám za sebou. Kdo ví, kdy dobí mých hodin, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tvých hodin, tik-tak, tik-tak, tik-tak, našich hodin, tik-tak, tik-tak.

0: jsme u Hanušovic a to je instalatér Stuchlovic. Já jsem oba dva ty filmy viděl několikrát a asi mě něco uniká. Já v tom pořád neumím nic najít. Kde je chyba?
1: Já se přiznám, že já právě na tyhle ty žánry nechodím, takže já to jo, neviděl. Ale jako vím, mám povědomí o nich a jako proč na to lidi nechodí?
0: No oni na to možná i chodí, já nevím.
1: Nebo co tam nefunguje, se ptáte?
0: No když se na to dívám já, ale podotýkám, že asi, já jsem asi úplný laik, tak já nevím, jestli je tam někde pokus o smích, nebo vyvolat mě ve mně dobrou náladu, nebo jestli to má nějakou hlubokou myšlenku, asi ji má, ale pro mě teda je to moc velké umění na to, že to je velmi dobře skryto.
1: I to je možné, jako záleží, já nevím, jako co přesně autoři chtěli tím filmem, těmi filmy říct, ale asi tam nějaká myšlenka byla, a nebo i jako jenom chtěli pobavit. I takový filmy existují, kdy jako není potřeba mít nějaký hluboký téma, srdce rvoucí, a jenom prostě jako, ať se lidi jdou jako zrelaxovat do kina, jo, ať prostě vypnou na chviličku od starostí běžných a vstoupí do sálu a tam se baví, že na plátně hraje nějaký herec, známý třeba a má to hezký, jako hezkou kameru a tak.
0: Předpokládám, že u vás na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku se nějakým způsobem seznamujete se všemi různými žánry filmovými, možná od těch úplně krátkých, tedy od reklam, až po nekonečné seriály. Když by to nevyšlo s těmi komediemi, tak kam byste se uchýlil? Bavilo by vás točit seriál?
1: Víte co, já budu rád za jakoukoliv práci, když vystuduju, když budu jako hotový magister absolvent, tak já jsem otevřený všemu, co bude pro mě mít smysl. Řeknu si, není to jenom prostě nějaký strapňování se. Takže seriál může být, když bude dobře napsaný. Reklama, taky řešení. To je ta škola výhodná, že ona vlastně poskytne to komplexní vzdělání. Že prostě student, absolvent má, když dostuduje, možnost dělat vlastně cokoliv. No, takže já bych samozřejmě chtěl se primárně věnovat té hrané tvorbě, ale pokud by se hned nepodařilo, což ani nemůžu očekávat nutně, tak jsem otevřený úplně jakékoliv nabídce v televizi, ve filmu, v reklamce.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Pojďme na další téma, protože na tom jsme se oba shodli, že rozhovor, který včera vedl Xaver s prezidentem Václavem Klausem, byl velmi vydařený. Václav Klaus mimo jiné řekl, Musk strašlivě zneklidňuje evropské politiky, Putin na střed na to nemá, povinný vojenský výcvik volby nevyhraje, status umělce je směšný. Tak status umělce si odškrtneme, ten už jsme probrali. Tak co třeba povinný vojenský výcvik?
2: Já ti k tomu řeknu jednu věc. To je právě, já bych doporučoval všem, kteří neviděli ten rozhovor, aby se na něj podívali, protože je fakticky strašně dobrý. A já jsem nad tím přemýšlel, proč je dobrý. A na tyhle ty všechny otázky je těžký dávat jednoznačný a chytrý odpovědi. Jako kdo z nás ten, který vidí za roh. Prostě lidi mají tu potřebu jako vidět, jak to teda jaký bude, ale prostě, když člověk neví, no tak jako může něco říkat a ono třeba potom bude jinak a někoho jakoby navede na ten svůj interpretaci, ten potom z toho nebude šťastný, protože se bude mýlit. A já jsem si strašně jako vážil tady na tom Klausovi, že když nevěděl, nebyl si jistý, tak to tak jako řek. Tak nešel nutně do názoru, aby se snažil to vyložit. Jo. Prostě tak jako něco tak jako pustil na zem a to bylo strašně hezký. A pak jsem přemýšlel, čím to vlastně jako je to cený tím pádem, když ti nedá tu odpověď, tak je to cený tím, že on má vysoký kredit pro někoho teda, nebo pro mě určitě. A když takovýhle člověk s tak vysokým kreditem něco říká, popřípadě neodpoví tak úplně, tak pro mě je to taky odpověď. Pro mě je to vlastně, jako, že nositel významu toho, co kdo říká, není to, co říká, a jeho kredit. Že nezáleží na těch odpovědích, že někdo se štengruje, aby byla chytrá, vtipná, bojující, agresivní, ale ono, když prostě není, tak není, ale pořád ta váha té osobnosti je víc, než momentální odpověď na něco.
1: Co je vlastně špatné na tom přiznat, že na to nemám názor, nebo že zkrátka nevím, co si o tom mám myslet?
2: Protože by si měla třeba strach, že tě přestanou lidi sledovat, nebo že si řeknou, aha, on je hloupý, on je na tom stejně jako já, on taky neví, no tak co bych se na ně koukal, když mi řekne, že neví, já taky nevím, on taky neví, dejte tam příště někoho jiného, kdo ví, jo. A to já myslím, že vlastně to je násloha neustále hledat nějaký chytrý odpovědi, a neriskneme je prostě nemít. A to se mi líbilo u toho Klause, že prostě mě to vůbec nevadilo, že neměl kolikrát tak úplně jasnou odpověď, ale když ji nemá takhle člověk s takovou zkušeností, vem si, co on všechno vlastně prošel v té zemi, že on byl šéf zakládající strany, která potom vlastně provedla ty hlavní společenské změny v naší zemi, byl předseda vlády, předseda poslanecké sněmovny, dvakrát prezident.
1: Ministr financí,
2: ale ty největší funkce. A když potom on neví, jak si řeknu, super, tak já prostě si dovolím taky přepěch nevědět a počkat si.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Pane prezidente, vítám tě v XTV, již tradičně. Vidím, že jsi celý podovolené, protože jsi byl v Tatrách, viděl jsem to na sociálních sítích, dokonce jsi tam hrál na fujaru.
2: Falešně.
1: Z estetických důvodů to nechci komentovat, ale řeknu jenom, že znám lepší hráče na fujaru.
2: No, nějakého mistra světa, že? A já jsem hned druhej.
1: Dobře. No a vrátil ses domů do reality a do předvolební vřavy, protože nás čekají přesně za měsíc volby. Dnes je totiž 3., takže je to přesně za měsíc a já tím musím začít. A začnu tím, co přináší ty předvolební mítinky, ty předvolební útoky, a to je rána holí, ještě k tomu zezadu velmi zbaběle, kterou schytal Andrej Babiš. Ty jsi zažil, Miloši, v politice kdeco, a je toto věc, s kterou musí politik počítat, notabene, je-li před volbami?
2: Já jsem si vzpomněl na Maxův citát: kdokoliv sáhne po klacku, dokazuje, že mu došly ideje. To je citát z Marxovy statě o pruské cenzuře, která byla cenzurována komunistickým režimem, takže tato stať nevyšla v Marxových sebraných spisech. No, samozřejmě, že s tím musí počítat každý politik, ať je to, já nevím co, Vajíčko nebo Sobotka dostal pěstí, nebo na mě v Albertově lidi hulákali, Paroubek dostal vajíčkem a tak dál a tak dál. Je to součást politika života těžkého, jo. Samozřejmě, že to odsuzujeme, samozřejmě, že je to zbabělé. Přejeme si, aby to skončilo alespoň tímto způsobem a nikoli hůř jako u Trumpa nebo u Fica. Nehledě na to, že Amerika je zemí atentátů, jak dobře víš. No a já se na to dívám z praktického hlediska, Xavere. A sice je to test schopnosti ochranky. Pokud člověk tu ochranku samozřejmě má, ale ty příklady, které jsem ti uváděl, tak tam všude ochranka byla. Vzpomeň si na Václava Klauze v Chrastavě, kdy byl zasažen airsoftovou pistoli. Naštěstí airsoftovou, ale to nikdo neví. Jenom to, vypadá to podobně, že a výbuch, co by to mohlo být. No a ochranka vůbec nezasáhla, vůbec si toho nevšimla. No tak jsem nastupoval po něm a první, co jsem udělal jako prezident, je, že jsem vyhodil tu ochranku, respektive odmítl jsem ji převzít. Jo. Čili chci tento dlouhý monolog skončit jednou úvahou. Ptejte se ve všech těchto případech nejenom na osobu atentátníka, ale také na tom, jak schopná nebo neschopná je ochranka.
1: A ptejte se také na celkovou atmosféru ve společnosti?
2: No, tak tenhle atentátník říkal, no atentátník, útočník, říkal, já jsem to viděl včera v televizi, že bude volit buď Spolu nebo Stan, takže z toho můžeš vyvodit, že ta atmosféra ve společnosti, kterou samozřejmě vytváří především provládní média, zajímavé je, že ne ani tak sociální sítě, jako ve velké většině tištěná média. No, Seznam zprávy například a podobně. Takže z toho vyplývá, že ano, že v každém případě atmosféra ve společnosti vedla tohohle člověka i k výroku, televiznímu výroku, koho bude volit.
1: Tak Miloši, my už jsme tedy si řekli, že to ve společnosti trošku bublá, kvasí, a já mám pocit, a ptám se teď zkušeného harcovníka Miloše Zemana, jestli vidí nervozitu, nebo zkrátka, jestli vidí na té politické scéně, že někomu z těch politiků tečou, může být i tekou, že, nervy.
2: Tekou je staročeština, archaická.
1: No, ale krásný čeština. Slovo.
2: No, ano, samozřejmě, Fialovi a Rakušanovi, podívej se, ta jejich dohoda, že nikdy nepůjdou do koalice s ANO, je něco podobného, jako kdyby, řekněme, ve 43. roce Německo a Itálie prohlásili, že v žádném případě nevstoupí do koalice se spojenci. Jo? Víš, jak tehdy vypadala situace na bojištích?
1: Jasně.
2: Takže ANO je pochopitelně nechce, ani jednoho, ani druhého. A oni se v podstatě dobývají do otevřených dveří. Nikdy se nespojím s tím, kdo mě nechce. A to je jediná věta, která je v této věci relevantní.
1: Já se přesto zeptám ještě jednou, jestli jak to pozoruješ, jestli máš pocit, že někomu tečou nervy.
2: No těmhle...

0: 8,7, stačilo 8,5 a ostatní motoristé, pravda 4,9, přísaha 2,1. Já se teď chci ptát, jestli ten slavný výrok, ta slavná myšlenka, kterou my tolik slyšíme tak často, že dávejme pozor na propadlé hlasy, neboli jak máme teď pohlížet na strany, které se pohybují těsně kolem 5%. Pro férovost řeknu, že poté vyšly některé průzkumy, kde třeba motoristé mají 5,1 nebo 5,5, ale pořád je to okolo. Co ty bys radil voličům?
1: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majstrštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme 2% politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
0: Ano, 14,8 podle SANEPu, ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů.
1: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl, Xavere.
0: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do Poslanecké sněmovny. Byť pod značkou stačilo v této chvíli. Je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamuru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
1: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano. Konec konců už jsme zažili

0: Miloš Zeman je naším hostem. Pane prezidente, vítám tě v XTV, již tradičně. Vidím, že jsi celý podovolené, protože jsi byl v Tatrách, viděl jsem to na sociálních sítích, dokonce jsi tam hrál na fujaru.
1: Falešně.
0: Z estetických důvodů to nechci komentovat, ale řeknu jenom, že znám lepší hráče na fujaru.
1: No, nějakého mistra světa, že? A já jsem hned druhý.
0: Dobře. No a vrátil ses domů do reality a do předvolební vřavy, protože nás čekají přesně za měsíc volby. Dnes je totiž 3., takže je to přesně za měsíc a já tím musím začít. A začnu tím, co přináší ty předvolební meetingy, ty předvolební útoky, a to je rána holí, ještě k tomu zezadu velmi zbabile, kterou schytal Andrej Babiš. Ty jsi zažil, Miloši, v politice kdeco, a je toto věc, s kterou musí politik počítat, notabene, je-li před volbami?
1: Já jsem si vzpomněl na Maxův citát: kdokoliv sáhne po klacku, dokazuje, že mu došly ideje. To je citát z Marxovy statě o pruské cenzuře, která byla cenzurována komunistickým režimem, takže tato stať nevyšla v Marxových sebraných spisech. No, samozřejmě, že s tím musí počítat každý politik, ať je to, já nevím, co Vajíčko nebo Sobotka dostal pěstí, nebo na mě v Albertově lidi hulákali, Paroubek dostal Vajíčkem a tak dál a tak dál. Je to součást politika života těžkého, jo. Samozřejmě, že to odsuzujeme, samozřejmě, že je to zbabělé. Přejeme si, aby to skončilo alespoň tímto způsobem a nikoli hůř, jako u Trumpa nebo u Fica. Nehledě na to, že Amerika je zemí atentátů, jak dobře víš. No a já se na to dívám z praktického hlediska, Xavere. A sice je to test schopnosti ochranky. Pokud člověk tu ochranku samozřejmě má, ale ty příklady, které jsem ti uváděl, tak tam všude ochranka byla. Vzpomeň si na Václava Klauze v Chrastavě, kdy byl zasažen airsoftovou pistoli. Naštěstí airsoftovou, ale to nikdo neví. Jo, to vypadá to podobně, že a výbuch, co by to mohlo být. No a ochranka vůbec nezasáhla, vůbec si toho nevšimla. No tak jsem nastupoval po něm a první, co jsem udělal jako prezident, je, že jsem vyhodil tu ochranku, respektive odmítl jsem ji převzít. Jo. Čili chci tento dlouhý monolog skončit jednou úvahou. Ptejte se ve všech těchto případech nejenom na osobu atentátníka, ale také na tom, jak schopná nebo neschopná je ochranka.
0: A ptejte se také na celkovou atmosféru ve společnosti?
1: No, tak tenhle atentátník říkal, no atentátník, útočník, říkal, já jsem to viděl včera v televizi, že bude volit buď Spolu nebo Stan, takže z toho můžeš vyvodit, že ta atmosféra ve společnosti, kterou samozřejmě vytváří především provládní média, zajímavé je, že ne ani tak sociální sítě, jako ve velké většině tištěná média. No, Seznam Zprávy například a podobně. Takže z toho vyplývá, že ano, že v každém případě atmosféra ve společnosti vedla tohohle člověka i k výroku, televiznímu výroku, koho bude volit.
0: Tak Miloši, my už jsme tedy si řekli, že to ve společnosti trošku bublá, kvasí, A já mám pocit, a ptám se teď zkušeného harcovníka Miloše Zemana, jestli vidí nervozitu, nebo zkrátka, jestli vidí na té politické scéně, že někomu z těch politiků tečou, může být i tekou, že? Nervy.
1: Tekou je staročeština, archaická
0: čeština. No, ale krásný slovo.
1: No, ano, samozřejmě, Fialovi a Rakušanovi. Podívej se, ta jejich dohoda, že nikdy nepůjdou do koalice s ANO, je něco podobného, jako kdyby, řekněme, ve 43. roce Německo a Itálie prohlásili, že v žádném případě nevstoupí do koalice se spojenci. Jo? Víš, jak tehdy vypadala situace na bojišti?
0: Jasně.
1: Takže ANO je pochopitelně nechce, ani jednoho, ani druhého. A oni se v podstatě dobývají do otevřených dveří. Nikdy se nespojím s tím, kdo mě nechce. A to je jediná věta, která je v této věci relevantní.
0: Já se přesto zeptám ještě jednou, jestli, jak to pozoruješ, jestli máš pocit, že někomu tečou nervy.
1: No těmhle dvěma.
0: Těmhle dvěma.
1: Právě tím, že udělají tento naprosto nesmyslný výrok, který je poněkud úsměvný.
0: Miloši, agentura SANEP pravidelně pro XTV exkluzivně zpracovává průzkumy. Já tady mám jeden, který, promiň, je pravda starý 14 dnů, nebo 3 týdny, to je jedno. My budeme mít za pár dnů nový, ale o něčem vypovídá. V tom průzkumu Spolu má 15,9%, neboli už je vidět bitcoinová kauza. STAN 10,1, Babiš a jeho ANO přes 33%, Piráti 8,7, stačilo 8,5 a ostatní motoristé, pravda, 4,9, přísaha 2,1. Já se teď chci ptát, jestli ten slavný výrok, ta slavná myšlenka, kterou my tolik slyšíme tak často, že dávejme pozor na propadlé hlasy, neboli jak máme teď pohlížet na strany, které se pohybují těsně kolem 5%. Pro férovost řeknu, že poté vyšly některé průzkumy, kde třeba motoristé mají 5,1 nebo 5,5, ale pořád je to okolo. Co ty bys radil voličům?
1: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majstrštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme dvouprocentních politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
0: Ano, 14,8 podle SANEPu, ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů?
1: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl k severu.
0: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do poslanecké sněmovny. Byť pod značkou stačilo v této chvíli. Je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamuru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
1: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano. konec konců už jsme zažili několik případů, kdy po listopadové revoluci hráli komunisté svoji roli.
0: Myslíš si, že je lepší v tomto případě sklonit hlavu a vzít nějakým způsobem komunisty do hry, nebo je lepší v takovém případě držet takovéto s komunisty se nemluví a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy v případě Spolu?
1: Já si myslím, že rozumné řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě Stačilo. Vzhledem k tomu, že ve Stačilo jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych Stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je.
0: Domníváš se, Miloši, jako prognostik, že nás při volbách potká nějaké velké překvapení?
1: No, jakože někdo zemře, nebo bude zatčen,
0: ne,
1: nebo
0: jakože
1: něco podobného.
0: Někdo třeba skočí obrovským způsobem, protože, jak známo, a ty s tím máš velké zkušenosti, agentury některé věci měřit neumí. To znamená, že někteří lidé volí někoho, ale nikdy to nepřiznají. Často se to týká třeba SPD, případně teď nově i Stačilo.
1: Tak teď je otázka, co máš na mysli. Pokud máš na mysli takzvanou černou labuť, tedy něco, co někdo nikdy nečekal, a to může být úmrtí, atentát, jo, nemoc, ale také velká aféra, včetně sexuální aféry. To je všechno černá labuť, Ksavere. Ale ty teď mluvíš o něčem trochu jiném. Ty mluvíš o nepřiznaných sympatiích k nějaké politické straně. Ano, tak za celou dobu, co jsem v politice, komunisté nakonec měli na začátku až téměř 20%, jestli si vzpomínám dobře, ale v průzkumech vycházeli o polovinu míň. A tento rozdíl jsou právě ty nepřiznané sympatie. Mimochodem něco podobného měl i Sládek, republikáni. To už je tak stará vesta, že jenom my dva si na ně pamatujeme a někdo jiný. No, takže ano, těch nepřiznaných hlasů, zejména v případě výrazně radikálních stran, pro mě radikalismus není nadávka. Radikalismus je prostě druh orientace. Tak v každém případě si myslím, že i teď ty průzkumy veřejného mínění budou podobné a ty jsi sám na tomhle výzkumu prokázal oprávněnost teze, že bitcoinová aféra koalici Spolu zasáhne. A je to jediný průzkum, který to potvrzuje, všechny ostatní to popírají.
0: No, tím se dostáváme o krok dál, protože bitcoinová aféra zdaleka nekončí. A mě by zajímal, Miloši, tvůj upřímný názor na to, co se teď děje kolem ex-ministra Blažka. Mám na mysli jeho tweety, mám na mysli vyjádření paní Dekroa, mám na mysli vyjádření Petra Fialy tímto směrem. Prostě mám pocit, že bitcoiny jsou věčně zelená píseň.
1: No, tak když NCOZ, Národní centrála pro boj proti organizovanému zločinu, zahájila svoje vyšetřování, tak hned v úvodní větě uvedla podezření ze zneužití pravomoci, ne pravděpodobnosti, ale pravomoci veřejného činitele. No, na koho jiného by se to týkalo než ministra Blažka? Ale může se klidně stát, že se to nakonec vztáhne v průběhu tohoto vyšetřování i na ministra Stanjuru, protože podle všech dostupných informací o tom věděl, A ministerští úředníci ministerstva financí přitom asistovali. Takže ministr to téměř nemohl nevědět. Pokud není úplný hlupák, který neví, co se mu dělá s milionovou transakcí, u které svítí jeho lidé. Takže můj odhad je, a to může být i ta černá labuť, i když je předvídatelná, že kromě ministra Blažka do toho NCOZ zatáhne i ministra Stanjuru. Ministra financí, který mimochodem nemá ekonomické vzdělání.
0: Jo, a kolik takových je na světě?
1: Říká se, že dva, včetně jeho, ale nepatrejme raději potom, který to je, protože bychom byli velmi překvapeni.
0: Ano. Tak pojďme ještě k té bitcoinové kauze, prosím, jednu důležitou věc. To tady nezaznělo a já se asi zeptám úplně tak, jak to cítím. Mám pocit, že pánové Stanjura, Fiala, paní Dekroa, že Pavla Blažka obětovali a z toho, co oni říkají, v reakci na to, co říká on, mám pocit, že tam někde v dálce cítím tepláky.
1: Jejich nebo Blažkovi?
0: Blažkovi, bohužel.
1: Jenom Blažkovi?
0: Já ano.
1: No tak dobře, tak v každém případě už minule jsem ti řekl, že Blažek je obětovaný pěšec, zatímco Stanjura je věž, která zatím nebyla obětována. No a paní Dekroa je takovej střelec, dejme tomu.
0: No.
1: Nechci říct, že je středená, to by mě moje gentlemanství nikdy nedovolilo.
0: To tvůj jemnocit, Miloši, to by nikdy nic takového určitě neřekl, já tě myslím, znám dobře. Prosím tě, pojďme se podívat. Slovenský premiér pan Fico jednal v Číně s Vladimírem Putinem. Já jsem o tom měl včera rozpravu u kafe, snad to mohu říci, s Oskarem Krejčím, který říkal, výsledek sice bude nula, ale je potřeba to dělat. Souhlasíš s tímto?
1: Takže lidi by spolu měli mluvit, což dokázal i Trump s Putinem na Aljašce, tak to je obecná pravda. Jo? Takové uraženecké nemluvení jenom dokazuje, že nemáš dost argumentů, které bys tomu člověku, který je ti nesympatický, řekl, omlátil mu je o hlavu a třeba pak hrdě odešel středem. Jo? Ale když s ním nemluvíš, tak mu ani nemůžeš říct, co ti na něm vadí. Jo? To je první poznámka. Za druhé, tady bude daleko důležitější jednání Fica se Zelenským, protože tam, jak víš, Ukrajinci drony bombardují trasu, kam proudí na Slovensko energetické zdroje. No tak podporovat Ukrajinu a nechat si bombardovat svoje dodávky je trošku absurdní. Nehledě na to, že Slovensko má v ruce velký klacek a sice může zastavit reciproční dodávky elektřiny na Ukrajinu. A to by byl dost velký zásah. Ale opakuju znovu, lidi, ať je to Fico, Putin, si nebo kdokoliv jiný, spolu mají mluvit a mají si jasně říci, co jim na nich vadí.
0: Tuto otázku v našem pořadu konkrétně tobě položím tak už po čtvrté, po páté, ale mám pocit, že to diváci čekají. Je konec války na Ukrajině v dohledu?
1: No tak já čekám, v minulém našem rozhovoru jsem řekl takovou krátkou prognozu, že očekávám summit. K němu došlo, takže náhodou jsem se strefil. No a teď bych teda očekával dva summity, případně summit spojený v jedno. To znamená Putin-Zelenský a Putin-Zelenský a Trump. Jo? Jestli do toho Trump bude chtít zasahovat od samého počátku, a nebo se přidá až ve druhé fázi, to nevím. Zaujala mě jedna maličkost k severu. Nedávno Trump volal Borisi Orbánovi, ale zase domníval, že se s ním dohadoval o Budapešti jako o možném místě setkání tohoto summitu. Samozřejmě, že přicházejí v úvahu i jiná místa, Istanbul, Ženeva a podobně. Ale mě by docela zaujalo, kdyby se to konalo v Maďarsku.
0: Vůbec tě nechci opravovat, hned se k tomu Orbán je Viktor, nikoli Boris, jenom aby nám někdo...
1: Boris? Já jsem řekl Boris?
0: Řekl Boris, jestli jsem dobře slyšel, to si pleteš s panem Šťastným, to je úplně někdo
1: jiný. A nebo s Borisem Jelcinem, to je druhá možnost.
0: A nebo s Borisem Beckerem.
1: To už ne, já nejsem tenisový fanoušek.
0: Dobře, ještě bychom našli jiné. Dobře, ty teda vlastně nechceš říct, že tvoje prognóza je, že do Vánoc se neválčí.
1: No, moje prognóza je, že velmi pravděpodobně ty summity budou pokračovat. Jo? No a podívej se, když už se ty lidi jednou dostanou k jednacímu stolu, tak je trapný, když od toho stolu vstanou a výsledkem toho setkání není žádná dohoda. Ať už o příměří nebo rovnou mírová dohoda. Mimochodem Trump podivuhodně změnil názor. Nejdřív chtěl příměří a najednou chce mírovou dohodu. Budiš. Takže, abych to shrnul, pokud nechceš být za šaška, který nic nedokázal, tak ten summit musí skončit nějakým sdělením a v podstatě jiné sdělení než mírová dohoda nepřichází v úvahu.
0: Miloši, znáš teorii o tom, že se lidé dělí na dva druhy? Jedni mají kompas a druzí mají radar? Slyšel jsi to někdy?
1: Nikdy v životě jsem to neslyšel. A jaký je rozdíl?
0: Ten, kdo má kompas, má jasný směr a jde. Někdy přes mrtvoly, přes překážky, tu a tam si narazí ústa, zatímco ti, co mají, a ví, kam jde. A ti, co mají kompas, tak vědí, že...
1: Radar.
0: Ti, co mají radar.
1: Přeřek pro změnu ty.
0: Promiň, jsem rád, že dáváš pozor. Ano. Ti, co mají radar, se umějí věcem vyhnout, pravda, nejdou tak rychle, nejdou tak tvrdě, zpravidla. Mě by zajímalo, jestli ty seš radar nebo kompas.
1: No, já bych chtěl být radar, nevím, jestli jsem, ale chtěl bych být. Z toho prostého důvodu, že jak jsi sám řekl, tak kompas tě neukáže žádné překážky na cestě. Jo. A někdy je to minové pole, někdy je to ještě něco horšího, jo, propast třeba, do které spadneš a už se nevyhrabeš. Takže ano, rozhodně radar.
0: Bys chtěl být.
1: Bych chtěl být.
0: A já pro tebe mám tedy špatnou zprávu,
1: no.
0: Protože jsme to s autorem tady toho, té teorie rozebrali,
1: no.
0: A ty seš ukázková, nebo ukázkový případ kompasu.
1: Je to zajímavé, protože mě obvinuješ, že si nevšímám překážek na cestě a tvrdohlavě jdu za svým cílem.
0: Chceš jít, tak to je.
1: No dobře, ale když si nevšímáš překážek, tak tě ta překážka překvapí.
0: Kteří z těch dvou teorií by si myslel, že jsou úspěšnější v životě?
1: Víš, Ksevere.
0: Jednoznačně kompasáci.
1: Tak to nevím, tak v tom případě by mě to potěšilo. Ostatně díky bohu úspěšný jsem, takže to by odpovídalo. Ale některé překážky, které jsem v životě zažil, bych nechtěl zažívat podruhé.
0: Řekneš jednu?
1: Jo, samozřejmě zradu svých spolustraníků v roce 2003.
0: Takhle nemůžeme skončit. Musíme skončit něčím
1: optimistické zvolání. Takže možná, že už jsem ti to jednou říkal, ale ne, říkal jsem to Janě Bobošíkové v jejím pořadu. Musíme skončit něčím optimistickým, Takže si vybereme Šoloma Alejchema. A tam je rozhovor v knize, která se jmenuje Lazik Reutschwanz. Rozhovor dvou přátel a jeden říká druhému. Pojďme se bavit o něčem veselejším. Jak to vypadá s cholerou v Oděse?
0: Není nic horšího pro moderátora, když si chce hosta namanipulovat do něčeho konkrétního a ono to nevyjde. Protože já jsem čekal, že se rozejdeme a půjdeme dál k světlým zítřkům na poli vědeckém, nebo jak to vždycky říkáš, když cituješ toho Kunderu, protože ano, jsem to od tebe slyšel mnohokrát.
1: Ale to už jsme probírali, zatímco toho Šoloma Alejchema jsem ti myslím neříkal.
0: Neříkal, ale v tomto pořadu Kunderu taky ne. Já to znám od tebe vždycky u kafe.
1: Tak víš co, tak jestli mám minutu, tak si to řekneme. Máme minutu?
0: No jasně.
1: V 50. letech byl boj proti buržoazní genetice. A jeden staříčký profesor měl genetickou laboratoř. Konala se odborová schůze, vedená topičem Skotelným, která si odhlasovala, že genetika je buržoazní pavěda. Tato schůze ustanovila trestní komisi, vedená tím topičem a uklizečkou, která vtrhla do profesorovy genetické laboratoře. Profesor byl zrovna dovolený, tak uklizečka nejdřív sfackovala sekretářku, která jim bránila ve vstupu do laboratoře. Potom postříkali DDT mušky drozofily, zabili několik příliš tučných morčat, úctivě se vyhnuli vlčákům, kteří slintovali přesně podle pavlovovských reflexů, no a odešli vstříc dalším úspěchům na vědecké frontě. Takhle končí Milan Kundera tento popis a já občas svým přátelům, tedy především tobě, cituji tento závěr. No, někteří, kteří to neznají, se na mě nechápavě podívají a říká, kam kráčíš vstříc úspěchům na vědecké frontě.
0: Říkáš to často, když se loučíme, já si vzpomenu na před mnoha lety, když jsme vysílali od tebe z Lánského zámku Press Club, tak jak jsme tam potom seděli, ty si odříkal z hlavy celou tu stránku jako citaci a to jsem se divil několik dnů. Miloši, díky za to, že jsi přišel a těším se na příště.
1: Dneska kvůli mně jsme to trošku přetáhli, ale doufám, že diváky XTV ta kunderovská příhoda pobavila.
0: Děkuju, ahoj.
1: Ahoj.
0: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Radio Xaver najdete na play.cz.
3: Play.cz.

dost. Posloucháte Radio Xaver.

0: Iveta Strmeňová je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Iveta Strmeňová je advokátkou, specialistkou na rodinné právo mimo jiné, ale dnes bych chtěl to naše povídání věnovat tomu, čemu se odborně říká střídavá péče, protože mám pocit, když to sleduji v médiích, paní magistro, že se v tomto doba trošku změnila. A tak jako dřív to bylo spíš výjimečné, takzvaná střídavá péče o děti v okamžiku, kdy se v dobrém či zlém lidé rozvádí od stolu a lože, tak už to vypadá, že se velmi často používá ten institut střídavé péče. Máme tomu rozumět tak, že v dnešním systému justičním už je k tomu přihlíženo a tu střídavou péči dostane každý pár, který si o ně řekne?
1: Tak nedá se asi úplně říct, že to dostane každý, kdo si o ní řekne, ale i z mé praxe vidím, že je to častější, že ty tátové skutečně mají zájem o střídavou péči častěji, což já teda vítám a je mi to sympatické. A i ten sociální vývoj je takový, že skutečně ty soudy, respektive ten ústavní soud, už preferuje tu střídavou péči, že to má být primární forma péče o děti. A jenom ve výjimočných případech by ta péče neměla být střídavá, může zvolit potom ten soud jinou formu péče, ale měl by to řádně odůvodnit a skutečně by musely být nějaké objektivně důležité důvody, proč ta střídavá péče není vhodnou péči pro to nezletilé dítě. Takže ta tendence je taková, že skutečně je veliká možnost, pokud ten táta si požádá o tu střídavou nebo ta máma o střídavou péči, že ji skutečně dostane.
0: Co může být přijatelným důvodem k tomu, aby nebyla přiznána ta střídavá péče?
1: Aby nebyla přiznána, tak ono se to taky postupně vyvíjelo. Ještě, dejme tomu, v roce 2020-2021, tak bylo vícero těch důvodů ještě tolerovaných, aby nebyla ta střídavá péče. Třeba nízký věk dítěte se uváděl, nebo pracovní vytíženost toho rodiče, což už dneska není tím důvodem. A v podstatě ten ústavní soud to omezil jenom na nějaké 3-4 důvody nejdůležitější, kdy ta střídavá péče není vhodná. A to je například, když to dítě je nemocné, že skutečně by to pro něho byla velká zátěž, nebo rodič je nějak nemocný, buď psychicky, nebo nějak jinak, že by taky to nezvládal tu péči, anebo takový důvod může být nástup dítěte do prvního ročníku, což je taková etapa, kdy to pro to dítě je dost náročné, je to nový nějaký prostě pro něho milník v tom životě a pokud by ta střídavá péče měla znamenat, že to dítě bude mít dvě školy, tak se to nedoporučuje, takže tam vlastně chtějí, aby to dítě zůstalo v tom prvním ročníku v jednom místě, v jedné škole, takže tam jako dostane přednost ta škola před tou péči. Neznamená to, že se to nemůže změnit potom třeba po roce nebo další rok, když už zvykne na tu školu, naučí se tam fungovat nějak, jako už na ten režim naběhne, tak může se to potom změnit.
0: Předpokládám, že vy jako specialistka na rodinné právo jste takových rodinných uvozovkách příběhů zažila řadu, desítky, možná stovky. Jak se to vyvíjí v čase? Jde to nějak odhadnout třeba procentuálně? Před pár lety, kolik, jak často byla střídavá péče? Nebo jak je to teď?
1: Tak kdybych já měla z mé praxe, tak skutečně se to mění v čase. Jako předtím ty tátové neměli ten zájem o tu střídavou péči. Bylo to spíš tak, že fakt měli ten zájem jednou za dva týdny se stýkat s tím dítětem. A i ještě v tom roce, myslím, 2021, ta statistika byla taková, že těch 66% už třeba se dává do ty střídavé péče tím rodičům, a teda tím tátům, a stále se to zvyšuje.
0: Dá se říct obecně, že ta věc, kterou my známe pod pojmem střídavá péče, že to funguje?
1: No, funguje, pokud chtějí rodiče, aby to fungovali. Pokud chtějí, tak určitě to funguje, ale i když to jako nefunguje, protože v podstatě ta střídavá péče, tam není potřeba souhlasa rodiče toho druhého. Když nesouhlasí, tak to není důvod, aby ta střídavá péče nebyla. Takže i v těch sporech potom se potkáváme s tím, že ten druhý rodič dělá všechno pro to, aby ta střídavá péče nebyla. Takže hledá ty důvody, proč nemá být ta střídavá péče, zkouší všechny ty argumenty, se kterými se potom postupně už ten ústavní soud vypořádal. No ale když už ta střídá péče je, tak si myslím, že musí se už ten s rodič tím smířit a potom už ta střídá péče musí fungovat. Takže oni v těch kolejích už musí potom umět chodit a už když je konec toho soudu, tak ty rodiče si na to musí zvyknout a musí fungovat ty střídavé péči.
0: Když se takové partnerství rozchází takzvaně ve zlém nebo na nože, jak si říká, tak předpokládám, že to je komplikace pro to ustanovení té střídavé péče, jaké zaznívají nejčastěji argumenty.
1: Tak pokud teda budeme brát to z pohledu, že ta matka je ta, která nesouhlasí, což je nejčastější,
0: většinou
1: to tak bývá, tak a nejsou to ty nejzávažnější, nebo když bychom vzali ty nejzávažnější, to je extrém, je to nějaké domácí násilí anebo potom nějaké trestné činy voči tomu dítěti, což teda jsou ty nejzávažnější, ale pokud je to běžná rodina, kde je to jenom konflikt mezi rodičemi, tak je to ta špatná komunikace, že vlastně neumí se na ničem domluvit, neumí se domluvit na školách, neumí se domluvit na kroužcích a takový ten běžný, což si myslím, že ta komunikace je takový nástroj, kterým ta matka může manipulovat, protože když nechce komunikovat, nebude komunikovat. Jo? Když prostě si zablokuje toho otce, nebude komunikovat, tak vlastně uměle udržuje ten konflikt v té komunikaci, což je takové běžné, nebo ten nízký věk dítěte, nebo že dítě musí mít jedno stabilní prostředí, jo? A nebo tam jsou takové, že otec není schopen se o dítě starat, že se o něho nikdy nestaral, že to byla ta matka, která se starala, nebo ten argument, že matka je důležitější než otec, což ty soudy nemají rádi a dneska už ten trend takový není. Je to ta důležitost, ta rovnoprávnost, ty péči těch rodičů má být stejná.
0: Mm-hmm. Vy říkáte, teď jste použila sousloví, že soudy to nemají rádi. Co mají rádi teda soudcové, když před nimi stojí totálně rozhádaný bývalý pár, tak co oni uznají jako v uvozovkách polehčující okolnost?
1: No polehčující okolnost, když se ty rodiče snaží v průběhu toho řízení najít nějaké kompromisní řešení a domluvit se. To je účelem i toho soudu, aby ty rodiče poučil a primárně je směroval k tomu, že jde o zájem toho dítěte a nejlepším zájmu toho dítěte je, že ty rodiče se domluví. Takže tam je i může tlačit, může potom nařídit nějakou mediaci, poslat ty rodiče na nějakou přednášku a jsou ty soudy, které skutečně trvají na tom, aby ty rodiče se dohodli a k tomu je budou vést. Pokud ty rodiče se nedomluví, tak potom je to na tom soudci vyhodnotí, který z těch rodičů je ten, který vyvolává ten konflikt a může to jít k jeho tíži.
0: Co říká vaše zkušenost právě na ten problém mediace? Protože často asi před sebou vidíte dva lidi, kteří ani nemohou být v jedné místnosti, natož aby si řekli dobrý den. Tak co zmůže taková mediace?
1: No, je to taková psychologická možná pomoc pro ty rodiče, protože ten rodič, který nemá zájem o to, aby ta mediace proběhla, nebo nemá zájem na tom, aby se ty spory nějak jako vyřešily nebo uklidnily, tak skutečně to může být potom přihlíženo u toho rozhodnutí, že ten rodič je problémový a nemá zájem na ty komunikaci, takže by to mohlo potom jako jít proti tomu rodiči. Takže často se teda stává, že ten rodič jde na tu mediaci jenom proto, že ví, že to pomůže pro to rozhodnutí, ale jako náhle ten soud skončí a třeba se jim ta mediace i doporučí, aby nadále ještě chodili na tu mediaci, vyřešili si nějaké konflikty, tak už o to vůbec nemá zájem. Takže je tam vidět, že vlastně to bylo jenom pro účely toho soudu, aby na tu mediaci chodil.
0: Jak to vypadá ta mediace?
1: No, mediace vypadá tak, že je tam nějaký odborník, který se jim věnuje, rodiče se tam dostaví, řeknou každý svou, si je tam posadí a každý si řekne tu svou verzi, každý tam sdělí ty nejproblematické věci a potom s nima každou jednu tu věc mediátor rozebírá a zkusí se odstranit ten konflikt a nastavit nějaké pravidla, jak by to mohlo fungovat.
0: To je věc, u které právní zástupce bývá přítomen?
1: Může být, ale nedoporučuje se.
0: Byla jste u toho někdy?
1: Nebyla jsem, ne.
0: A mediaci jako takovou může soud nařídit nějakým výnosem, stejně jako řekněme ambulantní léčení třeba, nebo něco takového, nebo to můžeme doporučit?
1: Tak když ten ano, jako nařídí, ale jako když ten rodič tam nechce jít, tak jako samozřejmě nikdo jako nemůže donutit, aby tam šel. Jo.
0: Počkejte, když soud něco nařídí, tak rodič tam nemusí jít. Není to potom maření?
1: No, není to maření, ale bude to přičteno k jeho tíži, že vlastně tam nešel a bude se na něho hledit, jako že nemá zájem tu situaci vyřešit a nemá teda zájem ani na tom, aby ten vztah s druhým rodičem a vztah mezi dítětem fungoval.
0: Jaký nejhorší příběh z té vaší praxe vám zůstal v hlavě?
1: Nejhorší příběh? Asi takové to poslední, to jsem měla klienta, kterého jsem zastupovala, podnikatel, který byl časově hodně vytížený, rozhodl se

0: majetku spoustu žalob, takže se z toho stal fakt skutečně velmi nepříjemný proces, fyzicky, psychicky i finančně náročný pro oba ty rodiče.
1: Jak to dopadlo?
0: Dopadlo to tak, že soud s ohledem na tu judikaturu a vývoj ty sociální situace, tak jak rozhoduje ústavní soud, tak neměli jinou možnost, protože ten otec skutečně byl, měl zájem o tu péči, staral se velmi kvalitně o ty děti. Děti se vyjadrovaly v podstatě konstantně, že mají rádi oba rodiče, že chtějí být ve střídavé péči, takže nakonec odvolací soud potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně, že dítě jsou ve střídavé péči a střídají se po týdnu.
1: Ono se snad může stát, že nějaké dítě řekne, já tatínka mám raději, nebo nemám rád tatínka, nebo...
0: No stát se to
1: skoro
0: samozřejmě...
1: Skoro bych řekl, že každé dítě má rádo oba rodiče, ne?
0: Jako když ty vztahy jsou takové, jakože fungují relativně, tak určitě to dítě, jako je dítě, ono má rádo tátu i mámu. Ale může se to samozřejmě stát, ale potom je potřeba zkoumat, proč to říká. Jestli to není jenom něco, co slyší doma, třeba od ty maminky, a záleží i kolik tomu dítěti je let, jo. Jestli to nějaké malé dítě někde to slyšelo, anebo skutečně už je to třeba šestileté dítě, které už umí projevit ten názor, tak je potřeba pátrat po tom, proč takový názor má a kde se stala chyba.
1: Vy jste před chvílí zmínila konkrétní případ podnikatele a možná se nabízí ta otázka, která musí každého napadnout. Většinou ti podnikatelé pracují od nevidím do nevidím, většinou zodpovídají za nějakou velkou celou firmu nebo její část a velmi často slyšíme, že podnikatelé obětují i část toho rodinného štěstí té práci. Je to argument, který soud třeba přijímá? On si podniká, buduje firmu, tak já mu děti nedám?
0: Jako argument, to byl častý argument těch maminek, že vlastně jako argumentovali tím, že oni od malinka jsou s tím dítětem, ten táta není doma a neumí se postarat. Ale v podstatě to byla taková dohoda vlastně těch rodičů, že tak je to i běžný, že ta máma je s tím dítětem doma do těch 3 let a táta pracuje, zase on tu péči zajišťuje jinak. On zajišťuje to zázemí finanční, stará se o to, aby to dítě mělo co jíst, aby mělo kde bydlet, takže vlastně byla to dohoda těch rodičů. V okamžiku, kdy se to partnerství rozpadne, tak ta dohoda padá a musí si nastavit ty rodiče novou dohodu. Takže samozřejmě tento argument nemůže jít k tíži toho tátu, protože vlastně taková byla dohoda, že se ty rodiče dohodli a když se to rozpadne, tak ta dohoda už padá, musí si nastavit nové pravidla. Když má o tu péči zájem, tak si přizpůsobí i ten čas. Třeba tady v tom konkrétním případě ten můj klient si nastavil, že vlastně ten týden, kdy se střídali děti, tak ten týden pracoval víc a ten týden, když měl děti, tak pracoval zase míň. Že si to jako nastavil. Nemůže tam být ta diskriminace toho rodiče jenom z důvodu zaměstnání.
1: Vy jste už zmínila roli těch dětí. Ptá se soud při rozvodu a řekněme při krvavém rozvodu na názor těch dětí? Je to vůbec důležité?
0: Je to velmi důležité. To jako, kdyby se o vás rozhodovalo, s kým chcete žít nebo nechcete, tak i u těch dětí je asi důležité, jako aby ten
1: tak
0: soud...
1: Tak mě 54 let, ale je to dítě třeba, že?
0: Tak je to osobnost, nemá to být jenom objekt toho sporu, je to prostě subjekt, je to účastník, rozhoduje se o tom dítěti, takže pokud to dítě je schopno nějak formulovat ten svůj názor, tak vždy by ho ten soud měl vyslechnout, potom se už jenom zvolí ta forma, která je nejvhodnější, jestli to bude ten kolizní opatrovník, ten OSPOD, anebo to bude přímo soudkyně. Nám se teda stalo, že ta soudkyně šla třeba skutečně do školy, že rodiče nevěděli, kdy zašla do školy a přímo ve škole se toho dítěte ptala na to, jak by si to představovala. Nemůže se teda ten soud zeptat přímo, že jestli jste by s tatínkem víc nebo s maminkou, to je pro to dítě velmi náročné, ale může se ptát třeba, co dělá u tatínka, jaké mají tam koníčky s tatínkem, jestli se tam těší to samé u maminky a pokud to dítě je nadšené a to se stalo i v našem případě, řekli, že prostě u tatínka mají spoustu koníčku, že jsou tam rádi, tak ty děti, tak není důvod, proč by neměl soud tomu názoru.
1: Dobře, ale malé dítě může kdykoliv cokoliv plácnout, může. Takzvaně. A ve chvíli, kdyby se tedy přiblížilo k tomu jeho názoru, tak třeba už za 5 minut si to dítě myslí něco jiného, tak si říkám, jakou to má váhu toho soudce, že ona teda váží cestu do školy, tam předpokládám, že to asi není během výuky, takže i to dítě je asi v nekomfortní situaci, přinejmenším situaci, kterou nezná, tak jak se toto řeší?
0: No, i ta forma, že to bylo ve škole,

0: kdy to dítě jako může to být pro něho nepříjemný, že v podstatě má to takové bezpečné prostředí, které mu je narušeno, tak asi to nebyla úplně vhodná forma. Ale v tomto konkrétním případě ty děti byly vyslychané třikrát a třikrát řekli stejný názor. Takže tam už je jasné, že to dítě asi, sice byly tam i nějaké jako názory, které bylo vidno, že jsou buď teda to mají od maminky nebo od tatínka, ale to podstatné, že vždy řekli, máme rádi mámu i tátu, chceme, aby to bylo spravedlivý a chceme být u každého rodiče stejně, tak potom už není asi dál.
1: Takže toto je věc, kterou se následně potom ti rodiče dočtou třeba
0: tak,
1: i v tom rozsudku.
0: Tak. A podle toho se musou zařídit jak dál.
1: V okamžiku, kdy ta situace je ale komplikovanější, že některé ty děti bývají takzvaně naočkované, tu od matky, tu od otce, a tak to jednoznačně, jak to popisujete, vy to třeba zdaleka nemusí být. Jsou také děti, kteří říkají, já možná za tatínkem nechci z toho důvodu a třeba ta máma, nebo to naopak, mu podstrkuje tomu dítěti něco, co třeba není úplná pravda. Tak a to dítě je schopno to říct. Tak co se, jak se toto řeší?
0: No to určitě bylo i tady v tom případě, tam se spoustu řešilo takových, že přišli od maminky, měli nějaký názor, od tatínka měli nějaký názor, spoustu věcí nebyla pravda, ale ty děti jako jsou celkem chytré, oni to, pokud se ten rodič s nima baví, ten rodič jako by měl tím dětem vysvětlit, jaká je situace, co se děje, tak oni už někdy, přesně tady se stalo, že ty děti řekly, chceme, aby to bylo spravedlivé, což ty rodiče sami nebyli schopni říct, jo, že prostě, že ty děti si to nějak vyhodnotí. A myslím si, že s hodně zvolenými těmi dotazy toho soudu, což oni ví, jak se těch dětí ptá, tak z toho dítěte dostanou skutečně ten názor, jak by to dítě chtělo, nebo spíš potom můžou vychytat nějaké ty věci, které tam nejsou v pořádku a potom na tom zapracovat s těma rodičema.
1: Vy jste hovořila o situaci, kdy ten konkrétní případ trval 3 roky a dá se nějak odhadnout, jak je to v průměru taková věc, více či méně problémová, časově náročná a třeba i finančně? Kolik stojí takový průměrný rozvod a tahanice o děti?
0: No to záleží právě, jak dlouho ten soud bude trvat. Ono obecné doporučení je, aby ty řízení o děti byly co nejrychlejší z důvodu toho, aby ty děti netrpěly nebo nebyl ten tlak na ty děti tak velký. Doporučuje se, aby do 6 měsíců padl první rozsudek, což teda se nám například v tomto případě nepovedlo, protože když se to vyhrotí tak, že se rodiče neumějí dohodnout na škole a musí se podávat předběžné opatření, nedomluví se na prázdninách, zase se podává předběžné opatření a různé tady ty spory, tak se může stát, že máme rok a půl a nemáme ještě rozsudek prvního stupně. Tím pádem i ty náklady na to řízení budou vyšší, pokud se ještě řeší další spory, třeba ty trestní oznámení a další majetkové věci, tak i finančně to může být pro toho rodiče velmi náročné. Tady v těch sporech soud nepřiznává náhradu nákladu řízení, protože nelze určit, kdo je ten vítěz v tom sporu, takže si ty náklady nese každý z těch rodičů sám, takže si musí toho advokáta platit sám. Potom už záleží, jakého advokáta si zvolí, jaká tam je domluva ohledně ty odměny, ale třeba tady v tom konkrétním případě tam ty náklady, když vezmeme i ty předběžné opatření a že se to táhlo 3 roky, tak to může jít 10 tisíc, 100 tisíc.
1: Takže takového podnikatele, který si najme advokáta nebo advokátku na spor o děti, tak si musí připravit třeba 100 000.
0: Záleží přesně, kam se to vyhrotí a kam se to bude tlačit a pokud to fakt bude tak, že ještě v tom budou i další spory, tak pokud by to byl jenom spor o ty děti, tak ta částka nebude tak vysoká, ale pokud by se nám to dalo do takového extrému, že toho klienta budete zastupovat v trestních řízeních, insolvenčních řízeních, dalších žalobách o majetek, tak rozhodně určitě.
1: Má nějakou výhodu, když ty rodiče ještě předtím, než jdou před soud, se třeba na střídavé péči dohodnou a před tím soudem to deklarují, jsme dohodnutí tak a tak a my prosíme, abyste nám to jenom posvětili. Je to výhoda?
0: Je to obrovská výhoda, jednak už z toho finančního hlediska, jednak z toho psychologického hlediska, že i pro ty rodiče ten soud je velmi náročný, co se týká psychiky. A ohledně časového, když jsou rodiče domluveni na střídavé péči, přijdou už s konkrétní dohodou, tak v podstatě soud do toho vůbec nějakým způsobem extrémně nezasahuje, podívá se, jestli ta dohoda je v nejlepším zájmu nezletilého a pak jim tu dohodu schválí a tím pádem je ten soud v podstatě hned vyřešen.
1: Právnička, advokátka, která se zabývá rodinným právem, teď pozorujete tady ty různé životní příběhy, do jisté míry je i žijete, Protože musíte znát veškeré podrobnosti. Jak to zasahuje do vašeho soukromí?
0: No, zasahuje to hodně, protože hlavně tady ty rodiny sporu jsou takové, že vy jste spíše už taková součást té rodiny, se kterou to řešíte. Potkáváte se i s dětma a ten klient, když něco potřebuje, a pokud je ta situace fakt skutečně tak vyhrocená, tak se stane, že je potřeba něco řešit okamžitě nebo i o víkendu. Jo, stane se, že ten klient mi píše i o půlnoci, musíme hned teď vyřešit, protože jsem zjistil, že tam je nějaké předběžné opatření, na to máte prostě, nebo chcete podat předběžné opatření, všechno se to musí řešit ze dne na den, takže je to i pro mě hodně, hodně náročný takovýto spor.
1: Říká se, že Ševcova kobyla a Kovářova žena chodí bosy. Je to případ i váš? Nebo si víte za každých okolností v osobních věcech rady?
0: No, tak určitě tak. Já mám takový pocit, že spíš dokážu řešit ty cizí problémy, než ty svoje problémy. Že bych potřeba taky někoho, aby to za mě vyřešil.
1: Tak si připravte 100 tisíce. Jsem rád, že jste přišla. Na shledanou.
0: Děkuji vám, na shledanou.
1: Naším hostem byla Iveta Strmeňová.

0: Xaver.
1: Jak byste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa? Jak to na vás celé působilo?
2: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já jsem si to velmi užila ten pátek. Si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak
1: to chodí. A býval i za Joea Bidena v Bílém domě.
2: Býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, Trump, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska ve fik. Dneska to sluší, že měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomaci i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
1: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech, za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zase kritizován z té druhé strany, no tak chce se v Bílém domě zalíbit.
2: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
1: A má to velký význam?
2: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, jestli by nám dali víc vajíček. Jo, to už takováto diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jaksi celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiná level, to je jiná úroveň, protože zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže,
1: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
2: Já mám
1: ale
2: pocit, ale nerada bych
1: ho...
2: A tak to je zase nepochopení celé té situace, že...

nastoupí cestu. Sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když je prebit, nikomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je prebit.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Paní Karol, nový díl Za stranu a za lidi. Máte radost?
3: Mám radost, máme to za sebou, probrali jsme žraloky, pána v černém klobouku.
2: No a také, přátelé, poslechněte si to, protože se dozvíte, že se paní Karol bude mazlit s 3metrovým sumcem. No a pokud chcete slyšet Za stranu a za lidi, tak na rádiu Xaver nebo na YouTubeovém kanále Xaver Live ve zvukové podobě. A pokud patříte mezi fajn šmekry a chcete nás i s obrazem, tak to je možné pro předplatitele na xtv.cz Za stranu a za lidi, díl 83.

schovilý. Stěny budou ze zelený papriky. Uvnitř stůl z tvrdýho papíru. Do oken světlo, jak záclony natáhnu. V krbu z rušky pak sluncem zatopí.

Posloucháte Radio Xaver.

0: Radio Xaver.
1: A je to jedno úskalí, Seznam zprávy. Čína může vypnout soláry na českých střechách, ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
2: Mám, ale na to, ne na elektřinu, tak. Ale na sluní, na vodu. Na vodu. No, já když jste zařadila tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem. A
1: Tam se
2: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
1: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout, ale myslíš, no, tak až jako tak daleko by to mohlo jít?
2: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaké ty směrnice, já jsem studoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zažít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
1: Je tam jiná válka, buď v klidu.
2: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechno je propojené a soláry a hybridy a nevím co všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže ten to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. On říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
1: Bojovat musíme.
2: Ocelovýho dykobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
1: To je děsivý, ale...
2: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
1: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
2: To možná, že to je 19. století.
1: Zakázané slovo.

0: blue.
1: Radio Xaver.
2: Prostě náhle tu stojíš přímo přede mnou a já v dálce už slyším tiché zvony znít.

0: Hraje vám Radio Xaver. Hraje vám.
1: All my music.
0: Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. To je krásný den.
2: Už jsme tu zas, Xavre.
1: Už jsme tady zas. A dneska takový hezký čtvrtek, bych řekl.
2: Jo? Čím?
1: Pak venku, sluníčko.
2: Jo?
1: To vy ne, jako Ital musíte milovat.
2: Jo, a vidím, vy záříte.
1: Já zářím nad agendou.
2: Nad agendou, jo?
1: Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mm-hmm. Květen měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které přinesl tady do Jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
2: Ksever, já to nebyl.
1: A kdo to byl?
2: Já to ukrát, já jsem zloděj obyčejný.
1: A co to?
2: Já se beru, co můžu líto, mě víte.
1: A kdo řekl něco tak chytrý?
2: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
1: Hodnotář?
2: Šéf strachovky Petr Fiala, jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
1: A nechybí tam nějaký dodatek?
2: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete. Takový krédo vznešený.
1: Dneska jo.
2: Jste si jistý?
1: No tak mám to takhle v zádech.
2: To totiž nesmí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně.
1: Víte? Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno a dodatek je jak komu, jo?
2: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
1: No tak tam to je jasný.
2: Po té čtyřletce ničí Xavere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
1: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane holče, jak mají tu kampaň s tou paní herečkou.
2: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
1: I Bolek zastal. Byl.
2: Ale já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
1: Byla na Masaryčce to bylo,
2: jo? Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty. A došel bych taky.
1: No, vy jste tam byl?
2: Nebyl. Já musím pracovat.
1: Ale co jste to za reportéra?
2: Já nejsem reportér už dávno.
1: Takže ne?
2: Ne. Já musím se živit, Xavere, a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
1: Na Ukrajinu?
2: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a Fialovskou kampaň. Já
1: jste posílal hodně na tu Ukrajinu.
2: No. Víc než jsem.
1: No, a víte co? Mně to přišlo rozpačité.
2: Teď jde o všechno, ta kampaň? Mě to víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství.
1: To
2: tak
1: říká.
2: Na mě, jo. Mezi elitou.
1: No tak mezi, no.
2: Takhle to na mě působilo. Ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho jako zoufalství.
1: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. A jdou do toho, jdou do plnejch.
2: Tak já nevím, nějaký brus teda plidli.
1: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
2: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
1: Problém každé kampaně.
2: No jo, ale s takovýhle ještě, ne?
1: No, já vám můžu říct, že uklizečku v našem baráku...
2: Chytlý už chcete říct?
1: Cože?
2: Chytlý?
1: No ne, tak my tam máme novou. To jsem vám říkal.
2: Jo?
1: No a já jsem se snažil navázat kontakt a tím, že jsem teda uctivě zdravil.
2: A jak zdravíte?
1: Dobrý den. No, ale už jsme jako, je to relativně mladá paní a stěžovala si, že u nás ve výtahu někdo nalepil na stěnu výtahu nálepku Donalda Trumpa, samolepku.
2: To jste byl vy?
1: Nebyl. Já jsem takový, ale říkala, co s tím má dělat.
2: Jo?
1: No a já jsem postavíte? Říkal, teď už nic. Říkal jsem mi, teď to musíte přelepit nálepkou Petra Fialy. A ona se dívala nechápavě, jakože kdo to je a tak. A tak mávla rukou, posléze i hadrem a tím to skončilo. Ale chci říct, že teda moc lidí ještě nezasahli.
2: No, počkej, takže rezumé je, že nevěděla, že teď jde o všechno? Ještě?
1: No, tak ta nevěděla určitě. Myslím, že ani nevěděla, kdo Petr Fiala. A
2: to je ale lepší zase.
1: Znamená to, že někteří lidé se o to nezajímají.
2: To určitě.
1: Těm je jedno. Nevědí ani, kdo je Babiš třeba.
2: Vy jste mi vnuknul myšlenku. Kdybych já tak nevěděl, kdo je Petr Fiala. Víte, jak mě by se žilo?
1: Ale vy jste posedlej jim. Úplně.
2: Já vidím, co páchá.
1: Ale páchá, no tak teď rozhodneme my.
2: Voliči.
1: Občané.
2: Plebs.
1: Mluvím za náš obvod, jo. Pra 5, jako jo.
2: Za váš dům, za váš výtah.
1: Tak klidně za náš dům. Jo. A nějak rozhodneme. A buď to se tady ukáže, že občané chtějí tady tu katastrofu, mm-hmm. anebo že nechtějí. A já jsem z toho celkem nervózní.
2: No já taky. A vy agitujete v domě?
1: Já agituju hodně.
2: A děláte výlep poctivě?
1: No tak u nás je to teď složitý. Nejde dělat výlep, u nás se rekonstruuje.
2: A.
1: Část baráku, takže máme jenom půlku parkoviště k dispozici a poctivý ukrát.

0: Bojíte se.
1: Někde hluboko uvnitř se bojím, jak se říká.
0: No. No, no, no, no, no. A já jsem vám dnes chtěl přinést, ukázat truhlík. Jak nám vyrostla nenávist.
1: Roste?
0: Nebo co jsme to sázeli?
1: No určitě nenávist taky.
0: Strach?
1: Ale strach a nenávist
0: je rostou. Strach už je takhle vysoký.
1: No?
0: Ta kopřiva nějaká, nebo co to je. A myslím, že to svědčí o tom, že jsme jako dobří hospodáři.
1: No počkejte, co my jenom? Víte, jak nám vyrost tady v Česku strach?
0: To nevím.
1: 54% Čechů se bojí víc Fialy než Putina. To je z průzkumu STEMu a teď si představte, víte, kdo si to zadal?
0: To není možný.
1: Počkejte, víte, kdo si to zadal? Vnitrák Rakušan. A tohle mu z toho vyšlo, tady to zlo, že se 54% Čechů bojí toho, že víc, že volby ovlivní Petr Fiala než Putin.
0: No, tak to já jsem viděl průzkum teď SANEPu, se kterým XTV spolupracuje, a ten je na téma média. A víte, kolik procent lidí oslovených z roku 2650 se nedívá na českou televizi?
1: Tak to bude tak kolem, no bude se to, jak se říká, limitně blížit stovce?
0: Ne, limitně se to blíží 77%. Respektive je to něco přes 77%.
1: A proto nám vláda zvýšila daň za českou televizi.
0: No jasně.
1: Aby jsme se mohli, jak říkáte, aby jsme měli no tu možnost se dívat ještě víc.
0: Ale ta ostuda.
1: Je to příšerný, ale já to tomu, to, že se Češi bojí víc Fialy než Putina, tak tomu říkám opravdu triumf vůle Petra Fialy. Protože no,
0: to
1: tohle dokázat...
0: Někdo, ne.
1: Co?
0: To mu dělal schválně někdo, ne.
1: No, Rakušan.
0: Rakušan.
1: Jenomže počkejte, to se týká celý vlády. Samozřejmě v jejím čele je Fiala.
0: Jasný, ale Rakušan hraje svoji? Vy jste to ještě nepochopili?
1: Jasně, že jo, ale ona je tam změněná celá vláda. Jako.
0: Jo, jo, jo. No a to je hrůzný výsledek. Mimochodem, strašný. Když jsme u toho, co si myslíte o tom, jak se jmenuje ten pán Fico, se jmenuje Robert, ne?
1: Slovenský premiér?
0: Premiér.
1: Nevíte, jak se jmenuje.
0: On, no tak se vás zkoušel. On se jmenuje Robert Fico, mimochodem myslím, že včera to bylo rok o to atentátu.
1: Jo.
0: Nebo dneska to je, to bylo takhle nějak. A co říkáte na to, že on jel do toho Ruska? No, trošku to byl přišlapné, nebo ne?
1: Pojďte, mě by...
0: Já bych tam nejel, pane
1: Jak, když tam pojedete vlastně úctít jenom památku padlých sovětských vojáků...
0: Těžko vysvětluje.
1: Jasně, ale pojďte, mně se na něm líbí, že má odvahu k týletý i době, kdy se tady přepisou dějiny, tak jako říct, takhle to bylo, nějaká historie Slovenska, a tak proto já tam jedu dělat tohle. Pak je velký problém, jestli tam vlastně se necháte vtáhnout do Putinovy propagandy. Putin je prostě zručnej manipulátor, chytrý hráč, no.
0: Jo? Něco jako paní Nerudová?
1: No to ne, tak to je blbuše, ne?
0: Já nevím, ona je taky manipulátorka trošku.
1: Ale hloupá.
0: To nevím. Hloupá. Ale tak vy máte takový názor. Ale řekněte, válka byla v Maďarsku, ne? Druhá světová.
1: No, jsi, no
0: tak že Lišák tam nejel.
1: Maďarsko stálo trošku na jiný straně, no.
0: No ne, tak já jsem čekal, že Orbán pojede. A myslím, že to
1: no tak
0: čekal.
1: On tam nemohl jet Orbán, když vzhledem k tomu na jaký straně bylo Maďarsko tehdy. No.
0: No ne, ale teď se snaží.
1: To jo, ale tohle prostě maďarský premiér nemohl udělat. No.
0: Nemohl, jo?
1: No.
0: No a za nás tam byl ten pan Dostal a byl tam nakonec.
1: Jsme to byl, no jasně.
0: Byl, jo.
1: No,
0: jasně. Dostal vízum, jo.
1: dostal vízum, jo. Jo?
0: No jo, a vy si teda myslíte, že ta politická cena, kterou platí chudák Fico za to, že je adekvátní?
1: No já právě si, nesmíte to brát, tu politickou cenu počítat podle obrazů v českých médiích, které jsou posedlý Ficem. Vemte si, kdybychom si udělali rešerše médií, titulků v českých médiích, tak zjistíme, a já to vím, proč to je, víme to oba, že víc titulků tady generuje slovenský premiér, úplně jak je to na ruby, než český premiér, který tady vládne a je zodpovědný za situaci v Česku. Ale já to chápu, že jeho propagandisti vlastně to celý zakrývají Slovenskem a nenávistí k Ficovi. Takže usuzovat na to, jakou cenu on platí z českých médií, se absolutně nedá. Ne. Možná, když si to otočíte na ruby, že se té ceně můžete přiblížit.
0: No, pane Holče, my bychom měli ale teď zmínit, proč je dnes na tabuli cti námi oblíbený pan Foltín.
1: To je borec, co? Pojďte se na ně.
0: No,
1: ten plán, co?

0: ten,
1: já jsem,
0: vidíte to?
1: Nedávno hovořil na jedné recepci s panem recepčním, abych jeho
0: znal. Já myslel tady s panem Foltem.
1: Ne, a on říkal tak vtipnou věc, nevím, jestli to není protistátní, ale říkal, co ten Foltín? A říkal, no co, jako já o něm nic nevím, tak cenzor hlavní ne a tak. A pán říkal, já když se dívám na ten obrázek, představte si, když si Usáma bin Ládin sundá ten šátek a zkrátí vousy. A víte, že...
0: No, Ksever, jasně.
1: To tam je, jakože ta podoba i na
0: člověka neštěstí. Napadne, jestli ty Američani fakt zabili Usámu, ne? Jestli dostal, jestli ho nevzali do toho, jak se říká, systém ochrany svědků?
1: No tak...
0: Neposlali ho sem?
1: Na Netflixu je o tom dokument, který jsem viděl, a tam... jsou záběry autentický, jak tu mrtvolu nakládají do vrtulníku.
0: Ale to se může, Ksavere. Já ten Usáma tam je, ne? Že já vám něco řeknu.
1: Já víte, nevím, to je do... takový ale... nejhledanější terorista, to má k němu daleko, ale... tady náš. Víte, ale je se... to humorný, tady ne? Tak to můžeme říct.
0: Dočet, že normálně do takového programu vzali nějakého slovenského mafiána a s novou identitou si představte, se svolením českých autorit poslali žít do jižních Čech. A on páchá činnost na trestno. Chápete, jak je to možný?
1: No chápu, protože v té naší policejní a justiční soustavě je možný úplně všechno.
0: To jsem ještě... nevěděl.
1: Nevěděl, no. To se podívejte jako schválně. Ale díval jsem se, že v dozimetru je nějaký zvonek.
0: Soudci nám to nechtějí soudit pořád, Ksavere.
1: No ne, ale je tam nějaký ten uhlo mini, nebo jak se jmenuje.
0: Počkejte, no jo, dobře, tak ty se...
1: Ten zvoní prej.
0: No ten zvoní, ale víte, co teď soudce, který to má...
1: Do homilia.
0: No, soudce, který to má teď soudit, tak řekl, já jsem uzavřel s těma dvěma tady ty dohody, tak obhájci těch dalších by teď mohli mě navrhnout, abych se, že to, bych to neměl soudit pro podjatost. A my řekli, no my to asi navrhneme, což znamená další odložení soudu do zmetr.
1: No jo, tak je to těžký, jako musíte...
0: Já je to... Ale...
1: Chtějí spravedlnost, pane Holče.
0: Ten Vítek je borec, já... Ten Vítek je borec.
1: No, jenom abychom se nedivili, že bude budoucím premiérem.
0: No to já se divit...
1: I když nechci. Oni, i když spolu nakonec bude skládat vládu, tak vám říkám, že nebude Fiala. To je jasný, ne?
0: Když bude vládu skládat kdo?
1: Já si myslím, že to tak dopadne, že nakonec Stan je předběhne.
0: Spolu.
1: To jsou takové moje teorie.
0: Já vím.
1: Myslím si, že se Piráti nedostanou, že je to takový teď jakože zdání. Jo? A myslím si, že se dostanou nakonec motoristi, myslím si, že se dostanou komunistky a tak. To jako... Všimli jste si té drobné jazykové říčky?
0: Jaké?
1: Že se dostanou komunistky?
0: To je nádhera. Ksavere, vy jste básník.
1: No ne, tak to je fóry pro fanšmekry.
0: Je, tak vy děláte humor pro fanšmekry.
1: Ne, já nedělám žádný humor, ale toto se mně mimořádně povedlo. Teď musím to říct.
0: Já vám nebudu tleskat, vy si zatleskáte sám.
1: No,
0: co?
1: No.
0: Tím bych vás i urazil, ne?
1: No. Já se bojím, že...
0: Já se na něj musím dívat.
1: Na koho?
0: A na plukovníka.
1: Ale on je dobrý.
0: Je skvělý. A víte, co se mi líbí? On teď oslavil rok na Rosky první ve funkci, která měla trvat půl roku. O které on sám říkal, nebude to trvat díl než půl roku.
1: Moje angažmá.
0: No to angažmá, ta funkce měla trvat půl roku.
1: Tak ono to zachutnalo, ne, trošku?
0: A ty hodnoty moc, přeci jenom...
1: Hodnoty moc, kačky na to jsou. Já nevidím jediný důvod, proč by nebyl ve funkci. A on určitě má nějaký aparát, ne? Nebo tam sedí sám?
0: No má kluce majora si vzal teď. Říkal, že nikdo jiný, než vysoká šajba vojenská, se na to nikdo nehodí. A daří se mu, má výsledky taky, ne? To je potřeba říct. Co? Nám tady založil klub sviní.
1: Váš klub sviní, jasný, ale já žádný výsledky nevidím teda.
0: No tak.
1: No to mi řekněte jeden.
0: Takže jsou lidi svině, klub sviní taky.
1: Dobře, takže jsou lidi svině, plácne.
0: Komunikační karty, Ksavere.
1: Trouba, no to je...
0: Komunikační karty.
1: A to je nesmysl, no. Ale úspěch, matatelný úspěch. Je třeba...
0: Podle mě jede satirů ten člověk.
1: Je to možný.
0: No.
1: Je to možný, že jede satiru, že nakonec se ukáže, že celou dobu ten Foltyn, že to byla převlečená Pazděrková. Je to ještě, pozor, to
0: tady... Takže
1: ještě...
0: ne sama, ale i, jo?
1: No. Ale pane Holče, my jsme nějak přišli velkoryse, a to mě znervozňuje, to zvonění toho, on se jmenuje Dovhomilia, ne?
0: Jo.
1: Má takový divný jméno, nějaký člověk, Dovhomilia.
0: Není to ten, co mu říkají Gucci?
1: Gucci? Já nevím, jak mu říkají.
0: Já si myslím, že by to mohl být on. Asi se šatí u Gucciho, ne?
1: U Gucciho? A to je, Gucci je prestižní, jo?
0: Taková trošku drahá.
1: Tak já šiju u mistra Mejty.
0: Jo, tak jste takový movitější člověk, než nějaký Dovhomilia.
1: No ne, tak já nevím, Mejta je víc než Gucci, ne?
0: To jasně.
1: Tak jasně. To je klan Gucci je film, ne?
0: Taky, dobrý.
1: No, tak to zase díval, to mě nebavilo.
0: Jo?
1: Jo? Hmm? No. Tak mě už vlastně baví jenom chalupáři, už se to blížil.
0: Blížíte se k tomu, jasně.
1: Blížíme. Ale já to říkám celý proto, že my bychom si měli, pane Holče, udělat poznámku, že když budeme dávat ceny roku, tak na cenu zvonek roku, mm-hmm. V Brně se říká tomu, kdo bonzuje, že chodí zvonit.
0: Jako zvonit, zvonek. Jo?
1: No, že chodí zvonit, jako to se říkalo za totáče, když byl někdo spolupracovníkem, tak se mu říkalo zvonek.
0: A vy jste zvonili tak jako víc, jo, v Brně? Jste takový charakterové větší, nebo?
1: To nevím, ale znal jsem několik lidí,
0: co zvonili?
1: Kterým se dávalo za jméno do závorky zvonek. Jo? Pozor, zvonek. A my bychom měli udělat na konci roku speciální cenu zvonek roku. A nominovaní budou
0: no.
1: Dovhomilia a Jan Souček. Ten teď zvoní.
0: No, ten zvoní slušně, ale víte, víte, kdo založil zvonění?
1: Ten už zazvonil i na ty
0: kače. Jo, to se mi líbí, jak zvoní. Ale víte, kdo založil masový zvonění?
1: To nevím.
0: Pamatujete si předchůdce, kdo byl jeho? Michal Klíma, první cenzor vlády.
1: Pan Klíma.
0: A on po nějakém čase ve funkci přeci se ozval a řekl, on prezentoval taky výsledky svojí práce a řekl, jde to dobrým směrem, jak říká Fiala, lidi posílají spoustu udání a oznámení na sebe a postech si, že má kruce nedostatečný aparát, aby všechny ty bonzy mohly zadministrovat a ty lidi šetřit. Takže zvonit se začalo za Michala Klímy.
1: No a zvonek roku dáme, ne?
0: Zvonek roku.
1: Máme první dva kandidáty.
0: Jo.
1: No a pane Holče, teď vám ještě musím říct, že jsem se díval v neděli na Primě, když tam byl ten náš oblíbený pan minister věcí zahraničních. Já nevím...
0: Knedlík.
1: Se jmenuje Knedlík? Ne, on se jmenuje... Jinak.
0: Knedlík. To je Knedlík. Samozřejmě.
1: On se jmenuje Lipavský.
0: Říkal jo, jsem mu jinak neřekne jinak než Knedlík.
1: Kdo
0: on celém světě známe jako Knedlík.
1: Jak to?
0: Tak se na ní podívejte. No. On tak i se vyjadřuje.
1: Dobře,
0: tak, jak... Knedlík.
1: A jak by říkali mě teda?
0: Ne, vy jste vážená, jste tak, vážená figura.
1: Jak by říkali mistr třeba.
0: Tak.
1: Tak, aby se to nějak vyvážilo. Ale tak to se má, to už jsme tady probírali. A víme to ze zdrojů velmi blízkých. Mm-hmm.
0: Z diplomacie.
1: Že se mu neříká tam jinak, než ta mastito.
0: No nebuďte slušnej.
1: Ne, to mastikulka, že jsem říkal. No ale jestli Knedlík, nevím. Ale mně vám ho přišlo líto v neděli.
0: Myslíte, když dostal naložíno od Filipa Turka?
1: No naložíno je asi slabý slovo. Pane Holče,
0: ono přejel normálně tím Mercedesem, ne?
1: Se mu prošel po zádech rychlostí 240 km za hodinu. Tam a zpátky. A už jsem si říkal, pane Turku, brzděte.
0: No. Knedlík, říkaj,
1: ministr... Knedlík je hrozně ponižující.
0: Tak on je ponižující, no. On nás ponižuje jako zemi. Tím, jak nás reprezentuje, ale máte
1: pravdu. Neexistuje nic horšího, než o ženské řeknete, že je knedla.
0: No. A já to říkám,
1: prostě...
0: a Filip Turek Lipavskýho, on mu přejel ty záda, co on předtím ukázal Lavrovovi, ne?
1: No. Nebylo to hezký už. No,
0: tak on je fakt nedůstojný a ponižuje nás.
1: Opravdu. Dobře, ale pan Turek už měl brzdit.
0: Neměl. On potřebuje opravdu přijíždět furt za to, co tady dělá, jak se chová. A jaký je fakt pitomec. Vemte si ty jeho...
1: No
0: Jasně,
1: tak, pane
0: je...
1: Dolče.
0: Ksavere, on už je tak zoufalej, že štve už i vlastní.
1: Fakt?
0: Jasně. Tak teď řekl o Putinovi, že je zbabělec. A on se chová, jako kdyby...
1: A je, no, no, no, tak není, on je spíš šranář, ne?
0: On je trošku hustej.
1: Jako ne, zbabělec,
0: ale,
1: bych neřekl, že to...
0: Ale víte co, on je minister zahraničí, je to prostě formální funkce diplomatická, kde se diplomati a ministři zahraničí nějak chovají.
1: No formální.
0: A on, a, no
1: velmi
0: diplomacie není
1: výkonná.
0: Úplně formální, jako, že jo.
1: No, no, tak
0: že si potrpí
1: smyslu,
0: na
1: ano,
0: formálnosti.
1: Ano.
0: A on se chová takhle prostě jak pubertální knedlík. A on se chová hlavně tak, jako kdyby měl moc vymazat Rusko z mapy a jakože Rusko už nebude nikdy existovat a vůbec nevidí dál než prostě za svoji funkci nějakou.
1: No neříkej tomu knedlí.
0: Vždyť je to knedlí.
1: Ale je to tak zlý, pane hoče, já na
0: tak knedlík je to
1: jsem...
0: Věrný.
1: Já tady ty některé věci já prostě neříkám.
0: Já vím, tak vy jste...
1: Knedla je hnusný, když se o někom řekne, že je vemeno, je to hnusný. Prostě a knedlík je hrozný.
0: Knedlík, tady jsme národ knedlíků, tak on je knedlík. Co je na tom ošklivýho?
1: Tak jo, tak já
0: co?
1: Jsem taky knedlík. Ne?
0: No.
1: Já jsem knedlíček.
0: Vidíte.
1: Ale játrovej.
0: Nok.
1: Nok, nok. No a já jsem si říkal, když tam promlouval pan Lipavský, chvilkama, když ho ten Turek...
0: Tak promlouval není možná úplně...
1: No, když ho nechal Turek nadechnout, tak jsem si říkal, že bychom ho měli napsat do knihy hříchu.
0: No ten si to zaslouží, to je jasný.
1: Mám to udělat?
0: Dobre, já jsem, víte, že my ani jeden nikdy neříkáme, že se stydíme za našeho premiéra, nebo tohle není můj prezident, když vyhrál volby, lidi se ho zvolili,
1: tak
0: fajn.
1: Za Lipavského se trošku stydím.
0: Ale já se právě stydím za Lipavského. Poprvé musím říct, že se stydím za to, že knedlík takovýhle reprezentuje ve světě mojí zemi.
1: Já se někdy stydím za vás, když třeba řeknete tamtu nehezkou věc o mé oblíbené paní Danuši.
0: No. Že je blbuše?
1: No, tak to já nemám rád. Tak... Dneska je 15. května.
0: Já jsem, Ksavere, já jsem mě zradikalizoval Fiala. Těma nálepkama, víte? Já už nálepkuju.
1: No to jo, to vy
0: nálepkuju. Knedlík, blbuše.
1: Tak...
0: Já se na to budu muset dát pozor.
1: Jak se jmenuje pan Lipavský?
0: Mastíku.
1: Vlastík?
0: Já jsem říkal Mastíkulka.
1: Ne, tak to se tady napíše, tady se musí psat jen...
0: Jasně, Jan Lipavský.
1: Jan, on Jan, on Honza.
0: Honzí.
1: On je bakalář, ne?
0: Já nevím. Nebo je tak si víte, jak
1: to
0: si říká.
1: Řekněte, jak takovýhle člověk může být ministrem zahraničí, já to nechápu.
0: Já taky ne, Ksever. Ale vidíte, co všechno je možný.
1: A navíc jako, navíc a ještě o těch je takový Bazilišek, víte, jak podrazil ty Piráty.
0: Tak podrazil, trošku je zradil, ne? Co?
1: Tak podrazil, no, pane holče. Víte, co tady píšu? Že ho dáváme
0: tak je,
1: do knihy.
0: Takový krysařík, co?
1: Za všechno, co říká.
0: Jo. Za všechno, čím je.
1: Vším, čím byl. Pane holče, teď to tady podepište vlastní krví. No. A když jsme u té agendy,
0: no.
1: My jsme minulé nepoděkovali některým našim příznivcům, kteří nás podporují na transparentní účet a hlavně oni neví, že zatím pořád nám posílají peníze jenom na advokáty. Tak na transparentním účtu XTV, takže vy teď poděkujete
0: no.
1: A já založím knedlík zpátky do knedlíku.
0: No tak víte. Víte, jak jste si to osvojil.
1: Jo, jo, jo, ale já bych byl opatrný.
0: Tomáš Pokorný na přístav pravdy, který příkladně oslavuje svátek práce břitkým slovem a humorem sobě vlastní.
1: Je to pravda?
0: Jo. Viktor Hervik na podporu ředitele Součka, vidíte, Ksavere?
1: Kaž to tady možný.
0: A jeho boj s pravdou a láskou v čele s hodnotovým radním Ješkem.
1: No, tak je něco na tom, no.
0: Tak co, komu to hodíte pak to? Asi železnímu, ne?
1: Cože?
0: Říkám, komu to hodíte v příští volbě? Asi železnímu, ne?
1: Já nevím, na co
0: se ptáte, ředitel.
1: Železný...
0: Jakubovi.
1: Jo, myslíte ve volbě ředitele?
0: Tak jak on říká, že mu nejde vůbec o funkci, ale že se zachrání Václava Moravce.
1: Já všude čtu, že budu odvolaný, no. Tak mě už se to asi netýká.
0: Třeba to ještě stihnete. No, ale Václava Moravce je potřeba zachránit, ne?
1: No to je jasné. No.
0: Tomáš Sova, Wiltonova 920 na Zahradníka pro XTV, vidíte na náš truhlík nenávisti a strachu.
1: To je dobrá idea, ano.
0: Jeden volný je na hradě, flanelku a náření má vlastní, ale je pekelně drahý. To teda je.
1: A ještě příspěvek na manželku ještě.
0: Jo. Ale na Davídková, na Wiltonku od Azalky, děkujeme. Jiří Bidžovský, V10, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Tomáš Pokorný, chytrý a nešifrovaný poplatek za možnost sledování přístavu pravdy i bez pana generálního. Vidíte? Jak si to osvojili, tu možnost?
1: Jako sledovat? Nešifrovaný je fakt, ano, dobrý.
0: Daniel Klement, na Wiltonku přístav pravdy. Marcela Skořepová, Ksevere, ta nás podporuje taky furt. Moc vám fandím, pan Holec má skvělé názory. To víte, ne, taky, co?
1: Jak které? No. Ale některé.
0: A
1: ano.
0: Pan Ksever má
1: super účest.
0: Kostky nebo? A hosty.
1: Má super jednoutky.
0: Stejničky. To vám, jo, nosí Marcela, ne?
1: Co?
0: Jednoutky.
1: Marcela mi nosí, tak, no, ano, nosí, dá se tak říct, už několikrát, takzvané utopence.
0: Jo. Tomášová, Wiltonova 920 na odchodné platy pro generálního ředitele ČT. Ksavere, já jsem se vám dočetl, že on dostane se na 3,5 milionu nebo kolik?
1: Co to je dneska?
0: Jo? Já po inflaci to máte pravdu.
1: Je to.
0: A nezapomeňte v kanceláři zasnout a komplet ČT vypnout. Vidíte, jak radikalizují lidi? Jak si osvojí moje názory?
1: Jako
0: správné?
1: 77% lidí nesleduje, to už je fakt hodně, pane Holče.
0: Tak se vede, tak už se zradikalizujte taky a vypněte to tam.
1: Já jsem ten typ, co by se radikalizoval.
0: Archiv dejte XTV.
1: Jo, a archiv to je něco jiného.
0: Ksavere, musím vám říct, víte, že je čas stát na správné straně.
1: Já stojím.
0: A není nic mezi, nebo jinde, nebo mimo.
1: Já stojím na straně dobra, pane Holče. Vy to ještě nevíte.
0: Jo. Alena Davídková na Wiltonku od Azalky, Naděžda Formánková, Wiltonova 10, malý příspěvek pro přístav pravdy a jeho skvělé komentátory. Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, jak ten přístav pravdy, tady je to znovu Daniel Klement
1: to
0: a Tomáš Pokorný.
1: Jsme to my.
0: Na šíření svátečního poselství a vyváženého oboustranného dialogu přístavu pravdy bez ohledu na demarkační linii. Víte, děkujem. Ksavere, vemte si oboustranný dialog. Vemte si, jaký štěstí, že ten Nitrák Rakušan to ještě nestačil úplně spustit, co? Oboustranný rozhovory a jednosměrnou nápravu.
1: Tak, pane Holče, teď mě řekněte, teď se rozbíhá všude ta kampaň. Myslíte, že to bude špína? Nebo že to bude v takovým klídku?
0: Volební kampaň?
1: Protože teď.
0: Teď jedete satiru, ne?
1: Teď jedete o všechno.
0: Jo. Teď jde o všechno. Teď musíme ukončit režim Fialy. Co?
1: Víte, co on bude muset ještě vytrpět? Co on si bude muset vyslechnout o sobě do těch voleb?
0: Fiala? Tohle mi tím vůbec netrpí.
1: Ne.
0: Ten je mimo, ten člověk. Úplně.
1: No tak někdo mu to, třeba rodina nebo něco. Podívejte se, jak se zastává maminky ten pan od Koňolampy. Ten chlapec.
0: Jo.
1: Jako ten za ní bojuje, tak ten to čte, toho dráždí, bolí a tak. Já to chápu. Tak u Fialu to bude něco podobného, ne?
0: No ale Petřík, premiér, ten to nevnímá vůbec Ksavere, ten žije ve svém světě úplně jiný.
1: A když prohraje, co myslíte, bude na Ukrajině nebo v Barmě?
0: Já vám říkám, že když neprohraje moc, tak normálně on je tak drzej, že se bude snažit všechny kolem sebe přesvědčit, že
1: drzej není vůbec.
0: Že musí pokračovat dál v tom boji za demokracii, za pravdu.
1: A tak já myslím, že mu lidi nezapomenou.
0: Do Barmy určitě nebude mířit, protože tam neposlal ani korunu. Tam by po něm, co to by vystoupil na letišti, tak by možná ho sebrali.
1: Ne, tam jsou ty brožury.
0: Nejsou, tam není nic, Ksavere. Ale na Ukrajině tam by ho možná dali někam do bunkru, co?
1: No, jsem na to zvědavý, co bude. Pane Holče, jsme na konci dnešní Wiltonky. Já jdu točit do vedlejšího studia a vy už jdete domů, ne?
0: Co domů? Ksavere, teď jde o všechno.
1: Tak vy vyjdete ještě někam? Jdete šířit o světu, evangelium.
0: Jo.
1: Ok. Tak a máte karty?
0: Mám, to víte, jo.
1: Plný auto.
0: Jo.
1: Tak se těším na příště. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Ve středu zabalím kufr a pojedu domů. Stopnu si

pohromu sladil. Tak ahoj babi, zakončím pohlednici, na DC na pláži vybalím kamionu.

0: Podtrženo, sečteno a dnes pan Jiří Adamec. Zdravím tě, Jirko, rád tě vidím.
1: Já tě také rád vidím, ahoj.
0: Tak spousta novinek je.
1: Vidím.
0: Tak jdeme na to, podívej. Toto, musím říct, mě vytáčí teda úplně. Dobijela Hašek, to je...
1: Dominik.
0: Dominik, ano.
1: Chytá lista.
0: Na NHL s Rusy v Praze koukat nebudu. Jo, nebude koukat. Ať má tato akce nejhorší možnou reklamu. Příběh znáš.
1: Já myslím, on se nebude dívat na televizi, nebo nebude se dívat v hale.
0: Já si myslím, že na televizi, bojím se, že za současných okolností by ho do haly nikdo nepozval.
1: Ale možná no, tím se výrazně sníží sledovanost. Okay. Já myslím, že to je každému jedno, co bude dělat Dominik Hašek v den, kdy tady bude NHL zápas v hokeji.
0: No ale co si myslíš o tom samotném příběhu, že pan Hašek začne hystericky protestovat proti tomu, že sem jedou hráči z Ameriky, hokejisté, a mezi něma jsou
1: Rusové,
0: prosím.
1: Co na to můžeš říct? No. Na to se nedá nic říct, protože to je nesmysl. Přece ti chlapci, co hrajou hokej, nemůžou za to, že Rusové vedou na Ukrajině válku.
0: No přesně. A teď to pokračování. Překvapuje tě, že se k tomu připojil i pan ministr Lipavský? Minister zahraničí?
1: Ne. Nepřekvapilo mě to. Nemyslím si, že... Problém je v tom, že to přece není produkt zdravého rozumu. Já přece nemohu trestat kanadského hokejisty, klub NHL, za to, že má několik let angažované vynikající ruské borce, kteří v tom manšaftu hrajou několik let a jsou tam nejlepší. To je má vyhnat, nebo má jim dát flinto, mají bojovat na Ukrajinu, nebo jak?
0: No jasně, no.
1: Jak se představují tyhleti lidé?
0: No, já jsem vždycky žil, Jirko, v tom, že ti kluci, kteří jsou oddaní tomu hokeji, víš, dělají všechno pro ten hokej. A že by ve skutečnosti on měl mít vlastně největší radost, že v Praze je NHL, hostuje.
1: To on asi má, ne? Akorát ho irituje, že v tom některém NHL manšaftě hrajou ruští hokejisté, kteří patří mezi nejlepší na světě. No tak co neděláš? No tak oni to prostě umějí. A hrajou v NHL, no. Sorry.
0: No, to já beru, ale mně přijde nenormální, že se takovýhle člověk otočí na tu politickou notu v tom všem. Kdyby řešil, to je ten výborně nahrává, ten výborně chytá, ten dá určitě 5 gólů, nebo něco. A nebo by řekl o nějakém hráči, neměl by být v Praze, protože...
1: To neumí.
0: Tak, podle kanadského bodování má jenom 6 bodů. Tak bych...
1: Já si myslím, že všichni máme chorobu. A ta choroba spočívá v tom, že přijde okamžik, kdy se domníváme, že všemu rozumíme. Že jsme nejlepší na světě a že cokoliv si myslíme o čemkoliv my, já, takže je to nejlepší, co se o tom dá vymyslet. Možná se to stalo Dominikovi.
0: První záchvaty.
1: Už to začíná.
0: Už to začíná. A ty seš v které fázi, Jirko, této choroby? Už ti to ustupuje, nebo to kulminuje, nebo?
1: No, kdyby ses dověděl, že chci být prezidentem, tak to jde nahoru.
0: Tak jedeme dál. Představ si, katarský emir předčasně odletěl z Česka a odborníci říkají, že to je velká mezinárodní ostuda.
1: Česka, ne Kataru. No,
0: samozřejmě.
1: Něco se přihodilo na hradě?
0: Údajně ho na poslední chvíli se rozhodli, že ho nevezmou na tu jednání těch politických evropských špiček.
1: A tomu nikdo předem neřekl, že je to jednání evropských špiček a že Katar není Evropa?
0: A když ho tam pozvali?
1: Pozvali ho ve stejný čas na hrad, kdy byl plný hrad.
0: Ne, pozvali ho do té Prahy na ten sled tady.
1: Oni pozvali katarského emíra na evropský sled do Prahy?
0: Jasně.
1: To není souhra okolností?
0: Ne.
1: Pak je to chyba od začátku.
0: Tady jinak nebyl. No ale jeden z nejvlivnějších určitě mužů světa.
1: To asi ano.
0: To bychom se mohli na tom shodnout. A Prý to bylo tak, že se během půl hodiny
1: zbalil
0: a odletěl do Londýna, což je fakt diplomatický průšvih. A podle dnešních zpráv za to může Macron. Macron řekl prostě kataristu ne. Je to chyba?
1: Je.
0: Je to chyba, co?
1: Je to chyba, podle mě to je chyba určitě. Protože je to minimálně diplomatický průšvih. A že my jako taková malá země ze prostředku Evropy bychom si takovéto diplomatické průšvihy měli nedovolovat.
0: Navíc oni tam mají ten plyn. Ne?
1: Oni mají ten plyn a oni mají tu naftu. A my to možná budeme potřebovat.
0: No, ale nevypadá to. Teď podle těch...
1: Nevypadá to, že bychom to tam mohli kupovat. Oni to můžou prodat kamkoliv, protože o jejich produkt plyn a nafta bude zájem na 50 místech světa, takže oni to prodají bez problému a Česká republika může topit papírem.
0: No. Kolik bys řekl, že tomu člověku je let, Jirko?
1: 50.
0: Ne.
1: Méně?
0: Je mu 42. Taky jsem ho typoval staršího.
1: Je takový dospělej.
0: No. Pokud teda média nelžou, tak 42.
1: Já si myslím, že tohle média určitě vědí a že v tomhle lhát by nemělo žádný velký smysl.
0: A má 23 sourozenců.
1: Velká rodina.
0: Velká rodina. No.
1: A pracovitý tatínek.
0: Všechno. A jeho bratr, mám pocit, a to už bez záruky, je majitel Emirates.
1: Podívej se, to asi nebudou chudí chlapci.
0: No něco takového, nevím jestli Emirates, no něco takového, no.
1: Ne, buď možná nějakou leteckou, nebo nějakou lodní
0: něco
1: společnost.
0: Něco takového tam je, no. Jsou to šikovní lidi.
1: Já když jsem byl v Emirátech před, nevím kolika, 15 lety, tak jsem viděl, jak stavějí ten jeden z těch gigantických mrakodrapů a jeli jsme takovým malým autobusem kolem toho seřadiště pracovníků. A ten místní průvodce nám říkal, to jsou všecko Pakistánci tohle a ty se tady ráno shromažďují na 7 hodinu a jdou stavět ten barák.
0: Proč Pakistánci?
1: Protože místní prý nepracují. Místním stačilo, že tam narodili a že mají občanství a ten stát je tak bohatý. Možná, že to je dnes nejedná o Katar, ale některé z těch...
0: Yes. No Katar je taky jsou velmi bohatý.
1: No určitě, určitě, ale prostě to, oni tam takhle mají.
0: No jo. No vypadá to, že katarský emír nás na návštěvu nepozve, Jirku.
1: Nás dva. Tak si to koupíme.
0: To jsou ti dva z té Prahy.
1: Tak si to koupíme u Blue Stylu.
0: Jedeme dál, Jirko. Podívej se. Neutekli jsme z boje. Fiala o výběru koaličního kandidáta na Hrad. Dovolím si upozornit...
1: Pěst, viď?
0: Na tu dělnickou pěst a na účest a la vykoupení ze znice Shawshank. Tak představ si, že ODSka, taková tradiční strana, nepostaví prezidenta, k prezidentského kandidáta.
1: Oni si musí udělat koalici, aby měli šanci nějakou, jakoby teoretickou, alespoň, protože si ODSka pod vedením pana premiéra Fialy netroufá na to, že by to dokázala sama.
0: No, ale ani ta koalice nepostavila kandidáta. Řekli, že budou podporovat tři nějaký. Tu paní z Brna, toho pána z Prahy. Toho pána z Prahy. No, je to podivný. Víš, já jsem si vždycky myslel, že ta ODS je suverénní strana, že se vrátila.
1: Já myslím, že když tady na této židli sedává Václav Klaus ještě, tak to neznamená, že ta strana je stejná, jako když Klaus sedával v premiérském křesle ve Strakově akademii. Ta strana se hodně změnila, hodně proměnila. Je to jiná strana, než to bývalo za Klause a nemá nic jistého.
0: No dobře, ale toto, jak to působí na ty lidi? Třeba na ty voliče?
1: Na mě jako na voliče to nepůsobí pozitivně.
0: No vidíš to. Co s tím budem dělat?
1: Já nic.
0: Nic. No ne, já si myslím, že dělají strašnou chybu a toto je velevtipná fotka. Ono to něco znamená, ne? Ta pěstička. Pěst?
1: člověče.
0: Já si pamatuju takovouhle fotku Klementa Gottwalda s tou dělnickou.
1: Zatnutou pěsti, že jim to spočítáme.
0: No, ale on tak jako vždycky, když mluví, gestikuluje pan Fiala, ten by se ti hodil do nějakého seriálu někdy.
1: Jako gester?
0: No, jako nějaký, víš, potřeba bys pana profesora.
1: On je profesor, že jo?
0: No, by ti to zahrál hezky.
1: Já jsem ho měl velmi rád, když byl profesorem na univerzitě v Brně. Hmm. Pak jsem k němu ztratil obdiv, když se stal šéfem ODS. A teď jako premiér mě nepřipadne úplně nejsilnější.
0: Tak. A teď o tom hovořil a je to tady. Seděl tady na tvém místě včera odpoledne, PP. Jo, pan prezident. Životní úroveň se tragicky sníží, řekl mimo jiné. Jo. Odskáčou to stovky firem. Orbán si buduje vztah s každým Maďarem, zatímco Fiala s lidmi mluvit neumí. Poškození plynovodu je další krok ve válce. Toto tady...
1: Tak stručně, řekl všechno.
0: Všechno. Tak to vezmeme od začátku, jo.
1: Jakože mám oponovat, nebudu mu oponovat, protože s ním souhlasím.
0: No, hodně, životní úroveň se tragicky sníží.
1: To bohužel asi tak bude.
0: Já k tomu mám zásadní dotaz. Jedná se i o životní úroveň nás dvou?
1: Obávám se, že ano.
0: Tak, já jsem si říkal, že dneska už máš takovou skromnější, jako tu
1: mekinku,
0: levnější.
1: No, koupila mi to moje žena i s kalhotama, i s teplákama, takže je to módní oblečení, ale rozhodně bych řekl, že za mě neutratila tolik, kolik za svou kabelku.
0: Rozumím. Odskáčou to stovky firm. Já už to slyším, Jirko, z několika stran, že některé firmy stěhují do jiných zemí výrobu, jiní už normálně zavírají, protože nemají na ty energie. Nemáš obavu, že to je první krok na to bogán, takzvaně, který nás sešupne někam? Co myslíš? Na druhou stranu paní Němcová, Mirka Němcová,
1: vím,
0: říkala v televizi, že si žijeme ve zlatě.
1: No asi si špatně nežijeme zatím. Ale on, pan ex-premiér a ex-prezident Klaus, asi pravděpodobně neměl na mysli současný stav, ale to, co nás čeká. A to, co nás čeká, asi úplně růžové nebude, aspoň to tak vypadá. A pan Klaus o tom asi něco bude vědět. Víc než my dva.
0: To musím připustit. No a Orbán si buduje vztah s každým Maďarem, zatímco Fiala s lidmi mluvit neumí. To podepisujeme.
1: Já myslím, že Orbán bez ohledu na to, co si o něm myslí v Bruselu, nebo v Praze, na Hradě, nebo ve Strakovce, takže si dělá politiku, která slouží Maďarům, občanům. A buduje si vztah s každým Maďarem. A zatímco Fiala si myslím, že není stavěn na to, aby se bavil s obyčejnými českými občany. Nedělá to.
0: A poškození plynovodu je další krok ve válce. To je první krok, že se začalo válčit i mimo tu Ukrajinu. Když jsou počítačové hry, tak se tomu říká vyšší level, další level. Máš z toho jako taky divný pocit, z toho vyhození plynovodu do vzduchu? To je do vzduchu, do vody spíš.
1: Co ti o tom mám říct? Já nevím. Já nevím, jak se to stalo, že najednou je tam na mořském dně v těch trubkách díra a ne jedna. Jak se to mohlo stát? Já nevím, nevím, co to, jak to tam je technologicky. Jestli tam připlaval někdo a dal tam bombu a pak to na dálku odpálili, to já fakt nevím.
0: Nebo žralok možná. To,
1: to prokous. Vzhledem k tomu, že je to obetonované, tak to asi žralok takové zoubky nemá.
0: No je na to několik teorií a jedna horší než druhá. Jak se to mohlo stát?
1: Já se tím nezabývám, takže to fakt nevím. Neznám ani jednu z těch teorií. Viděl jsem v televizi české, jak existují nějaké ponorky, které jsou dálkově řízené, které umí na tu rouru položit nějakou bombu. A pak to někdo někde zmačne knoflík. To jsem viděl v televizi animaci takovou, ale co je na tom pravdy, nebo co je na tom, co je to, kolik je to reálné, to já samozřejmě netuším.
0: Nejdůležitější by bylo, kdo konkrétně mačká ten knoflík.
1: Ono by taky asi bylo i důležité to, kdo tam vede tu ponorku, aby tam položila tu bombu. To bude asi to důležité a možná to bude jedna firma.
0: Je to možný. Tak, soud už rok řeší možné omezení svéprávnosti Zemana. Šikana, míní jeho právník. To je prosím tě taková nešťastná věc, to je ta paní Jamila Stehlíková, ona je prestižní lékařka, psychiatrička a dělá diagnózy na dálku. Tě uvidí v televizi a napíše hned...
1: Co ti chybí?
0: Co ti chybí. A napíše to na Facebook ještě většinou.
1: Je to debil.
0: Je to, no. A teď se to jako, teď to vyplavalo na povrch, že pořád se řeší, oni chtěli zbavit Miloše Zemana své právnosti. Co si o tom myslíš? Je to boj o moc?
1: Ano.
0: Hnusnej boj o moc.
1: Ano. Protože v době, kdy usiloval Senát a jeho vedení o zbavení své právnosti prezidenta Zemana, o nic jiného nemohlo jít, než o boji o moc.
0: Jasně, no, ale je to ten...
1: Hezké to není.
0: Hezké to není. No a pan právní zástupce prezidenta to považuje za šikanu. A my jsme teda zvědaví, co ten soud s tím udělá.
1: Skoro bych s tím souhlasil.
0: A kromě toho, že to je šikana, je to trošku i prasárnička, ne?
1: No to v každém případě.
0: V každém případě. Tak,
1: že to je prasárna, je tutový, protože prostě to se nedělá.
0: Kdo bude nový James Bond? Nového herce ještě nějaký čas ani hledat nebudeme, říkají producenti. Jirko, toto jsou...
1: Jo? Jamesové Bondové.
0: Bondové. Ty v tom nejdeš moc v Bondovkách? Nebaví tě to?
1: Já na to moc nekoukám a tak nevyhledávám to. Mm-hmm. Když to náhodou na to narazím, tak od toho neutíkám, protože tím neopovrhuji, ale že bych to vyhledával...
0: Já jsem si říkal, kdyby ti to zadali jako režisérovi, abys zrežíroval novou Bondovku a řekli by ti, pane Adamče, prvně najděte Bonda. Takovýho představitele, třeba z českých...
1: Jirka Bartoška?
0: Jako dědeček Bond, nebo... Jako já nemůžu,
1: jo? Ty si myslíš,
0: jo?
1: Že tak... některý z těchto pánů je mladší, než je Jiří Bartoška?
0: Všichni. V té době. Tak Bartoškovi je 70, ne?
1: No jo, to jo. 70 pryč.
0: 70 pryč dokonce. To už je takový James Bond na konci listopadu. Ale někoho, víš tady, víš, mezi, proto jsem, to jsem dál, mezi těmi českými herci nějakého jediného z nich, kdo by mohl být akčním hrdinou?
1: Etzler. Mirek. Trochu.
0: Trochu. Vždyť, pardon, pan Etzler. Jo?
1: No, pan Miroslav Etzler.
0: Jo.
1: Je takovej chlapácký, takovej bojovník, takovej...
0: On hlavně jeho bratr je bojovník.
1: No, to je v jiné oblasti.
0: Já když slyším to jméno Etzler, já už bych ho nepřijal jako představitele nějaké role. Možná, kdyby se točil Okres na severu nebo něco, tak...
1: Ale to je možná tím, že ty do toho vidíš, když to obyčejní lidé, diváci televize, tenhle problém nemají.
0: Nemají, to je pravda. No a ještě někoho tam vidíme, protože teď jsou sami takový slavní ti mladí čestí herci. Víš, že teď je velmi známý ten pan Kozub. Víš, který to je, ten Štěpán Kozub?
1: Máš ho tady?
0: No nemám ho tady, ale je to takový blondák. Nevíš. No, prostě moc těch akčních hrdinů nemáme a může to být taky tím, že se u nás moc netočí ty akční filmy, ne?
1: No, oni se možná netočí proto, protože pro ně nemáme tyhle ty představitele.
0: Mimochodem, ten film pana Jákla Žižka, už jsi viděl?
1: Ještě ne.
0: A půjdeš na to? Jsi na to zvědavý?
1: Asi jsem na to zvědavý.
0: Jo, jo. Vůbec jako, že český režisér se takhle dostane do Hollywoodu, je úspěch, ne?
1: Karel Roden.
0: No, tak Karel Roden jako herec určitě, ale on jako režisér, ten Jákl.
1: On je v Hollywoodu?
0: No tak ten Žižka je hollywoodský film, ne? By se dalo říct. Má to distributora hollywoodskýho?
1: Ale to není hollywoodský film, to je český film, který...
0: No to nevím, jestli to český film.
1: No pokud je to natočeno za české peníze, tak je to, tak je to český film. A pokud si našel hollywoodského distributora, tak to znamená, že je tam někdo v tom Hollywoodu, kdo si myslí, že by tenhle ten akční film z 15. nebo 14. století, nebo ze kterého to je, tak by, že by mohl vyprodávat po světě kina.
0: Jirko, to je pro dnešek všechno, těším se na příště a přeju všechno dobrý.
1: Všechno dobrý, ahoj.
0: Podtrženo sečteno a naším hostem byl Jiří Adamec.

0: zás. A dneska takový hezký čtvrtek bych řekl.
1: Jo? Čím?
0: Pro venku, sluníčko.
1: Jo?
0: To vy ne, jako Ital musíte milovat.
1: Jo, a vidím, vy záříte.
0: Já zářím nad agendou.
1: Nad agendou,
0: no, jo? Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mm-hmm. Květen měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, co vymyslel, přinesl tady do Jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
1: Sever, já to nebyl.
0: A kdo to byl?
1: Já to ukrát, já jsem zloděj obyčejný.
0: A co to?
1: Já kradu, já se beru, co můžu líto, o mě víte.
0: A kdo řekl něco tak chytrý?
1: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
0: Hodnotář?
1: Šéf strachovky Petr Fiala, jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
0: A nechybí tam nějaký dodatek?
1: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete.
0: Dneska
1: takový krédo vznešený.
0: Dneska jo.
1: Jste si jistý?
0: No tak mám to takhle v zádech.
1: Toto již nesmí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně.
0: Víte? Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno. A dodatek je jak komu, jo?
1: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
0: No tak tam to je jasný.
1: Po té čtyřletce ničí Xavere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
0: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane Holče, jak mají tu kampaň s tou paní herečkou.
1: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
0: I Bolek byl.
1: Ale já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
0: Byla na Masaryčce to bylo,
1: jo? Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty. A došel bych taky.
0: No, vy jste tam byl?
1: Nebyl. Já musím pracovat.
0: Ale co jste to za reportéra?
1: Já nejsem reportér už dávno. Takže
0: ne.
1: Já musím se živit Xavere a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
0: Na Ukrajinu?
1: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a fialovskou kampaň. Já
0: jsem posílal hodně na tu Ukrajinu.
1: No. Víc než jsem.
0: No, a víte co? Mně to přišlo rozpačité.
1: Teď jde o všechno, ta kampaň? Mě to víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství.
0: To
1: tak
0: říká.
1: Na mě, jo. Mezi elitou.
0: No tak mezi vám.
1: Takhle to na mě působilo, ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho jako zoufalství.
0: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. A jdou do toho, jdou do plnejch.
1: Tak já nevím, nějaký brus teda plivli.
0: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
1: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
0: Problém každé kampaně.
1: No jo, ale z takovýhle ještě, ne?

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad na Férovku a se mnou ve studiu sedí jako vždy politolog Jan Kubáček. Honzo, dneska historický den. Premiér Petr Fiala a lídr Spolu se stává tiditem oficiálně, protože startuje cirkusové turné s Ivou Pazderkou, s Komičkou. Tak vidíš, jaký historický den točíme?
2: Já jenom přemýšlím, koho víc sledovat. Jestli Komičku Pazderkovou, která se pokusí z robota udělat člověka, a alespoň dosáhnout toho, že sundá sako a řekne něco ověřitelného Petr Fiala, a nebo Petr Fiala zničí jakoby takovou tu snahu pro lidstvo udělat něco lepšího s Petrem Fialou u Komičky Pazderkové. Ale já dneska jdu na narozeninovou party s Otakarem Foltýnem jako daňový poplatník, občan, který každý den nevěří, kam to Otakar Foltýn dokáže posunout. Slavím jeho rok ve funkci, kdy měl dělat půl rok jenom.
1: Ano, to je hezký, tak bych ti doporučil dvě věci. Vem si na tu narozeninovou party maskáče za prvý, aby si zapadl, a za druhý vem si tam průzkum stanu, který byl udělaný pro ministerstvo vnitra a z kterého vyšel méně hodnotový výsledek, a sice, že víc Čechů se obává Fialy než Putina. Což je mimochodem i dílo Otakara Foltýna. Pořád na Férovku můžete poslouchat na platformě Gazety.com a taky Spotify a Apple Podcastech.
2: A my si toho vážíme. Díky.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Mám si to představit tak, že dnes je možné, aby firma vedle svých účtů třeba v českých korunách, v eurech a v dolarech a bůh ví,
2: v librách.
1: Jasně, měla vedený účet ve zlatě.
2: Ano.
1: Včetně jakéhosi tedy rizika, jakési volatility toho zlata. To znamená, že jednoho dne tam můžou mít víc peněz, někdy míň, podle toho, jak to zlato koriguje, že ono koriguje taky někdy.
2: Máš oblíbený termín,
1: koriguje. A někdy roste.
2: Ano.
1: A jindy zase koriguje.
2: Je tomu tak. Ano, firmy mohou mít a mají, firmy dneska máme v tom systému kolem tisíce vlastně obchodníků, to znamená firem, podnikatelů, OSVČ a tak dále, kteří vlastně využívají zlaté účty pro to, aby buď tam shromažďovali svoje rezervní peníze ve zlatě, nebo aby přijímali platby mezi sebou navzájem, anebo od zákazníků, anebo to kombinují, že tam mají svoje rezervy a přijímají platby. Vy jste zmínil tu volatilitu, je tomu tak, vlastně to zlato nějakým způsobem se vyvíjí. My, když se podíváme na to poslední období, za dva roky plus 80%, od začátku roku plus zhruba 30%, ale samozřejmě jsou tam i korekce, teď třeba zlato korigovalo o nějaké 3,4%. Takže ta firma samozřejmě tím, že vede účty jak v penězích, tak ve zlatě, tak si vybírá, které účty využije pro to, aby z nich jakoby platila. To znamená, jestliže zlato zrovna stagnuje, no tak je lepší využít účty v korunách nebo nějakých penězích ve fiat měně. A jestliže zlato roste, což teda teď se děje spíše četnější období, než ne, tak pak můžu platit pohodlně z toho zlata.

0: vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Lukáš Farský je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
2: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít, jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
1: Teď je vám 38.
2: Teď mi je 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa.
1: Jas
2: Abstinenti Jablonec.
1: A zalajkovat, jak se říká.
2: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
1: Hlavně dát odběr, ano.
2: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to. A je to furt jako tabu, bylo to tabu. Moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný, prostě závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý, a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
1: Jste z toho venku?
2: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.
1: Ne, to mně přijde hrozně krutý, že jo. Se u tohoto říká abstinující alkoholik. Mm-hmm. Tak já vás nechci vidět jako alkoholika, ani nikoho jiného z těch vyléčených. Proč to tak říkáte?
2: Já jsem abstinující alkoholik, já to tak říkám, tak se to říká, ale já zase s oblibou říkám, že alkohol už není jako, není to pro mě téma v tom mém životě. Nepotřebuju ho k tomu, abych fungoval, což jsem dřív potřeboval.
1: Dobře, a jak dlouho jste v tom byl?
2: Od těch 18 let, kdy jako byly nějaký ty první příznaky té závislosti, do 26, kdy jsem se začal léčit ambulantně. A ambulantně jsem se léčil 5 let, do 31. A ta ambulantní léčba nebyla úspěšná. Nebyla tam ta abstinence. Ale spoustu mi ta ambulantní léčba jako dala. Měl jsem tam spoustu recidiv. Měl jsem přesmyky závislosti z alkoholu na marihuanu, z marihuany na návykové léky. To byl poslední rok mý ambulantní léčby, kdy jsem denodenně užíval ať už nějaký benzodiazepíny, nebo...
1: To je Stilnox? Benzák? Nebo Xanax?
2: Stilnox je hypnotikum, myslím. Ten jsem taky užíval, hypnogen, ale ty benzodiazepíny, to jsou spíš lexauriny.
1: Lexaurin.
2: Tak, a ty jsem užíval poslední rok, a poslední rok to byl totální jako psychický dno.
1: To znamená, že si ji vezmete kolik za den, když už se to léčí?
2: To, co jsem měl, tak jsem snědl. Já jsem ráno si nedokázal představit den, že bych vstal a nedal si aspoň jeden ten prášek. Bez toho jsem nevstával. To jsem jako alkoholik, když jsem pil a měl jsem nějaký ten týdenní tah třeba, tak jsem si ráno musel dát panáka. A tady jsem si musel loupnout aspoň jeden prášek na spaní po ránu, aby fungoval. Ano. Bez toho jsem prostě nevstal.
1: Prášek na spaní po ránu?
2: Ano. Do toho nějaký ten Lexaurin aspoň, aby.
1: No, řekněte popravdě, pane Farsky, máte na to někdy chuť?
2: Určitě, jo, ty chutě občas přijdou, ale čím díl abstinuju, tak ty chutě slávnou. Jo, bývalo to, já jsem to nedořekl, ale v 31 jsem nastoupil ústavní léčbu v Kosmonosech na oddělení léčby závislosti a tam jsem byl vlastně 4 měsíce a týden. A ty abstinenční příznaky jako jsou z začátku nejsilnější, říká se, že na těch lékách to je jako že bývají jako nejsilnější ty abstinenční příznaky. Dostával jsem i v té abstinenci ty první rok, dva jako silnější absťáky, suchý recidivy a tak. Mm-hmm. Bolesti hlavy, klepání rukou a tak dále.
1: Yes. Takže při troše nadsázky lze říct, že vy jste toho vypil tolik, co já jsem ani nepřeplaval. Jak si říká vtipně.
2: Určitě. Kolega říká často, že už si svůj rybníček jako vypil, když mu někdo nabízí alkohol a že to byl velký rybník. No.
1: K tomu, jak točíte ta videa, protože to je nejdůležitější, s tím vědomím a s tou zkušeností a s tím zážitkem, našel jste už někoho nebo nějaký příběh, nebo třeba jednu větu, nebo jeden čin, pro který nemáte pochopení, že jste říkal, tak toto opravdu nechápu.
2: Jako v té závislosti?
1: No u těch lidí.
2: U těch lidí?
1: Protože vy s nimi mluvíte velmi jako lidsky a mám pocit, že někteří z nich, pozor, abychom zase to nezveličovali, někteří z nich vám toho hodně řeknou.
2: Určitě, určitě, ale to je všechno daný tím, že já jsem si tím prošel a já fakt jako vím, co o nimi pojde. Já s nimi jako chodíme na různé terapie, jo, a alkoholik alkoholikovi prostě rozumí, jo. Alkoholika normální nezávislý člověk pořádně nechápe, jo. Není to jednoduchý pochopit tu závislost. A já tím, že jsem si tím prošel, tak si rozumíme. Fakt tam jakoby to pochopení je jiný, si myslím. A já jsem těch příběhů slyšel už tolik. Jednak v té léčebně. To jsou ne desítka, to jsou stovky.
1: Vy jste byl v Kosmonosech.
2: V Kosmonosech.
1: To tam mnohokrát zmiňujete v těch videích.
2: Jo, byl jsem v Kosmonosech a v rámci té léčby těch příběhů, to fakt jsou stovky příběhů, co už jsem slyšel a myslím si, že už mě jen tak něco nepřekvapí. Fakt jsem slyšel věci, u kterých fakt jsem chtěl brečet, běhal mi mráz po zádech a není to nic hezkýho občas.
1: Neviděl jsem asi úplně všechna ta vaše videa, ale řekl bych, že třeba 90%. Včetně toho, že minulý týden zesnul jeden z těch alkoholiků, jestli to tak lze říct, tak vy jste tam tak symbolicky svíčku zapálil, bylo to dojemné. Z toho všeho, co děláte, já mám pocit, že jedním z těch cílů vašich je odstigmatizovat ty lidi. Protože ať jsme, jací jsme, tak je pro nás na světě místo, tak to stojí prý někde v Biblii. Ale problém je, že je-li někdo závislý na kouření, jako třeba já, a to tak, že asi velmi už, nebo na něčem, třeba na ty prášky na spaní, co říkáte, tak v ty lidi není potřeba ztrácet důvěru. Protože ten kuřák většinou tu svoji závislost tak je někde naštvaný, si nemůže zapálit, nebo si zapálí někde, kde všechny naštve. Tak. Ale nemusí si vymýšlet ty příběhy, nemusí vlastně lhát. Buď to doma hulí nebo nehulí, buď to v autě hulí nebo nehulí a stojí před hospodou nebo nestojí. Ten problém vy říkáte toxicí, že těm, co mají drogy. U alkoholiků a toxiků je ten problém, že se jim nedá věřit. Je to tak, nebo to je jenom můj dojem?
2: Je to tak. závislí lidé jsou nejlepší lháři na světě. Ty pro tu drogu udělají cokoliv. Jo? Vemte si, že se večer probudíte, máte absťák, potřebujete se napít, tak vstanete a jdete na benzínku, pěšky klidně, 2 kilometry, zavoláte si taxíka, uděláte cokoliv prostě pro tu drogu.
1: Dokud na to mám?
2: I když na to nemáte, pak začnete krást to, jako uděláte cokoliv právě. A jako standard je, že prostě dokážete vymyslet jakýkoliv příběh jenom proto, abyste si obhájili to závislostní chování, jo, který je strašně silný. To, když si budete chtít zakouřit, tak přesně jste to řekl, že jo, prostě uděláte jako cokoliv, abyste si zakouřil. Mimochodem 3 roky nekouřím.
1: Tak. Nevím, jestli cokoliv. Někdy trpím. V letadle trpíte třeba.
2: No, záleží jak
1: máte
2: dlouho.
1: Máte na to chuť.
2: Záleží jak dlouho.
1: Ale kdybych byl závislý na alkoholu, tak v letadle jsem v pohodě.
2: Můžete se napít.
1: Na prášky v letadle jsem v pohodě. Nebo kdekoliv jinde. Jinými slovy, vy se asi dennodenně, nebo velmi často, vy netočíte dennodenně, ale točíte často, setkáváte s tou lží. A jak to člověk je schopen přijímat?
2: Já tím, že jsem to dělal to samý, já jsem taky lhal.
1: Máte pochopení?
2: Mám. Já jim rozumím, těm klukům, těm holkám, vím, proč to dělají. Vím, proč to dělají v tuhle tu chvíli a doufám v to, že se to nějak otočí časem. Jo, ve chvíli, kdy oni přestanou živit to závislostní chování a vlastně začnou třeba abstinovat, tak je důležité tam otočit tady to myšlení a já v to doufám, že to jako jednou do toho bodu dojdou.
1: No. Řekněte mi jeden detail.
2: Ještě si můžu. A já to třeba v těch videích nekomentuju jenom proto, aby ta veřejnost viděla, jak to je doopravdy, že jo?
1: No, vy to ani nekomentujete, ale ano. Nedáte ani žádným způsobem najevo, že teď lže. Vy s pochopením hltáte v uvozovkách, co říká,
2: ano.
1: Ale neuděláte ani takový to, což bych asi udělal já v tu chvíli.
2: Nechci soudit a vím, že to ukáže čas. Dneska
1: dobře.
2: My jsme ještě jako nemluvili třeba o tom, jakoby, jak to začalo s tím Danielem, s tím Danem. To byly první videa před rokem a čtvrt.
1: A to byl ten, co, promiňte, já abych se zorientoval, to byl ten, co jste ho chtěl dostat na detox.
2: A dostal.
1: Dokonce jste mu dal ten telefon v jisté chvíli.
2: Jo, několikrát.
1: Několikrát dokonce.
2: Několik telefonů.
1: A to je jeden detail a tím pádem jsou toho příběhu. Mám tomu rozumět tak, že vy jste šel, koupil jste telefon, byť nějaký jako jednoduchý kartu a vy jste mu řekl, tady máš telefon a když bude problém, zavolej mě. A on přišel potom druhý den nebo za 2 dny už i bez telefonu.
2: No, to bývá.
1: To tak bývá, jo. Kolik jste už nakoupil mobilních telefonů?
2: Hodně. Hodně těch telefonů i lidi poslali. To nespočítám, fakt nevím. Těch telefonů pár
1: je to bylo. Důležitá věc, být s nimi ve spojení, i když víte, že oni ho možná propíjí ten telefon.
2: Je. A hlavně je to pro ně, oni ve chvíli, kdy jako to myslejí vážně, tak je to jako jediný prostředek, jak oni se spojí s těma institucema, který jim můžou pomoct. Že jo? Takže samozřejmě tam můžou dojít, jo? Slouží to i k naší jako komunikaci mezi mnou a jimi.
1: Takže vám pomůže, když má někdo doma třeba starší telefon, který nepoužívá, když koupí kartu nabitou a s nabíječkou vám to pošle, jo?
2: Jasně, jo.
1: A vy víte, co s tím? To je inspirace pro divák.
2: To se děje standardně.
1: Z vaší zkušenosti, jo, promiňte, my jsme chtěli ještě k tomuto konkrétnímu chlapci. Vy jste usiloval o to, aby šel na detox. On měl v jisté chvíli výmluvy, dokonce neměl doklad, jestli si dobře vzpomínám. Ano. Potom babička, protože on nějak vegetoval s babičkou. Vy jste řekl, dobře, tak půjdeš v pondělí v 10 si pro doklady, tady máš telefon, domluv si to tam. A on se to v jisté chvíli začalo rozpadat, protože z toho, co já vidím ve videích, tak ono to nešlo ho tam dostat na začátku.
2: Nešlo.
1: Já bych to asi vzdál. Mm-hmm. Vy tady vytušíte, že se to povede?
2: Tady to jsou, co popisujete, to jsou ty začátky před tím rokem a kousek, kdy několikrát jsme dělali občanku, to nebylo jednou, to bylo víckrát. Ta občanka se musela zaplatit.
1: Jsme dělali, znamená co? Že vy ho nakonec tam vedete za ruku?
2: V podstatě jo, zkoušeli jsme vyříznit nějaký ty, nějakou tu sociální podporu a tady ty věci. To se nikdy nepodařilo, jo? Třeba ta hmotná nouze, to se nám nikdy nepodařilo. Ale občanky jsme vyřídili asi dvě nebo tři. Do toho ty telefony, zkoušeli se zařizovat ty detoxy. On za tu dobu nastoupil na detox dvakrát, dokonce jednou i do léčby, ale podepsal reverse. A tady jsme u toho, že jakoby, jak to s nima nevzdávám, že, jo, že jim jako věřím nebo nevěřím, tak dneska on po tom roce a kousek nastupuje na ten detox, který si zařídil sám a má na to úplně jiný náhled.
1: Kde je teď?
2: Připravuje se na detox, za dva dny nastupuje.
1: Takže teď je pravděpodobně někde skalený.
2: Ne, je střízlivý.
1: Střízlivý.
2: Já jsem s ním mluvil, než jsem jel sem, tak jsme si volali. Tam už to točení není tak intenzivní, ale je vidět, že za ten rok a kousek ho cení tady to snažení někam posunulo. A já si myslím, že každý ten pokus měl smysl. Mm-hmm. Jo, u toho alkoholika to tak je. Vemte si, já jsem v té ambulantní léčbě to zkoušel 5 let. 5 let a neabstinoval jsem. Sice jsem teda nebyl na ulici, ale ubližoval jsem těm blízkým rodině, přítelkyni a všem.
1: Kolikrát jste teda vy sám zklamal?
2: To se nedá spočítat. Nesčetněkrát.
1: No ne, zklamal ve smyslu, že jste se šel léčit a vzdal to.
2: Ani jednou. Já jsem byl ve stavu, kdy v té ambulantní léčbě jsem to furt sliboval, zkoušel to a furt jsem zklamával. Jo? Tam jsem to nemyslel jako vážně, tam jsem to furt dělal z nějakého donucení, dělal jsem to pro tu rodinu a nikdy jsem to nedělal pro sebe. A až pak po těch 5 letech toho marného zkoušení jsem na tom byl tak psychicky špatně, že jsem si řekl, že jdu udělat něco pro sebe. A teprve tam se jako to točilo, přehodnotil jsem ty hodnoty. V té době strašně mi vadilo, jak na mě budou nahlížet ty lidi, co si o mě budou myslet. To je ten alkoholik, co byl v blázinci. Dneska jsem tady a mluvím o tom a nevadí mi to, protože spousta těch alkoholiků, jsou samozřejmě ty kluci na ulici, ale spousta těch alkoholiků je funkčních, chodí do práce, jak už jsem říkal, a jsou to vzdělaný lidé. Různých profesí, jo, skrz společnost.
1: Řekněme, pane Farský, že ať to připomínáme, že ten váš YouTube kanál, abychom řekli přesně ten název, je to...
2: Jas, abstinenti, jablonec.
1: Jas, abstinenti, jablonec. A tam jsou ty příběhy, o kterých tady mluvíme jen tak rychle, k dohledání. Která z těch závislostí, to znamená, řekněme, gambling, drogy, alkohol, je nejhorší podle vás? Dělá největší paseku?
2: Závislost všeobecně. Že závislost jako taková je jenom jedna. A je celkem asi jedno na čem. A nejhorší za mě je ten alkohol, protože je tolerovaný společností.
1: Jo.
2: Jo. Je všudy přítomný. Jsou na to reklamy a ty dopady na tu společnost jsou prostě obrovský.
1: No a když se to spojí, protože jsem teď sledoval u vás jistého pana Ondřeje, tuším,
2: Ondru, ano.
1: Který měl alkohol, potom začal do toho ještě hrát a hrát ve velkém,
2: ano.
1: I když nevím, jak tam u vás vypráví, najednou jsem vyhrál 700 tisíc, nevím, jestli je to vůbec možné a tak. Mm-hmm. Drogy, alkohol, gambling a ještě v posledním díle závislost na pornografii. Mm-hmm. Tak předpokládám, že od něj se ještě něco dozvíme v dalších dílech, ale je to, když se to spojí, je to o to horší?
2: Určitě. Ten kolotoč té závislosti je pak jako neuvěřitelný. To fakt, že je to jenom tou závislostí. Ale není to nic jako výjimečného, jako jo, tohleto, co tady to spojení. Prostě tam to jde v ruku v ruce, ty drogy, gambling a ten sex, to porno. to tak bývá prostě.
1: Tak závislost na pornu ještě nemusí být tak hrozná, ne?
2: No, jako... ve chvíli, kdy to je kombinovaný těma drogama, tak jo, protože jak on říkal, tak se vydržel sebe ukájet prostě hodiny, dny, že jo.
1: No a já teda nevím, já už jsem starý člověk, já už to asi nevyzkouším, ale vy jste mlád ještě, myslíte, že to jde, co on tam popisuje, že se sebe ukájel 48 hodin? Jako myslím, že jedna z těch věcí by musela upadnout.
2: Já jsem slyšel...
1: Nevím, jestli ta spodní nebo ta horní.
2: Takhle, já jsem slyšel shodou okolností, to video zrovna vyšlo, když já jsem byl na opakovací léčbě v Kosmonosech, kdy vlastně se na týden zapojuju do té komunity a přidávám ty zkušenosti a říkám tam ten svůj příběh, ale poznal jsem tam kluka, který to měl úplně stejně. A vůbec jakoby neviděl to video předtím, jo? A on mi popisoval úplně stejné věci.
1: Takže, co znamená?
2: Takže já si troufám říct, že ano.
1: Opakovací léčba.
2: Opakovací léčba je, jak jsem říkal, začlenění na týden do té komunity.
1: A proč?
2: Je to posílení té abstinence, jednak pro mě, a jednak předání nějakých zkušeností těm začínajícím lidem, kteří jsou v té komunitě.
1: Posílení abstinence, to mě překvapuje. Já mám za to, že vy jste pevně vyléčený.
2: Ne, ne, ne. To je právě ono, že jak jsme se bavili na začátku. Je to nevyléčitelná nemoc.
1: Existuje něco v úplně normálním běžném životě, co se dá srovnat s tím pocitem té opilosti v té hezké fázi? Je něco, čím se to dá nahradit?
2: No to je ono právě, že vlastně v té abstinenci musíte najít něco, co vám ten dopamin bude dávat.
1: A co jste našel vy?
2: Spoustu věcí. Ono jako ten den střízlivě je sám o sobě jako hezký, jo? Ale pak různý sporty, různý jako koníčky, který vlastně nahradí to trávení toho času s tou flaškou. No.
1: Když vás tak poslouchám...
2: Začal jsem se otužovat třeba.

0: někdo, kdo je takový ten, nevím, jestli je to dobré slovo, ten latentní alkoholik, ten fungující alkoholik, který chodí do práce, je třeba úspěšný, řídí u toho, promiňte, řídí, je ve funkční rodině, stará se o děti a tak, ale přesto je alkoholikem a říká si, poraďte mě, pane Farský, říká vám, jak z toho ven?
1: Jo, chodí mi spousta mailů, píšou mi lidi na Instagram, můžete mě sledovat i na Instagramu, kde vlastně sdílím ten svůj střízlivý život. A já vždycky říkám, já nejsem odborník, jo. Já jsem kluk, který se tím prošel, chlap, prošel jsem si závislostí a to abstinencí a já vždycky odkazuju na odborníky. Já jsem ve chvíli, kdy jsem nevěděl, jak dál, tak jsem taky vyhledal odborníka. Takže dneska jako v každém městě už je nějaká adiktologická poradna, poradna pro závislosti a ty možnosti jsou. Takže odkazuju buď to tam, anebo na anonymní alkoholiky, který fungují v každém větším městě.
0: Anonymní alkoholiky?
1: Aha.
0: Co to je?
1: To je organizace s velkou historií. To nejsou odborníci. Je to uskupení lidí, kteří si pomáhají navzájem. Mají nějaký 12-krokový program. Já jsem nikdy na anonymních alkoholikách nebyl, ale znám spousty lidí, které jim pomohli ze závislosti. Pomůžu, je to jedna z možností.
0: Pomůžu alkoholikovi, když s ním budu mluvit a on bude říkat, já s tím jako bojuju a teď jsem v koncích a nemám peníze, nemám nějaký zázemí, když mu dáte peníze, pomůžete mu? Nebo je to kus od kusu?
1: Je to asi kus od kusu a vy mu pomůžete tím, že mu řeknete, že tam pro něj budete, že mu nabídnete nějakou podporu, že ho třeba dovedete do nějaký té ambulance nebo něco takového. Dávat mu peníze. Je to takový, stejně jako většinou to končí pak na té ulici, že jo, jako ty kluci, no.
0: Viděl jsem, že vy někdy zajdete v těch videích i do těch jako strašidelných podmínek. Nebo strašidelných do podmínek, které si nedovedeme představit, že v tom žijeme. Nějaká taková ta půda tam byla, teď jsem viděl v jednom z posledních videí v tom stanu. No. Jenže já vidím na těch vašich záběrech, když ti lidé s váma mluví, já nevidím v těch očích jako neštěstí. Tady u toho, co jste mu dával telefon, třeba ano, to bylo vidět, že je na pokraji zhroucení. Mm-hmm. Ale ti dva pánové v tom stanu teď, tak oni mě přišli šťastní, jako by ten stan stál na břehu Jadranského moře.
1: V tu chvíli jo, protože oni jsou pod vlivem. V tu chvíli mají 2-3 promile třeba. Jsou v pohodě, ale ve chvíli, kdy přijde ten napsňák, kdy klesne ta hladinka a nemají ty peníze a nemají to víno, tak se to změní prostě.
0: Víno?
1: To je prostě psychologický úplně dno, prostě psychický vyčerpání. Fakt jako, že ty lidi nevědějí, co dál. Tam máte, jako jediná vidina toho se napít prostě.
0: Máte státu, pomlčka nebo lomeno společnosti, něco za zlé v tomto směru?
1: V pohledu jako na tu závislost?
0: No, tak říkám si, jak se strašně stigmatizuje vlastně ten, kdo bere drogy, když se to provalí, on totiž drogy bere kde kdo, ale není to vidět. Ale když už se to provalí, ale to, že se někdo opije jako na mol, tak vlastně dokonce to říkal někdo i v Poslanecké sněmovně, jeden z těch, já do rána vystřízlivím, ale vy zůstanete hloupí, že? Nebo tak to tam nějak bylo. Tak třeba ta dostupnost toho alkoholu je vlastně absolutní.
1: Určitě. Jo, to je to, jak už jsem o tom mluvil, že právě ten alkohol je fakt jako dostupný všude, můžete si ho koupit kdykoliv a nejhorší jsou ty reklamy. Nejhorší jsou ty reklamy, prostě je to propagovaný všude, je to vždycky spojený s něčím hezkým, s nějakou hezkou chvílí, že jo. Svítí sluníčko, nalou si panák a ono bude hezky. A tak, ale už nikde není řečený, že tady dneska máme prostě milion a něco lidí, kteří rizikově pijou.
0: Kolik je vlastně těch lidí, o které, nechci říct, se staráte, které jejich příběhy mapujete?
1: Teď v poslední době, to je třeba, dejme tomu,

0: 5-6 lidí, který mám jako v podvědomí a nějak jako dlouhodobě to bude. A nejsou to jenom ty kluci na té ulici, jsou to i třeba jeden kluk je teď v léčebně v Bohnicích a taky na začátku velký problém, velká farma, zvířata, zemědělství a tohle. A ve finále teda to nyák zařídil, teď je v léčebně a uvidíme, jak to bude pokračovat.
1: Je to... Jas se jmenuji ty stránky, je to tak.
0: Ano.
1: Vy jste chtěl ještě něco říct?
0: Ještě vlastně k tomu, jak se obracejí ty lidi na mě, jak jste se ptal, tak spousty těch lidí píše, že se díky tomu právě rozhodli jít třeba do léčby nebo vyhledat aspoň tu pomoc. Ať už na základě toho, že vidějí, jak to jako může dopadnout, že to je fakt jako, že to není sranda, anebo prostě, že se v tom poznali, v tom, jak se ty lidi chovají a ty závislí lidi mají spousty společného.
1: Ten YouTube kanál je JAS, je to tak?
0: Ano, JAS, Abstinenti Jablonec.
1: Abstinenti Jablonec. A já chci na závěr říct, že si myslím, že děláte záslužnou práci a jsem rád, že jste přišel. Držím palce, nashledanou.
0: A já vám moc děkuji za pozvání a děkuji.
1: Příště se uvidím. Naším hostem byl Lukáš Farský. Radio Xaver.

0: Strejček je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ivo Strejček z Institutu Václava Klause a my jsme vás, pane Strejčku, dnes pozvali, protože pravidelně sledujeme vaše glosy a myslím si, že některé věci by bylo hezké ještě rozvést, okomentovat a tak. A já bych to vzal hned od vaší glosy 7.11. To je
1: úterý.
0: No je to úterý, je to významný datum.
1: 7.11. Vidíte, to mě ani už nenaskakuje.
0: Nenaskakuje?
1: Ale ne, vím, co se stalo 7.11., ale že bych jako to považoval za klíčové na co vzpomenout, to už ne. To už máme významnější data.
0: To jo, ale já si to pořád pamatuju. Jak jsem se musel učit, že rudou barvou dneska září 7. v mém kalendáři.
1: No to jste se naučil hezky. To já už bych se nevzpomněl teda.
0: A mě teď k té glose. Mě teď nejvíc zajímá, jestli aktuální největší problém kolem našeho premiéra je kauza Nutella nebo kauza Nigérie. A poprosil bych vás, kdybychom toto mohli tak nějak rozměnit na drobné, jak se říká.
1: No, to bude poměrně jednoduše. Kauza Nutella je premiérův trapas, nad kterým vůbec jako nestrácejme čas. To je něco tak trapného, něco tak ponižujícího, něco tak děsivého, že to ať si premiér vyřídí se svými poradci a se svými mediálními mági, které má nad tím vůbec. No tak voliči uvidíme, jak budou voliči se k němu dál chovat. Ale to nechme úplně stranou, to vůbec
0: o čem tedy
1: je nedůstojné, abychom...
0: O čem se svědčí ten průšvih s nepřijetím v Nigérii? Vy to dokonce tu glosu nazýváte nigerijská facka.
1: Facka, ano, já to nazývám nigerijská facka a já to považuji za neskutečné diplomatické fiasko, ke kterému došlo. A opravdu vím, o čem mluvím v tomhletom kontextu. Vůbec nemá smysl to bagatelizovat. Jde o diplomatické selhání České republiky, týmu premiéra Fialy. Jde o zesměšnění České republiky. Týká se nás to zásadně z mnoha důvodů. Já začnu tím, jak mluvčí vlády nebo premiéra, pan Smolka říká, že Nigérie jim nenabídla program a tudíž, nebo že nebyla schopná zorganizovat program. To je nedůstojná lež, to je nedůstojná výmluva tady tohle. Jestliže premiér země odlétá na týdenní návštěvu do téhleté části světa, tak se měsíce dopředu připravuje, co bude, v které zemi. Připravuje se to tak detailně, že vám přijde minutovník typu v 13.35 přistanete, v 13.36 sestoupíte ze schůdku a v 13.38 si podáte ruku s tím a řeknete tam to a to. To, že vám někdo vzkáže, že pro vás nemá program, tudíž není nepřipraveností té země, ale znamená to, že vám ta země něco vzkazuje. A já jsem to v té glose napsal a vy byste se na to určitě ptal, co si teda o tom myslím. Já se domnívám, že Nigérie vzkázala České republice, respektive ministerskému předsedovi, že prostě nezdílí ten ostrý, až bych řekl fanatický, proizraelský Fialův, proizraelský tón, protože Nigérie zastává v tomhletom poněkud jinou pozici. To neznamená, a já jsem o tom hluboce přesvědčen, to neznamená, že když česká vláda nebo český premiér zastává proizraelskou pozici, tak že by ho Nigérie odmítla. Já myslím, že o obsah tam nejde, že tam jde o tu formu, že tam prostě není možné. Ta země vysílá signál, myslím, Nigérie vysílá signál, pro nás je nepřijatelné, abyste vy jako špičkoví politikové se halili do izraelských vlajek. To prostě není možné. Vidíte, že by Blinken, nejbližší spojenec Izraele, Spojené státy, že by chodil někde v americké vlajce. No nikdo to tady to nedělá, kromě našich. A teď narazili na zeď.
0: No dobře, ale jeden detail. Kdy se toto odehrává, to odmítnutí? To přece se musí domlouvat všechno dopředu. Myslíte, že oni to v poslední chvíli schválně, aby ukázali zbytku světa, zrušili?
1: Můžeme o tom spekulovat. Myslím si, že ano. Myslím si, že tohle je ten důvod. Nicméně Je také možné, že ten kvas těch izraelsko-palestinských událostí byl tak rychlý, že Nigérie na to reagovala tímto způsobem. Ale dovolte mě ještě jedno dovysvětlení toho, proč říkám, že to považuji fakt za fiasko, diplomatické fiasko. Nigérie, možná průměrný český znalec zeměpisu by tak možná určil, kde Nigérie na mapě je. Nicméně Nigérie je dnes suverénně nejlidnatější africkou zemí. Nigérie je suverénně nejvlivnější africkou zemí. Má významné zásoby nerostného bohatství, především ropy. Společnosti Shell, British Petroleum jsou situovány v Nigérii. Nigérie vyváží 20% své produkce nafty do Spojených států. Čili jinými slovy, Afrika odezírá Nigérii z rtů. Jestliže Nigérie vyšle nějaký signál odpovídající její ekonomickému i společenskému postavení v Africe, tak to Afrika nějak vnímá. Jestliže Nigérie řekla, Českou republiku sem nezveme, měli jste sem k nám přijet, dobře, ale a tak dál, zůstaňte si v Kenii, nebo já nevím, kde byli v té době, tak je to signál do Afriky. A v tom já vidím velký kolaps, velké selhání. Myslím, že tímto způsobem, tímto pohledem bychom měli hodnotit tuhletu facku, protože to je skutečně facka.
0: Sleduje to nějak zbytek světa, nebo je to věc, která zajímá pouze Českou republiku a naše občany?
1: No já si myslím, že kdybych teď řekl, že to sleduje zbytek světa, tak bych přeceňoval premiéra Fialu a Českou republiku. To nepřeceňuji v žádném případě. To asi zbytek světa nesleduje. Nicméně, jak si neuspávejme se na nějakých vavřínech, že si toho nikdo nevšimne a že se to nějak jako uhňácá a nic se dít nebude. Samozřejmě nepochybně jsou politické i diplomatické kruhy, které tady tohleto sledují a pro své vlády posléze nějaká stanoviska připravují. Nepodceňujme.
0: Mm-hmm. Koho je to chyba, pane Strýčku?
1: No rozhodně
0: chyba diplomacie, je to chyba Petra Fialy.
1: No rozhodně to není chyba Nigérie. To za prvé. Hledejme chybu u nás. Hledejme chybu v našem vedení zahraniční politiky, kterou já považuji za příliš aktivistickou, za příliš jaksi v mnoha směrech hysterickou, ale vím, že v tomhletom slova smyslu můžu narazit na část veřejného mínění. Já jsem prostě přesvědčený o tom, že ministerský předseda jakékoliv vlády, není české vlády, prostě nemá demonstrovat tak absolutně jednostranný, jednoznačný postoj. Ano, pokud se budete dívat na události v Gaze očima 7. října, tak pak snad je to pochopitelné. Tak se možná na ty události může dívat normální, běžný, obyčejný, a myslím to teď v tom nejlepším slova smyslu, obyčejný člověk. Já jsem na ministerského předsedu náročnější. Myslím, že on se má dívat na události v Gaze nejen očima 7. října, ale má se na ně také dívat v kontextu času. A ten kontext času není rok, 2 roky, 5 let, 10 let, ale to je 30, 70 let, dokonce 100 let.
0: Mm-hmm. Ještě k tomu jedna věc. Vzpomenete si, že by se podobné faux pas stalo někdy v té novodobé české historii?
1: Kdo si se mě na to tuhle ptal? A říká mě, hele, nevzpomeneš si, stalo se něco takového někomu z českých premiérů? Můžu se mýlit, nevzpomínám si na to. A to teda Xavere řeknu, to jsme tady měli lecjaké ministerské předsedy. Jo? Takže nevzpomínám si, že by se něco takového stalo.
0: No, ještě k tomu, co jste teď už tedy začal, když jste hovořil o Gaze. Vy říkáte, předseda vlády se na to má dívat v horizontu několika desítek let.
1: Horizontu vývoje toho prostoru. Vidět ten vývoj, vidět že obě strany si tam navzájem ubližovaly, že obě strany mají svůj díl
0: viny. Hned to dovysvětlíme. Já jenom taková vsuvka, platí toto i pro konflikt na Ukrajině?
1: Samozřejmě, že to platí i pro konflikt na Ukrajině. Samozřejmě, že i konflikt na Ukrajině je chybné nahlížet pouze a jedině jednostrannou, vyhrocenou, vyhraněnou optikou. Víte proč? Protože tahle optika nám vadí v tom, abychom o věcech mohli nějak diskutovat. To neznamená nutně, že musí vyhrát můj názor. Ale jestliže zaujmete primárně jednu jedinou pozici, o které se nesmí málem diskutovat, tak se žádná diskuse nevede. A to si myslím, že je chyba.
0: Tak zpět tedy teď do Izraele. Věříte, pane Strýčku, na to, že Izraelci nevěděli o tom, že se něco chystá v okamžiku, kdy se říká, mají nejdokonalejší tajnou službu na světě?
1: Já nevím. Já nevím a nevím, jestli často ukáže tady tohleto. Nicméně jeden ze zdrojů, který pravidelně sleduju a který snad můžu považovat za nějaký opěrný bod, neříkám za svatyni pravdy, ale je CNN. Američané, nejbližší spojenci, tak si řeknete, no tak tam snad. No jestliže Američané na CNN se dostanou k 7minutové nahrávce, kterou si pořizoval Hamas v kulisách, které si připravil, postavil, v kterých se cvičil, které měly autentické rozměry kibucu, který posléze Hamas napadnul. A tyhle makety se nacházejí podle CNN 750 metrů od hranice mezi státem Izrael a Gazou, pak se vzpíráte uvěřit, že o tom přece Izrael nemohl vědět. Přece musel něco tušit, přece něco musel vědět. Půjdu-li dál ve svých úvahách, tak mám dojem, že si to vzpomínám dobře, když rezignoval šéf tajné služby Mossadu, tak při té rezignaci nějak proběhlo z jeho úst, že on premiéra Netanyahu varoval. Nicméně Netanyahu, že to smetl ze stolu. Myslím si, že takhle nějak to bylo, neříkám to možná úplně přesně, ale nějak takhle to bylo. Čili jinými slovy, odpověď na vaši otázku. Zdráhám se tomu uvěřit, ale možná je to také výpovědí o dnešním vnitřním politickém a společenském stavu Izraele, který si samozřejmě přirozeně nejsme lidmi, kteří by dnes a denně sledovali, co se v Izraeli děje, ale přece jen jsme lidmi, kteří vědí, že v Izraeli za poslední 2 roky jsou každého půl roku volby. Výsledky voleb jsou takové, že je velmi obtížné sestavit kabinet, tak se volby znovu opakují. Do kabinety se sestavují z lidí a z politických formací, které jsou stále víc extrémnější. Tak extrémní, že dokonce dnes jeden z členů Netanyahova kabinetu může říct, že situaci v Gaze by vyřešila atomová bomba. No to je prostě výpovědí o tom, co se v Izraeli děje. Čili jinými slovy, já nabádám k tomu, abychom zkusili nahlížet na ty věci v trošku širší perspektivě, přestože, a to teď spíš říkám vůči divákům, kteří se na mě dívají, asi tamhle se mám dívat, divákům, kteří se na mě dívají, samozřejmě, že to, co se stalo 7. října, je neomluvitelné, brutální, děsivé, strašné, nepředstavitelné. Víc k tomu já nemůžu říct. A to, abych nebyl náhodou podezírán z toho, že náhodou nějakým způsobem straním Hamásu. Na druhou stranu, možná bychom si měli položit otázku, přece ten Hamás z té Palestiny, z té Gazy, tam přece nespadnul z nebe, přece z něčeho vyrostl. Něco mu dalo tu obrovskou sílu, něco mu dalo podporu. Ty volby někdy v tom roce 2006, nebo kdy přece Hamás vyhrál, Čili je svým způsobem obrazem té společnosti. Tím já nechci říct, že Palestinci si představují, že se prostě mají mordovat malé děti takhle brutálně, ale určitě to není skupina, která někde přistála z nebe s nějakými padáky a tím se to vyřešilo. Určitě je to, má to něco společného s tím dlouhodobým, vzájemně velmi bolestivým konfliktem, který tam probíhá po celá desetiletí.
0: Bezesporu si spousta lidí, spousta občanů klade otázku, proč ta brutalita?
1: A já si to samozřejmě kladu také, protože...
0: Má to nějaké vysvětlení?
1: A mám proto své vysvětlení. Já se domnívám, že Hamas zaútočil tak brutálně cíleně. Už ta brutalita, s kterou zaútočil, bylo fakticky jeho vítězství. Ta brutalita, přece museli vědět, že takhle brutální útok vyvolá velmi brutální reakci ze strany Izraele. To přece musel očekávat každý z nich. V tomto slova smyslu je reakce Izraele pochopitelná. Nicméně tam já bych pochválil americké stanovisko, které tomu říká, my chápeme, že vaše reakce bude velmi tvrdá. Nicméně ještě existuje něco jako mezinárodní pravidla, tak je zkuste dodržovat. Prostě já taky považuji za nepřijatelné, abyste sledoval v těch televizních informacích, abyste sledoval stovky a tisíce mrtvých palestinských dětí. To je prostě taky strašné. Čili zpátky k vaší otázce. Ano, já se domnívám, že Hamas zaútočil proto tak brutálně, protože věděl, že reakce bude brutální a na brutální izraelskou reakci přece reaguje svět i tak, jak na ni reaguje. Podívejte, jak je možné, a tím se možná dostáváme ještě dál tam, kam bychom se dostat měli. Výsledkem toho přece je, že najednou v Německu pochodují demonstrace Arabů, muslimů a volají Juden ins Gas. Židé do plynu. Co je to, jak je tohle možné? Jak je možné, že Londýn se plní pro palestinskou, pro arabskou, pro muslimskou obrovskou demonstrací? Co se děje v Paříži, co se děje v Belgii? Toto se nás přece dotýká. Přece se nás dotýká, a tím já nemyslím, že migrace do Evropy je důsledkem. Ne, to vůbec ne. To je jenom dnes spouštěcí mechanismus něčeho, co se uvnitř Evropy děje. Respektive ta Gaza je spouštěcím mechanismem toho, rozumím, co se uvnitř Evropy děje.
0: Pane Strejčku, vy jste spoluautorem nové knihy Institutu Václava Klause Sebedestrukce Západu 2.0.
1: Ano. Můžu tady tomu udělat
0: udělejte tomu bohapustou reklamu, protože myslím, že Milan Knížák je autorem obálky. Víte?
1: Ano, Milan Knížák je, no, když jsme se o tom spolu bavili, tak on říkal, no řekněte, že já jsem autor té koláže. Ideově jste si to vymysleli vy. Yes. A ideově jsme si to vymysleli my právě proto, že jsme chtěli nějaký symbol evropské prosperity doby fakt pěkné. A to je Michelangelova socha Davida, prostě krásná evropská doba. A najednou s tou krásnou evropskou dobou se něco děje, a tak jsme ji nechali začmárat tady tímhletím zeleným, odporným, touhletou zelenou, odpornou koláží.
0: Tak, tolik forma a teď obsah.
1: No, obsah samozřejmě je úžasný. Ne.
0: Bude za pár dnů křest a já myslím, že ta kniha, vy o ní teď něco řeknete, je velmi poučná pro každého z nás. A kdo stání na webu IVK, víte?
1: Ano, ano. Kdokoliv by chtěl tady tuhletu publikaci získat, ať si najde na webu IVK, ať se na nás obrátí a my v institutu všechno ostatní zařídíme. Je to knížka poměrně obsáhlá, ale já myslím, že je, kromě toho, že je obsáhlá, tak je to knížka s velmi vážnými tématy, ve kterých chceme upozornit na to, že sledujeme-li něco, co my v institutu nazýváme destrukce Západu, pak ten Západ není destruován někým zvenku, nějakou vnější silou, ale destruuje sám sebe. A A my tam na různých příkladech a v různých textech popisujeme jevy, které prokazatelně Západ ničí, prokazatelně Západ destruují, a budeme o tom mluvit, tu knížku budeme prezentovat a budeme o tom mluvit příští středu 15. listopadu od 17 hodin v hotelu Grand Hotel International, což je hotel v Dejvicích. A
0: ten slavný.
1: Takový ten slavný hotel, myslím, že byl taky v nějakém českém filmu, ale to je jedno.
0: Ano, ano.
1: Vypadá trošku jako Lomonosovova univerzita, jo? Takže kdyby někdo náhodou zvenku nevěděl, jak si...
0: A to je pro veřejnost.
1: Jak si, kdokoliv tam může přijít, je to pro veřejnost, poslechne si nás, uvidí se tam s námi, knihy tam určitě budou k dostání. A nejen tahleta, bude tam určitě i jednotka sebedestrukce. A můžu vás, Xavere, ubezpečit, že už si tak říkáme, děj světa a Západu probíhá tak rychle, že už bychom měli začít přemýšlet o sebedestrukci 3.0.
0: Kdyby to mělo být na mě, pane Stredičku, tak já to řeknu rád, myslím, že by tu knihu měl mít každý doma. Nebo by si ji měli půjčovat aspoň.
1: No, my si to taky myslíme a ne proto, že bychom si to mysleli samolibě, ale my si myslíme, a já jsem můj text jsem nazval a položil jsem si tam otázky, a proč lidé tu sebedestrukci ještě nevidí, proč si ji nevšímají, proč ji ignorují, proč ji zlehčují. Vždyť už přece každý den, na každém kroku to musíme vědět a něco se s tím dělat musí.
0: Držím palce a pokud XTV bude moci tuto knihu konkrétně jakkoliv podpořit, tak to rádi uděláme.
1: Děkujeme.
0: I budoucnosti. Je velmi důležitá. Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
1: Moc děkuju za pozvání, velmi příjemné. Děkuju.
0: Naším hostem byl Ivo Strejček.

0: Radio Xaver.
1: Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
2: A to, ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. Že? My kdybychom ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. A to už se asi nestane.
1: Ano.
2: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s druhou stranou, se Šlachtou, tak by asi skoro nepropadly žádný hlasy. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
1: To slyším často.
2: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů. Některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle. Oni o tom systému nic nevědí. Ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličema a ty voliči říkají, že mají zubní implantáty zdarma. Říkám, to je bezvadný nápad. Tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili já nevím, jak to dopadne. Jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli tam travno dostane.
1: Jestli.
2: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě, se ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalice. A já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem. Protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc strán a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, aby neměli průšvih. A ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdeme z té SPD. Jo? Takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jakože to je takový blok. A pak samozřejmě se budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle ty, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý. To asi my nevyřešíme.
1: Tak,

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Vy jste, pane prezidenta, před chvílí použil termín investice do toho, aby se jaksi ubezpečovali ve své pravdě. Mě velmi zajímá, co soudíte o investicích do pravdy v uvozovkách ze strany té americké administrativy. Protože teď pan Elon Musk postupně uveřejňuje různá čísla, house numera bych řekl, obrovské částky, které tímto způsobem byly investovány různě na světě do, promiňte to slovo, propagandy. V tom nejhorším slova smyslu, jak ho známe, to slovo propaganda. A my sledujeme teď, jak na některých webech oficiálních amerických, promiňte, už budu končit s tou otázkou, vím, že vás trošku nudím.
2: Ano, pak si odpočinu.
1: Tak sledujeme ta data, kolik kam bylo posláno v České republice, jaké kohouty teď Donald Trump utahuje a už přinejmenším za toto by měl mít pamětní desku na sídle Člověka v tísni například. Co toto bude znamenat, že se kus té propagandy prostě zastaví?
2: No určitě ta propaganda trošku se oslabí, i když já mám pocit, že tyhle ty neziskovky a jednotlivci v nich, já myslím, že se mluví o tom, kolik dostával Petr Kolář, poradce pana prezidenta za dlouhá léta a tak dále, tak oni mají nějaký ty peníze určitě naakumulovaný, tak oni to chvíli vydrží a budou podle mého názoru pokračovat dál, ale že to je otřesení téhleté pozice. A to jsme pořád u stejné otázky. Jestli my další tady v Evropě a v České republice budeme schopni tohoto otřesení využít nějakým způsobem, nebo jenom si o tom budeme číst a výjimečně povídat tady v tomto pořadu. To by bylo málo. No, my bychom to měli využít a nějaké závěry z toho vyvozovat.
1: Popravdě jediné, co pro to může udělat třeba XTV, je to, že hovoří s lidmi, kteří jsou ochotní hlavně o tomto mluvit tak otevřeně.
3: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.
0: Cháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
2: Posloucháte Radio Xaver. Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.

0: Zasvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den. Představte si.
2: Ksaver to vždycky taky píše.
1: A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
2: Indisponovaný.
1: Co pak, co se vám přihodilo?
2: Ksavere, na mě sedlo zlo nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem o hlas.
1: Já jsem taky čet.
2: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma, upřímnýma očima, plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
1: Tak, pane Holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
2: To není pravda.
1: A proto jste byl ještě, pane Holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
2: Na mě sedli hodnoty, Xavr.
1: No, to je skoro... To je někdy to samý, pozor. Ale k tomu samotnému. Já jsem si to přečetl na Novinkách, já jsem ale omdlel.
2: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
1: Ale...
2: I Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
1: Koho?
2: Fialu.
1: No.
2: Jo, Petře, prosím vás, vemte to vy.
1: Čili vy si vykáte?
2: S Fialou? My se neznáme.
1: Neznáte, no. Jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se, dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor. A to je jedno.
2: Já jsem se s ním taky bavila, netykáme se.
1: To je jedno.
2: Je pan profesor Xavere. Konzervativní muž, to nevíte.
1: Pane Holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkýho.
2: Vážně? S Vítkem?
1: Ne. Sám se sebou.
2: Tak to nemusíte možná rozvádět.
1: Řeknu.
2: Jo?
1: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli, takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už tak raději toho pana Rakušana.
2: No tak to je jasný, ne?
1: Tak to mi řekněte.
2: No tak Nutelier je méně strašidelný než tenhle. Žnírácký Nitra.
1: Tak já vám řeknu,
2: je, Xavere,
1: že jsem došel k tomu, že už radí Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
2: Střelec?
1: Střelec.
2: Čeho? Koho?
1: No ne, že se nebojí.

0: Vy, prosím vás, jo, dneska vychází hrnek na 30 korun, když
1: tak
0: si ho děláte.
1: Tak jste si jistý, že jste měl francouzský brambory a řepu červenou?
0: No víte, že to nějak zvláštně chutnalo?
1: Já si říkám. Ne, Xavere, já...
0: No mám pocit, že se trošku tak jako...
1: Já to vidím. Trošku vás to bylo nějaký magie, ne? Taková,
0: kolik,
1: co?
0: Kolik vás tady je?
1: No a to vidím, já to vidím. Xavere Rakušan. Ale si vemte ještě, víte, co on ještě řekl? Že si na svoji vlastní podporu udělá vládní demonstraci. Minister vnitra a první vicepremiér. Víte, kdo tohle dělá?
0: Kdo?
1: Lukašenko. Raketáky. No a tahle parta.
0: To jo.
1: To není normálně možný přeci už, co?
0: No, jenže nemůže to být tak, pane Holče, že to vymysleli ti jeho podržtaškové. A řekli, plácni takovouhle blbost a všechny média to napíšou dokonce. Normálně vidím tu poradu. Jak seděl, tak sedí ten Rakušan a takhle sedí tím, vedle ty marketing odborníci a říkají mi, Vítku, dokonce i ve Wilsonově 10 ti dva blbci to tam budou říkat.
1: No samozřejmě, že jo, Xaver, ale o to nejde, že to napíšou, ale on to myslí vážně, chápete to? A já teď řeknu, on je...
0: Já to taky myslím. Ne?
1: On je taková... Hodnotová svině, můžu říct, že on den předtím narve na pivo proti Babišovi Fialu nebohýho, který je nejnenáviděnější politik, jako široko daleko. Tam si na něm udělá reklamu a den poté řekne, jak si být premiér. Chápete to?
0: Ale každý...
1: To je hodnoťák.
0: Vy zapomínáte, pane Holče, na jednu věc. Každý z těch lidí, každý, i když kandiduje na posledním místě kandidátky z zahrádkáři Kersku, to je jedno, tak každý z nich sedí večer doma takhle u té televize a říká si, mámo, představ si, že bych byl tím premiérem, ty bys měla 95 tisíc na šaty, no to má prezident, ale sní.
1: Xavere, večer u televize, doma, v soukromí.
0: No.
1: Tenhle ten to říká veřejně. Vemte si, já úplně vidím naše Věra. Sedí doma, Větákovka. A ta neříká
0: moje Věra.
1: Máma, říká táto.
0: Neříkejte naše Věra.
1: Ty bych byla premiérkou.
0: No.
1: No a tam to skončí ty sny. Doma. Za těma zmá.
0: Ne.
1: Slyšel jste někdy Věru se zasnít veřejně, že by řekla... Já budu premiér.
0: Ne, veřejně ne, ale...
1: Tak vidíte, to je ten rozdíl.
0: Ale ještě tam, ještě musíte dát jednu věc, že...
1: Co?
0: Že když doma sedí ty naprosto bezvýznamní kandidáti, kteří se nikam nedostanou a všichni i významní, i moje Věra nakonec, ta říká, taťko, představ si, že sem k nám do horních Čuchtomrdlí přijedou ty auta s těma majáčkama a já tam nastoupím, vezmu si ty šaty, co mám po babičce, ty hezký květovaný a vlezu tam a oni mě povezou tam do nějaké té akademie, myslím, že se to jmenuje Strakova, nebo tak nějak, ani nevím, kde to je. Chápete, že sní ti lidi?
1: To já vím, ale říkám, u některých to zůstane u nich doma, u některých to nezůstane u nich doma.
0: Tak u mě to nezůstane, pane Holče.
1: No tak vy jste takový výtek druhý.
0: Chcete vědět, o čem já sním?
1: O čem?
0: No ne, vážně, teď
1: to je,
0: seriózně, ne, teď tady vždycky tak jako, no, a já vám to řekl.
1: No.
0: Já s ním o tom, že bych byl ředitelem České televize.
1: Tak to já vím.
0: A kolikrát vám ležím ve vaně a hulím a říkám si, no to bych zrušil, to bych tam, pan Holec by tam měl rubriku, jo, a to vše. A no, mám to vymyšlený zkrátka. Mám to vymyšlený a je chyba celé této země, že to tak ještě není.
1: No a na to dojde, ne?
0: Tak už jsem starý.
1: Ne. A já jak vás sedu, tak myslím, že máte našlápnuto.
0: No tak ten pan chudárek je teď na 6 let.
1: Ksavr, já jsem teď viděl někde na fotce Friedricha.
0: Mildu!
1: Já
0: ne... Neříkejte to, pane Holče.
1: Já zůstanu hodnotovej.
0: Je to sympatický, milej. Já jenom řeknu, já jsem se lék. No, tak oni
1: to
0: mají
1: to stalo, ne,
0: v té redakci starý foťáky, takže
1: jo.
0: Ono to přidá červený nos, ale to za to nemůže on.
1: Tak, no, tak to jo, to jsem chtěl.

0: Jo, to jsou ty staré, tam je málo
1: Ne, já
0: pixelů,
1: jsem
0: málo.
1: Detekoval nějaký tak, jako, horší signály z toho.
0: Někteří lidé by si mohli myslet.
1: Tak, no, to mě napadlo.
0: Že to je, že jako, ne.
1: Že se tam třeba v pracovní době úplně nepracuje, ale dělá se tam něco jiného.
0: No tak pane Hodžo, počkejte, to jsme úplně kde jinde. No ale dovolit, můžeme se vrátit pak České televizi, protože včera byla rada, ale to je jedno, ale pojďme dojet toho Fialu nebo Rakušana. Já opravdu, kdybych se musel z pistolí u hlavy vybrat, tak si vyberu Rakušana.
1: Ksavere, já chci z nich dvou radši upejpavýho neschopného lháře Fialu, než fakt leváka Rakušana, který nemá zábrany.
0: Ale vy to berete podle toho, že potom máte každou středu večer o čem mluvit. No.
1: Ne, oni jsou super oba. Oni dodávají materiál oba do středy.
0: No, takže proč si to myslíte, že levák?
1: Rakušan?
0: No.
1: Podívejte se, co udělal s migračním paktem. Jak to tam jezdil domluvit a podepsat. A no, pak říkal,
0: taková dobro.
1: No, jak říká Marek Benda, pár hloupostí, ne, jsme tam odsouhlasili. Blbostí. No, máte pravdu, no, vlastně to nic není migrační.
0: Tak. Mimochodem, víte, že dnes je to, myslím, že na den přesně, 10 let od Wir schaffen das.
1: No a vidíte, díky Vítkovi Rakušanovi, Wir schaffen das taky v Česku.
0: Jo, no. Jo. Tak taková drobný šrámeček tam je. Vy, pane Holče, taky jste netolerantní. Kolik je mrtvých kolem toho dozimetru?
1: Jen 5 nebo 6.
0: 5 nebo 6. To jsou povolené ztráty.
1: Jasně, teď je nás tady skoro 11 milionů.
0: Byl jste na vojenském cvičení někdy?
1: Nebyl.
0: Tam jsou prý povolené ztráty žádná celá 0,2%.
1: Tak vidíte. Ne, to je to prkotina. Je to prkotina.
0: Já nevím, jestli pro ty pozůstalý teda.
1: Zdá se, že to není prkotina i pro soudce, ty to furt nechtějí soudit, ale...
0: To mě vysvětlete, pane Holče. I oni si to prej ti soudci přehazujou.
1: Jako... Oni prej si přenášejí ty spisy večer nebo po nocích. Když to někomu přistane na stole, tak pak v noci jde a přenese to někomu jinému na stůl.
0: Pak vždycky tam vypadne na stránka. No proč to tak je?
1: No tak my jsme na to odpověděli, ne? Když je někde 5 nebo 6 mrtvejch kolem nějaký kauzy, chtěl byste být 7.
0: Jo tak, ale oni se bojejí. No. Tak já jsem slyšel, ale asi to bude lež.
1: Nemáte to ze dvou?
0: Nemám. Ne. Že největší problém je ta smrt toho pana Michalíka.
1: Uh-huh.
0: Říkám to dobře, Michalík?
1: Uh-huh.
0: Věšek. Že toho prostě řachlo v okamžiku, kdy mu někdo zavolal nějakou zprávu. Takhle se to říká, ale nechci špindit památku. Je to jenom divný, řekněme.
1: Já jsem to slyšel říkat nějaký lidi.
0: Já jsem to slyšel v metru.
1: Jo. Já v tramvaji.
0: Tam v tramvaji. Tramvaj. V 9 nebo v 12 nebo kolik?
1: Ne, 18 se.
0: 18. To říkají takové věci. No já jsem jel, prosím vás, z Flory na Anděl a tam to říkali dvě takové starší paní.
1: Jo.
0: Že to takhle bylo, ale jak říkám, slyšel jsem to a řekl bych, to jsou vám tak čestní lidi.
1: Právě, proto já tomu nevěřím.
0: Já tomu taky nevěřím. A čemu hlavně nevěřím, pane Holče? Chcete to slyšet?
1: Jo.
0: Že jeden z těch dvou bude premiérem.
1: No to doufám už nebude.
0: Já ale... vám říkám, že premiérem bude Pikora. Proč ne?
1: Jo, ale já...
0: On jako, je dobrý.
1: Jo, jasně.
0: Šichtář. Já ho vidím tady na streamu s ním, měl ho rád poslouchat.
1: To jasně.
0: A on je takový jako člověk jako z filmu trošku.
1: Z filmu?
0: Hmm.
1: Ale jak to myslíte? Jako, jakýho?
0: Tak já, mě se to blbě říká z jakýho. Z nějakého thrilleru.
1: Jakože lehce vás straší?
0: Ne? Ne, přijde mě prostě jak ředitel školy z amerického seriálu nekonečného. A já mám pocit, že on bude člověk kompromisu. Pan Pikora. A já bych ho tam chtěl, a když ne...
1: Vy ho chcete tady poškodit já?
0: Naopak, já doufám, pane Holče, já doufám, že se motory si dostanou.
1: Jo.
0: A ale... že budou protiváhou, nejenom, že se dostanou, že tam budou ti hlavní motoristi v té sněmovně, ale že budou tím zdviženým prstem.
1: To radši ne, to neříkejte. Zdviženým prstem už byl ministr Nekula a ten skončil předčasně.
0: A já myslím takhle zdviženým prstem.
1: Jo, jo, jo. Bacha na to.
0: No.
1: No ale říkám vám, Ksevere, kdyby hrozilo, že má být premiérem Rakušan, já pořádám demonstraci na podporu Petra Fialy.
0: A to nehrozí.
1: Byste se nespli.
0: Ale počkejte, tak kolik, oni mají 10%, ne, průzkumy.
1: No. Ksevere.
0: Statistická chyba, dobře, budou mít 11,2. A kde to vezme? Podporu. Kdo podpoří ho? Podpoří ho Konečná? Nebo podpoří ho SPD? Když to nemůže ani cítit, to měl.
1: No já doufám, že se to nestane. Vůbec, že nebudeme tohle dilema už řešit, jestli Fiala nebo Rakušan.
0: No jasně, že ne.
1: Jo, ale na takový politický funus to bych jim šel vovivak, Ksevere. Co? Byste tam mohl zahrát nějaký takový molový tóny na kytaru? Jste kytarista dobrý? Co?
0: To bych mohl, ale já zásadně nehraju zadarmo, pane Holček.
1: To se ví. To byste dostal nějaký bitcoiny do futrálu.
0: Já teď skládám po strašně dlouhé době písničku.
1: A jaj.
0: A mám první sloku a refrén. A jestli to chcete slyšet, skládám tu písničku na setkání klubu Svíni.
1: No to je dobrý.
0: Je to, povedlo se mi strašně vtipný.
1: No tak to o tom nepochybu. A
0: kdyby to šlo dál, tak to bude nejvtipnější.
1: Tak to rád slyším.
0: A ještě tam nejste, teda musím říct, že to nejste.
1: Jako v té písnice?
0: No já jsem si napsal taky poznámky, co by tam mělo být zakomponováno.
1: A tak místo předseda tam musí být, ne?
0: A vy jste místo předseda?
1: Já jsem místo předseda.
0: No já tam dám asi předsedu teda. To jste mi neměl říkat.
1: Místo předseda musí být.
0: No, ale tam nebudete úplně jako... Oni to založí na takových jako přirovnání, na takových metaforách.
1: Já vím, vy jste člověk metafor. Tak to se o vás ví.
0: A jestli si o to takhle říkáte, tak ještě tady prohlašte veřejně, že všechno vydržíte a že se neurazíte.
1: Jasně, Ksevere. Já úplně vidím ty metafory na slovo místo předseda.
0: Řekněte, opakujte po mně, já Petr Holec.
1: Já vám to podepisuju, Ksevere.
0: Tak to prohlašte veřejně.
1: Prohlašuju to. Co? Nechám vás složit svobodně písničku
0: umělecký,
1: na klub Sviní.
0: Umělecký,
1: no.
0: Umělecký, protože umělecký, ne?
1: A co? Co umělecký? Co si?
0: Nevím.
1: Říkám, nechávám vás, dávám vám svobodu složit písničku na setkání klubu Sviní.
0: Pane Holče, a víte, jak vy jste tak hodný, já jsem to ani nečekal a přitom je tady čím dál méně svobody.
1: No ale já jsem hodnej.
0: Teď jsem to zjistil. Já jsem si doteď myslel, že jste svině.
1: No to jsem.
0: No tak, jsem. Tak počkejte. Tak
1: ale já jsem dobrá svině.
0: Musíte si vybrat, pane Holče.
1: Já jsem dobrá svině, jak jsem řekl.
0: Jo.
1: Já jsem místo předsedou dobrých sviní.
0: Vy jste taková ta hodná svinička, co se pohladí.
1: Já nejsem svině jako Rakušan. Já jsem dobrá svině.
0: No. Já mám totiž s tím vaším Rakušanem úplně jiný problém, pane Holče.
1: Jo, jaký?
0: A to je to šmírování ty zase.
1: No tak to je, on je šmírák, levák, lhář, no.
0: Počkejte, jak on to dělá z nějakého důvodu. Chce to Ursula, nebo proč? On chce vlastně lidem kontrolovat komunikaci.
1: Ale on je tím Ksevere posedlej. Teď víme, co na tom vnitru má zaparkovanýho. Případně na tu druhou čtyřletku. Ten kryt zaparkoval jenom proto, že se proti tomu zedmul odpor. A lidi se začali ptát, proboha, co to je? Nějaký jednosměrný rozhovory na vnitru?
0: Dvousměrný, ne? Nebo
1: jednosměrný? A pak jednosměrná cesta rovnou někam?
0: Jednosměrná cesta na gulak.
1: Co to jsou manuály na odhalování šiřitelů nevládních názorů, proboha? Takže tohle to tam všechno za nimi a to je všechno šmírování. On je obyčejný šmírák.
0: Já
1: no.
0: Vím, ale víte, o jakým šmírování já mluvím?
1: No jasně, na WhatsAppu, na Messengeru a tak dále. No.
0: No a...
1: Ale on nás chce chránit tady, aby jsme nevedli nějakou nehodnotovou komunikaci.
0: Tak na takový chránění mu sedu, pane Holče.
1: Já tomu docela rozumím.
0: To jsou zlí lidi, pane Holče.
1: Ale on to myslí podle mě dobře, třeba jako s tím migračním paktem.
0: No ale lidi bude mít část jako lidí, kteří to budou volit, protože já slyším od hodně voličů bývalých spolu, že už ne. Už bylo dost. No a takže si myslím, že většina z nich neuteče k Babišákovi, něco uteče k motoristům, to je jasný, a něco uteče ke Stanu.
1: Já myslím, že se chystá ke Konečný, to vám říkám.
0: A jo, no.
1: Konečný. Ne, tak já bych jim vzkázal to, ať radši zůstanou u toho spolu.
0: Myslíte vážně?
1: No jasně.
0: Tak to já jim vzkazuju,
1: Stane největší zlo.
0: Když tak motoristům.
1: Stane největší zlo. To má to polpravdu. A Rakušan je toho symbolem. Ten je toho víkem, Xaver.
0: To je hrozný, pane Hoče, co budeme dělat. No,
1: my věříme, že to dobře dopadne, ne?
0: Já jsem se zasadil, počkejte, uděláme teď, ať nezapomeneme. Protože to je jasný.
1: No zápis je jasný.
0: Ježíš, kdo jiný, než ten pan volí ministr vnitra, ne?
1: No.
0: Ministr policie.
1: Chci být premiérem.
0: Cože?
1: Chci být premiérem.
0: A já vidím, že vás to nějak vzalo.
1: No to vidíte dobře.
0: A nechcete taky Lexaurin, jako mám já, dva nebo tři? Mm. Lexaurin svinstvo si nebyl. To nejde.
1: To ani neznám, co to je.
0: Zraky prášky na uklidnění, který už jsem dlouho neviděl a beru si do letadla vždycky, ale jenom na dlouhý lety. A to je dobrý do letadla, to si dáte jeden a půl před odletem. To mě ještě Honza Cimický předepsal a sednete do toho letadla a tak dvě hodiny je vám všechno jedno. Kdyby to letadlo nad tím oceánem zašlo hoře, tak řeknete, tak to uhaste, děcka.
1: Kdybyste se hodil do Brna, tady s tím, Xavere, s Lexaurinem.
0: Ale já to nejím. Ale klidně to nám někdo předepíše, když budeme chtít.
1: No tak nechte to předepsat a pojedeme do Brna to dílovat.
0: On se jmenuje Vítek nebo Vít?
1: Vít.
0: A nenapíšem
1: Vítek. Vítek mu říkám já, protože to tak já napíšu, familiárně, protože ho mám rád.
0: Tak já napíšu Vítek.
1: Dobře.
0: Jeho to potěší, ne?
1: Vítek, no.
0: Vítek Rakušan. Rakušana.
1: No na tu demonstraci na jeho podporu půjdem, ne? Ale...
0: Jo, je to bych šel. Alegorický vůz bychom měli XTV.
1: Jaký policejní, ne? My jsme si mohli od Pirátů půjčit ten vězeňský autobus, ne?
0: A to ještě existuje?
1: Určitě.
0: Za šmírování... Pane Holče.
1: No za šmírování Xavera, ale hlavně za to, že chce být premiérem.
0: A že?
1: To si není možný.
0: Ale všechno je možný.
1: No asi už jo.
0: Já říkám, že chci za premiéra pana Pikoru.
1: Tak by mohl být vicepremiérem, ne?
0: Kdo? Piky?
1: Hm?
0: No, oh, je nuda.
1: Pro gender.
0: Toto já úplně nenávidím.
1: Co?
0: No toto, co vy děláte? Jo? Co to je za zvyk? Kde jste toto pochytal jako? No, pane Holče, já mám důležitý téma.
1: Jo.
0: Důležitou věc vám chci oznámit. Budete koukat, ale ať to teda máme z jedné vody, já tu důležitou věc... A jsem zdravý, co budete říkat, ale ať vyřídíme agendu, poděkujeme teď všem, kdo nás podporuje na transparentní účet. Podotýkám, že zatím ještě pořád to je na advokát.
1: Já úplně vidím, Xavere, jak to v sobě dusíte.
0: Já to dusím, no.
1: Honza Bacho, velkorysá podpora, musíme poděkovat. Za úsměv a pohodu z přístavu na Vlzonové 10, dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. No tak jsme řekli, že vy chcete toho Rakušana, ne, premiérem, tak to taková víra.
0: Já jsem řekl Pikoro.
1: Pavel Radslavský.
0: Kdyby bylo Pikoro, no.
1: Koncesionářský poplatek na přístav pravdy. Děkujeme za vaše vysílání, manžele Radslavští. Alena Ravítková na Vlzonku od Azalky. Díky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. A Daniel Klement na Vlzonku. Čiči, Jahodu a Adonise.
0: Tak,
1: Xavere.
0: A jsme u toho. Jahoda a Adonis, mimochodem, sklidili velký úspěch, pane Holče, no? Ale Čiči.
1: Tačiči taky. Tačiči sklidila lo. Mega úspěch, ne?
0: No.
1: Co?
0: My jsme vám včera měli tu radu České televize.
1: Zas?
0: No tak teď nebyla dlouho, ona jednou za měsíc. A já jsem zasedal.
1: Co to znamená?
0: No tak zasedám, ne?
1: Jo.
0: Jsem člen, tak jsme zasedali. A byly dotazy na generálního ředitele pana Chudárka. A mimo jiné, já jsem byl nastartovaný z Čiči Tornádo.
1: Já jsem se ptal, co to znamená, když jste zasedal, jestli jste, jako třeba Eva Dekrová zasedá bitcoiny, tak jestli jste nezasedal Čičiho.
0: Ne,
1: tak jsem to
0: asi. Ne. Počkejte, nechte si to říct. No, a paní kolegyně Denčevová Chmel vyjela s tím první a řekla to skvěle.
1: Jo?
0: Pojmenovala ty věci kolem debility jménem pořad Čiči Tornádo. Řekla jasně, že to nemá žádný střeva, žádný vnitřek.
1: Žádný střeva ani vnitřek. Čičina nemá střeva ani vnitřek.
0: Poslouchejte ten pořad, že to není veřejná služba. Že je to prostě, ona to říkala vznešeně.
1: Jste se to rozporoval, ne? Že to není veřejná služba.
0: Já jsem si vzal slovo a řekl jsem, že to je úplná blbost, že tam všechny profese selhaly, včetně kameramana, grafika, střihače, režiséra a moderátora, který takzvaně neumí říct souvislou větu, natož položit otázku.
1: Já jsem si říkal, jak jsem řekl před chvílí, když jsem viděl Mildu Friedricha, co na to Milda Friedrich?
0: Co na to Milda Friedrich? Tak k tomu bych došel. Pan ředitel generální.
1: On je tam teď generální.
0: Generální prokurák, ten se ošíval trapností. A říkal, že viděl jenom ukázky, no a že to je takové, no na druhou stranu, že to stojí jenom 30 tisíc jeden díl. Co to je? To pár lidí pošle poplatek. Tak jsem pochopil, proč je to tak blbý, ono je to tak levný. No tak ono je to pořad, který by každý youtuber 15-letý natočil odpoledne v garáži.
1: No ale doma, líp asi, ne?
0: Ale líp, jo. No a pan Friedrich, to je prostě šajba, jo. On,
1: to je hlava.
0: To je hlava. A on já vám říkám, že Milan Friedrich té televizi bude. Ještě se dvakrát změní režim. Přijde teď totalita, potom přijde revoluce, sametová 2.0, potom zase bude kapitalismus. Všechno bude jinak, ale jenom jedna věc bude, že Milan Friedrich bude v České televizi.
1: Jak se vede, úplně vidím jistou scénku. Už není ani žádný rohlík, ani budova České televize. A Milda Friedrich tam sedí na té svojí židli, na té planí.
0: Jsou splanírované kavky, je tam takhle stůl a jeden takový maličký počítač a židlička a tam sedí Milda Friedrich.
1: A má telefon velký, takový červený.
0: Telefon a říká, hele, budeme stavět televizi nově českou, nechceš tam jít pořád? No ale on je geniální.
1: Je?
0: On je geniální, protože ten samozřejmě, Milan...
1: No a odkud teď, Vane?
0: Milan vždycky pochopí, z které strany fouká vítr a je připravený. A když už viděl, že ti radní jsou, že se jim nelíbí Čiči Tornádo, že s tím nemůžou nic dělat, že můžou jenom na té radě říct, že to je blbost, a ptat si, kolik to stálo. A generální to taky sepsul. Tak Milda... Aha. A zjistil, že fouká proti Čiči Tornádo. A řekl, vzal si slovo a říkal, hele, to se vyrábí jenom pro YouTube. To je jako... A já jsem říkal, do prdele, když se to vyrábí v České televizi. I kdyby se to vyrábělo, Bůh ví pro co, pro televizi Hulkotyčky, tak když je podepsaná Česká televize a je to za peníze lidí, kteří posílají čím dál víc peněz na Českou televizi, povinně s exekutorem za dveřma, tak to nehraje roli. Ale Milan...
1: Milan je dobrý. Já chci zvýšit daň z ČT znovu k Savere dobrovolně.
0: Já taky.
1: Tohle je dobrý.
0: Já si dokonce myslím, že by tam, že by se mělo zvýšit poplatek a že by část toho poplatku a mělo by tam být na místo Milana Friedricha
1: jo.
0: A pro jeho příbuzné.
1: Na stoleček a židličku pro Milana Friedricha.
0: No a co kdyby jsme tady na transparentním účtu, tady jsou vtipálci, jo?
1: No.
0: Co kdyby jsme na transparentním účtu příště až budou takový ty poznámky, jak tady někdo píše na přístav pravdy nebo na jahodu a Adonise, tak že bychom uspořádali nějakou sbírku
1: na Mildu Friedricha?
0: Na židli Milana Friedricha, která, to by byla židle na doživotní...
1: Doživotní židle?
0: Doživotní židle, ale udělali bychom for. Jo. Já nevím, kolik by poslali, třeba by poslali dohromady, třeba by poslali třeba 800 korun. Tak bychom v IKEA objednali 800 korun a žili a poslali bychom jí Milanovi na ty kafe.
1: Jo, já jsem pro, protože Milan Friedrich musí přežít k sebe.
0: A já vám říkám, že on není špatný, on je fakt fajn chlap a má smysl pro humor. A až mu řekneme...
1: No to bych řekl docela,
0: až mu řekneme, ať sem přijde... Tak, jak jsme si říkali, že by ten Reichl, že má smysl pro humor, že přijde se zvonítkem. A přišel. Mm-hmm. Já vám říkám, že Milan přijde.
1: Jsi pro židličku.
0: No.
1: Jo?
0: A jako kolik mu může být? On bude tak, jak já třeba, ne?
1: Jak my? Něco.
0: Třeba 50.
1: Jasně.
0: 52 řekneme, ne?
1: 55, já nevím, no.
0: No, já jsem to určitě četl v těch životopisech, jak kandidoval. No, dítě to není. Jako je to už dospělý
1: chlap. Já už dítě, jak jsem viděl tu fotku, tak se mi zdálo, že jako by se vracel do dětských let trošku ve obličeji, ale to je jenom můj...
0: Ne, ty to ne, ale Milan je dobrý, ale říkám si, tyho, jednoho dne tam bude v té kolečkový židli, bude mu 99,5 roku. A bude tam takhle jako a bude tam titulek řídí program České televize.
1: Chytám, tam bude furt s tím prstem.
0: Ne, já musím říct, že ho mám rád. A když se potkáme na radě, tak Milan, pozor, přijde, pevný stisk ruky a podívá se vám do očí.
1: Fakt? Hm?
0: A to je pro mě jako strašně důležitá věc.
1: Tak vy jste, asi se dá říct, jako je tam dělnej kolektiv, ne? Dobrej, nebo?
0: No, no. A myslím si, že... že
1: děláte dobrý věci, se dá.
0: Rada České televize prostě Čiči Tornádo vyprala držku. A jestli v tom televize bude takovéhle hlouposti pokračovat, tak už začnu věřit prostě na to, že existuje. Vy jste věřící, ne, pane Voliče?
1: Ne.
0: Ne? Nevěříte?
1: Já teď věřím v jednu věc.
0: Uzdravení.
1: Že to taky a že Vítek Rakušan nikdy nebude premiér.
0: A nebojte se. To vám dávám písemně. Jo. Pane Holče, jsme na konci, protože vy musíte jít na lůžko.
1: Jo, jo. Do izolačky.
0: Do izolačky. Dávejte si to, jak se jmenuje to, jak to prodávají Vietnamci, ta věc, co se dává do čaje. Není to dobrý. Takový kořen je.
1: Tak díky, že to není dobrý. Já spíš asi to se obrátím na Markétu Vaňkovou, něco na pozbuzení nálady.
0: Jo, tak to je dobrý, tak ona vám nějaký... A myslíte, že ona ji prodává?
1: Já doufám, že jo.
0: Možná bychom ji zavolali, aby nám něco taky šupla?
1: Asi.
0: A ona bude mít kvalitu, pozor.
1: No tak to je.
0: Jsou lepší lidi. No, běžte se léčit, pane Holče, a já se těším na další Wilsonovou 10 za týden a nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.

0: Radio Xaver.
1: Pojďme na první téma. První zprávy CZ, dejte nám ještě 4 roky a udělám, co jsem slíbil. Pak dostal Fiala nářez. První zprávy CZ byly kritičtí k premiéru Fialovi a k jeho rozhovoru na iDnesu, což teda iDnes nebyl. Mě to velice překvapilo, protože pan moderátor Vokál je velice vzdělaný, chytrý, sečtělý člověk a myslím si, že premiér, který dokončuje svůj mandát 4letý, by měl čelit kritickým otázkám, což jsem tam absolutně nezaznamenala. Nicméně musí nás přesvědčovat o tom, že to, co dělal 4 roky, dělal správně.
2: Mně se moc líbil ten titulek, dejte nám ještě 4 roky a udělám, co jsem slíbil. Když o tom tak přemýšlím, tak mě Petr Fiala čím dál tím víc připomíná jednoho takového, ty ho nepamatuješ, protože vlakem příliš nejezdíš, ale my, kteří se vyskytujeme často na hlavním nádraží, tak si ještě vzpomeneme na jednoho takového žebravého chlapce, který tu operoval zhruba tak, ono už je to delší dobu, asi tak 20 let zpátky. A on vždycky přišel a dokázal nahodit neuvěřitelně autentický, nešťastný výraz a přišel k tobě s nějakou historkou. Prosím vás, mě teď pustili z nemocnice a oni mi v té nemocnici ukradli peněženku a já se potřebuju dostat za maminkou do Olomouce. Neměla byste 20? Tak vytáhneš 20. Druhý den přišel znovu. Dobrý den, prosím vás, mě odvezli maminku do nemocnice, já se za ní potřebuju dostat a ztratil jsem peníze. Já říkám, já se vás pamatuju. Vy jste tady včera chtěl 20, protože jste se potřeboval dostat z nemocnice do Olomouce. Tak poprvé jsem byla ve stejné situaci jako voliči Spolu. Já jsem mu naivně naletěla, oni naivně naletěli Petru Fialovi na to, že budou nízké daně. Méně byrokracie, malý a efektivní stát, asi si to pamatujeme všichni. No a po druhé už jsem mu teda nenaletěla, po druhé už jsem si ho zapamatovala. On skončil na tom, že měl špatnou paměť. Pan premiér Fiala má evidentně taky špatnou paměť. On už se taky příliš nepamatuje, k čemu všemu se zavázal a co všechno slíbil. Ale on je opravdu v pozici toho člověka, který teď hraje na city, který se snaží ty voliče přesvědčit, jako dejte mi ještě ty 4 roky, jo? Dejte mi tu 20, ať se dostanu za maminkou do Olomouce nebo do Ostravy, nebo kam to bylo. A už to přestává být nejenom autentický, už to přestává být vtipný, začíná to být místy až nedůstojný, protože on měl 4 roky, kdy tohle všechno mohl dělat. Namísto toho se rozhodl, že bude 4 roky dělat velkou politiku, zahraniční politiku, kdy jeho dominantním tématem nebude Česká republika, nebude to život obyvatel v České republice, ale bude to Ukrajina. Takže podnikal cesty do Kyjeva, organizoval nejrůznější muniční iniciativy a tvrdil nám, že náš blahobyt a náš osud se odvíjí od toho, jak dopadne válka na Ukrajině. Teď si myslím, že je evidentní, jak ta válka dopadá. Šíří se sice stále mainstreamem takové fake news o tom, že čím déle ta válka bude trvat, tím drtivější vítězství Ukrajiny nakonec bude. Není to tak. Ukrajina bude zdecimovaná, no ale stejně tak zdecimované zůstanou naše peněženky. A bylo by fajn, kdyby ta decimace nějakým způsobem postihla i volební výsledek koalice Spolu a tady toho sympatického pána.

možný, tohle to nemožný to je. Malej je malej, však to přežije, malej je malej, vždyť si ještě užije. Je, až bude velkej, pověz mi.

to je. Muskej je muskej, však to přežije. Muskej je muskej, když si ještě užije. Je, je. Pověz mi, starče,

0: se až blízknou se vidle, mihne se pažba, neschopný s vidlem i budu stát jako zrádce. Nejvíc bolí první vražda, nejvíc bolí první vražda, a pak už každá.
1: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
2: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
3: Dobrý den, Xavere.
2: 81. díl? Je to možný?
3: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
2: No, to je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
3: Myslíte výšku?
2: Výšku.
3: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
2: Tak to se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
3: Ne.
2: Ano, jasně. A do večera se cvrknete. Na tu původní, zkuste to.
3: Mám to zkusit, jo.
2: Tak to funguje lidský tělo.
3: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo, nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
2: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno. A nic takového tam není. Ale můžu vám na úvod, čekajte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
3: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě. Není nikdy dost.
2: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
3: No, já jsem ten případ blondýny, která, pokud jde o to, že má málo vlasů, tak jí strčí do kapsy každá bruneta.
2: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se zcvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
3: Ne.
2: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm, ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134, ano. Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karo, zapisujte si to. Kopanec do varlat,
3: ano.
2: Kopanec, víte, co je?
3: Jo.
2: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
3: 3200 kostí.
2: Jeden kopanec.
3: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
2: Dovarlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku. No, představte si, že když vašeho partnera, kdybyste se naštvala k něčemu a s rozběhem takzvaně ho kopla do varlat, tak si vezměte porod, jak vás bolel, a vynásobte si to 160.
3: No, to už bych byla mrtvá.
2: No a tak vidíte, jaký je úděl mužů?
3: Je to těžký, máte to těžký, já to nespochybnuju.
2: No. Takže jenom.
3: Až na to, že my ženy rodit téměř musíme, za to vás tam dolů kopat nikdo nemusí.
2: No,
3: pokud zrovna nejste politika, není před volbama.
2: Taky se to stane. No. Dlaně a chodidla se nikdy neopálí. Nikdy na nich nenarostou chlupy.
3: To je pravda.
2: Jste věděla?
3: To jsem věděla, no.
2: Praváci obvykle žvíkají na levé straně, leváci na pravé.
3: Ne, já jsem levák a žvíkám na levo.
2: No, tak to tady mají, mám to tam napsat?
3: No, tak dejte jim zpětnou vazbu.
2: V dávných dobách měli všichni lidé hnědé oči. Modrá barva očí je v podstatě mutace.
3: Yeah. Tak to já jsem, a o zelených očích tam není nic?
2: Není, ale je tady něco, co vás bude zajímat. Ta věta začíná člověk shodí. To je zajímavost číslo 127. Přibližně 2 kilogramy odlupující se kůže za rok.
3: Ježíš, a nemohlo by to aspoň schodit najednou, že by to bylo nějak poznat
2: Vede,
3: trochu?
2: Tak pokud vy jste... No a pak jsou tady takové různé věci v těch zajímavostech ještě, který, o kterých nevím, co si mám myslet. Jo? Tady někdo asi spočítal, kolik během jedné zimy spadne sněhových vloček. Kolik byste řekla?
3: Já vůbec nevím, jak to počítal chudák, to jsem musel hrozně nalítat u toho.
2: Strašně, no. A je tady jednička a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 0. To je dost.
3: To je hodně.
2: Trošku připomíná ten Stanjurův rozpočet.
3: No hele, kdyby Stanjura dostal za každou vločku korunu, tak má vystaráno.
2: No, mně by stačilo za každou vločku halíř.
3: Jo, tak to já bych taky byla takhle skromná.
2: Já bych to zdanil.
3: To jsou furt pěkný peníze.
2: Představte si, že máte zahrádku a jednoho dne přijde Stanjura a řekne, každá vločka, která vám spadne na zahrádku,

0: musí, to je zákon.
1: No, já si myslím.
0: Ale zkuste to přeměřit ráno a opravdu byste měla o 8 mm být vyšší.
1: A to funguje na všechny lidi i na děti?
0: Na všechny lidi.
1: Tak já to zkusím na Magdalence.
0: Na Magdalence, no. Tak tam nebudu 8 třeba, a potom 4.
1: To já zase nemám takhle přesné měřidlo.
0: A jestli můžu poprosit, vyzkoušejte i dvojku.
1: Já jsem teď přemýšlela, jakou.
0: Představte si, že my muži to máme tak, že nás to zabolí i při tom pomyšlení.
1: Já se to umím představit.
0: 160 porodů.
1: No, ale to je blbost samozřejmě.
0: No, není to blbost.
1: No, ne, to je blbost. Jako je. Tak nemůžete...
0: Kopnul vás někdy někdo do varlet? Tak jak to můžete hodnotit?
1: No ne, ale už se o to pokoušel, ale... Zase to nemůže hodnotit někdo, protože buď to může hodnotit někdo, kdo zná bolest při porodu, anebo při těch varlatech, ale nikdo nezná obě.
0: Oni to přepočítávají na ty jednotky bolesti.
1: No, to je taky blbost, jednotky bolesti.
0: Jo.
1: No, to jsou takový jenom pohádky.
0: No tak já znám jednoho, kterýho to vůbec nebolelo.
1: Protože tam žádný neměl.
0: Pak se zjistilo právě, no.
1: Že tam neměl.
0: A jestli třeba muži, kteří mají jedno, tak jestli to bolí míň, a ti, co mají tři, nevím. Jenom jsem vás chtěl trošku tady edukovat na začátku.
1: No, každopádně jste mi nasadil brouka do hlavy teďko.
0: Chodíte sama po tom nádraží, Bůh ví, kdo vás tam přepadne, bude vás chtít znásilnit, tak vy využijete 160 porodů.
1: No, a já se takhle projdu po tom nádraží a budu se na ty chlapy koukat a budu si říkat, tak tamhle tomu by se tak způsobila bolest 160 porodů.
0: Mimochodem, vy nemáte strach, že vás někdo znásilní na tom nádraží, když jdete
1: na
0: sam?
1: Na nádraží.
0: No, kdekoliv.
1: Prosím vás, na nádraží máte strach z úplně jiných věcí, tam máte strach, jestli vám včas pojede vlak.
0: No, to je pravda.
1: No.
0: Jedna moje kamarádka říkala, když jsem se jí na to ptal, když chodí jako na ty dlouhé procházky do přírody, jestli nemá strach, že někdo znásilní, a ono na to odpovídalo velmi vtipně, říká, prosím tě, lidi naslibujou a pak nic.
1: Navíc statistiky říkají, že dnešní muži mají stále méně sexu.
0: Ale?
1: Takže ono je spíš možné,
0: to,
1: že...
0: To dělali u mě tu statistiku.
1: Asi, a ono je spíš možný, že...
0: statistická nula.
1: Vy jste takzvaná statistická chyba. Hmm. A spíš je možný, že někoho znásilní ta žena.
0: No, v dnešní době ano.
1: Jo.
0: A ještě by možná za to dostala metál někde.
1: Kde?
0: Tak nějaký Tommy tu, ty by to brali jako...
1: Jo, jakože oko za oko, zub za zub.
0: Jako když Američani toho Bin Ládina chytli. No, pomstili celou Ameriku.
1: To je pravda.
0: No, teď je o tom dokument.
1: Vy vůbec koukáte na spoustu takových zajímavých, edukativních...
0: To je úděl lidí, kteří nespí. Mm-hmm. Že najednou se vám rozšiřují obzory, protože se nemůžete pořád dokola dívat na nemocnici na kraji města, tak zabrousím i na ty dokumenty. Mm. No. Tak jsem si hodně rozšířil obzory a řekněte mi, na kolikát se to dneska máte.
1: No, já to mám jak při testu z matematiky, no, na základce. Taková pěkná čtyřka.
0: Jo, takhle nízko. Mm. Já jsem měl včera skoro osmičku a dneska už jsem zase na 6,5.
1: Co to způsobilo?
0: Nevím, tak okolnosti nějaký, nevím. Mm.
1: Tak to já u sebe vím teda.
0: Jo?
1: Mm.
0: A taky možná koupil jsem si novou tašku. Když se mi stará rozpadla, tak mě to včera udělalo radost.
1: Vy už
0: možná
1: nemáte tu šustiákovou, že pravda a láska vyděsí?
0: Mám taky, ale tu mám tak na některé věci, ale... takovou decentní, jako abych měl do společnosti stejně, jako máte vy.
1: Tak ale to není od vás příliš kamarádské. Z
0: pravé kůže, neekologické.
1: No, že si kupujete novou kabelku, ani se neporadíte.
0: Paní Karol, proti těm vašim kabelkám, ta moje byla tak levná, že byste mi položila telefon.
1: Nepoložila telefon, to byste se měl
0: zeptat. A to jsem dostal ještě 1000 korun slevu.
1: To je moc hezké.
0: Od pána,
1: no,
0: co tam prodával v tom obchodě, Fanoušek.
1: No, tak to máte štěstí, ale stejně přijďte se příště poradit. To já až budu kandidovat na generálního ředitele České televize. Jaký se za váma přijdu poradit?
0: Přijďte.
1: No.
0: Přijďte. Vaše dopisy v koši nekončí. Ale víte, že mě to už napadlo?
1: Jakože bych měla.
0: Tak vy splňujete všechny podmínky výběrového řízení. Mm. A aby tam bylo více žen, protože my jsme teď takový jako

0: progresivní, tak a kdybyste sehnala ještě jednoho nebinárního, jednu černošku, tak byste mohli kandidovat jako tým třeba.
1: To je pravda, ale já nemám ten projekt. Tam musím něco odprezentovat, ne? Tam přece nemůžu jenom tak přijít a říct dobrý den.
0: Na pár stránek. Co uděláte s Kafkama? Jak zpravodajství, publicistika, zábava, sport, umění, všechno.
1: Kultura.
0: To, co chtějí všichni slyšet. Jak pořady o... tam budete prosazovat o poezii novodobé a tak.
1: No, to, co chtějí všichni slyšet, to není na projekt, to je na jednu stránku a přes tu tučným fixem napíšete zavřít.
0: Jo?
1: Protože, jak jste řekl, tak tu nemocnici na kraji města já už si dneska po nocích můžu pouštět i bez České televize.
0: To je pravda, ale my hledáme ředitele, my nehledáme zatím likvidátora. Takže kdybyste to přehodnotila a chtěla byste být ředitelkou, tak to tam pošlete.
1: Já se ozvu a až vy to přehodnotíte a budete chtít někoho, kdo jako poslední zamkne a zhasne, tak zase dáte vědět mě. To je férová nabídka.
0: Okay. Škoda, že si teď říkám, škoda, že jsem jeden z těch volitelů, protože bych vám pomohl s projektem.
1: A co by v něm bylo? Na co bych se... Pojďte, třeba nás poslouchá nějaký potenciální kandidát, tak mu pojďme poradit, co by tam měl do toho projektu dát.
0: Je to já nemohu. Já už bych tím jako prozrazoval, co je mně příjemné a sympatické a co ne.
1: Aha.
0: Pro jistotu řeknu jenom to, co už jsem řekl, to, co, za co dostávám do držky, a to je to, že žádné začerněné smlouvy prostě nehrozí.
1: Ona je velká spotřeba černýho fixu pak.
0: Černýho fixu a vytváří to dojem, že někdo krade. Bohužel.
1: A něco tutlá.
0: Tak, žádný. A určitě, no poplatky už jsou vyřešeny a určitě kanál, který by prezentoval věci z archivu. Tak, jak se tomu říkalo ČT3, ať se to klidně jmenuje ČT archiv nebo něco. No a je to.
1: ČT senior.
0: Já si nemyslím, že to je ČT senior. Já znám spoustu mladých lidí, kteří se na to dívají.
1: Já taky.
0: A já jsem na to koukal a to ne, nebo já už jsem senior?
1: Tak nám tak hezky zrajete, Xavere, to je těžko říct.
0: No ne, tak nechoďte kolem horké.
1: Ne, v žádném případě.
0: Kdy se senior stává seniorem?
1: No u vás je to vždycky ještě jako o rok díl.
0: U mužů?
1: No, ne, u vás.
0: U vás?
1: U vás osobně.
0: Jako na pětce u nás? Nebo tomu nerozumím.
1: Ano, je statisticky dokázáno, američtí vědci zjistili, že obyvatelé Smíchova stárnou pomaleji.
0: A že Manhattan bude pod vodou a je na to grant.
1: Tak.
0: Na ten výzkum. Já tomu rozumím, paní Karolno. Podívejte, já bych tuto myšlenku opustil, té vaší kandidatury asi, teda když nechcete, ale... neopustil bych to, co jsem říkal, že se i mladí lidé my díváme na tu ČT3, protože jsou tam pořady z České televize Brno. A viděla jste někdy nějaký pořad z České televize Brno?
1: Já si to teď nevybavuju.
0: Tam byl jediný pořad dobrý, který se jmenoval Café X, který já jsem moderoval. Ale jsou tam takový jako fakt průsery někdy. Já jsem si říkal, jak to mohlo projít do vysílání, jako třeba Klub přátel dechovky.
1: Jo, ale to je klasika.
0: A nebo Kdo přijde na večeři.
1: Taky mi to něco říká, ano.
0: 9:05, no. Absolutně. A já jsem si říkal, tam nebyl nějaký režisér nebo někdo?
1: No, tak byl, ale byl z Brna, takže to stejně nepomohlo.
0: No, tak nechci podceňovat, ale ono se říkávalo v České televizi, že Česká televize vyrábí pořady dobrý, špatný a z Brna. Ale to bylo příliš ostré, protože taky vyrobili ty humoserky, nebo jak se to jmenovalo, víte?
1: Ne?
0: Četnický.
1: Jo, četnický humoresky, tak ty byly velice hezký.
0: Ne, velice hezký. Takže tím si to napravili, ale nebo dělali manéž třeba, no, tak manéž dobrý, ne? Manéž.
1: Jo, tak Bolek Polívka byl dobrý, dokud hrál a nechodil po demoškách.
0: No, tak podívejte se, něčím se živit musíte. To bych vůbec nezatracoval.
1: Já nevím, tak to...
0: Tak on dostal dotaci 18 milionů.
1: Já vím, ale
0: tak musíte to někde
1: splatit. Než by se chudák strapňoval tam na tom náměstí, tak to já už bych ho radši vzala k nám do realitky, abych mu to nějak se šéfem vyjednala. On by jako první akvizici mohl prodat tam ten svůj ranč. Stejně to moc nenese.
0: To se bohužel stalo.
1: To už je prodaný.
0: A myslím, že prodaný i trošku proti vůli. Neboli to prošustroval, ale to není chyba, nebo já nevím, já to nechci hodnotit. Tam se říká, jaksi, že lidé kolem něj nebyli úplně poctiví.
1: No jo, vždycky je to o lidech kolem.
0: No.
1: Proto já jsem se taky tak divila, když jste si mě pustil k sobě tak blízko.
0: No taky už mě to kolikrát napadlo, jestli to nebyla chyba. Ale ještě jste nebyla u mě doma nikdy.
1: Nebyla. Já pořád čekám na to pozvání.
0: Srdečně vás tímto zvu, potřebuji vyžehlit asi 130 triček.
1: Jak se to tak přihodí, že máte najednou 130 triček na žehlení? V čem jako chodíte?
0: Tak já mám ještě do dalších 130 vyžehlených.
1: Tak to už to rovnou vyhazujte.
0: A mám dneska ponožky, bílé, jenom pokotníky. Protože jsem byl poučen kolegy, že když třeba mám krátké kalhoty, že nesmím mít ty ponožky takový jak normálně klasický ponožky. No ale dneska jsem zase dostal do držky, že mám černé boty a do toho bílé ponožky.
1: No to nevypadá úplně.
0: A to se v devadesátkách nosilo?
1: V devadesátkách se nosily krásné věci, třeba rolák a takhle kolem jste si připnul zlatý řetěz.
0: No.
1: Ještě tak... na roláku jste měl ty tři sloupky, aby i blbec pochopil, že je ten rolák značky Adidas.
0: No, tak já je to budu vrátit a řeknu tě vyměnit za černý.
1: To, tak to už vám asi nevemou, ale já bejt váma, tak když máte ještě 130 triček, tak to rovnou prostě někam noste,
0: ponožek
1: takhle, takhle se
0: víc.
1: To rovnou zbavujte. Tomu se říká cirkulární ekonomika.
0: Proč? To...
1: No, že to cirkuluje.
0: Tak já průběžně vyhazuju některý, ale mám jich fakt hodně.
1: Já mám...
0: Což můžete spatřit i tady, že já mám pokaždé jiné tričko.
1: Ale to je u vás chlapů, u nás ženských je to naopak. My i když budeme mít 130 triček ve skříni, stejně budeme mít pořád pocit, že je jich málo.
0: Já jsem to nechtěl říkat teda, ale já jsem si všiml, že chodíte pořád v jedných šatech.
1: No, to je pravda.
0: To jsou tady ty, jak se tomu říká, ne krimplenový, ale tomu se říká plizovaný šaty.
1: Plizovaný, ano. Tak to nejsou šaty, tady to je halenka.
0: Halenka.
1: Ale máte pravdu, no protože tím, jak člověk se ráno probudí a je o těch 8 metrů širší, jak jsme si řekli, aby se do večera mohl smrsknout.
0: 8 milimetrů, no.
1: No, 8 metrů širší, no tak to se nevejdete do všeho.
0: Ale studentská halenka je tedy poplatná oné lidové písni, protože je tuze tenká. Já normálně vidím přes tu ručku, jak máte, tak vidím přesně vaši kůži.
1: To je pravda. Taky je v tom pěkná zima.
0: A cítím i vaši voňavou kůži až sem.
1: Ježíš, to bylo krásné.
0: Ne, no, taková je pravda. Prostě voníte a máte plízovanou, to je jedno prostě. Ale já mám z něčeho radost.
1: Z čeho?
0: Víte, že byl... pan Donald Trump v Riádu.
1: Jo, a ženy jim tak mávaly vlasama, já jsem to viděla.
0: No.
1: A on dělal takový to gesto a šel dál.
0: Takhle to dělá.
1: Jo.
0: Takhle. To děláte opačně, to jsem dělal takhle. Takhle.
1: Takhle, no tak až budu kandidovat na amerického prezidenta, tak to potrénujem.
0: No. A oni mu tam postavili mobilní pobočku McDonaldu.
1: Fakt? To jsem vždycky
0: to
1: chtěla mít doma na zahradě.
0: To je geniální.
1: Je.
0: A víte, proč to je?
1: Mm-mm.
0: No, on prý v kampani, což mi fakt uniklo, v Pensylvánii nebo kde, prodával ze zástěrou McDonald v McDonaldu za oknem. Takže přijeli si lidi pro Big Mac takzvaný a v okýnku byl Donald Trump. Chápete to?
1: No, tak v době předvolební kampaně se děje ledacos. Napadlo by vás, že přijdete na meeting ODS a bude tam Fiala sedět s blbou blondýnou? Kam se na to hrabe Donald za okýnkem McDonaldu?
0: Co to je? Jo, vy myslíte tu paní. No, nenapadlo, ale marketéry to napadlo. To určitě vymyslel ten pan Jakub Horák, ten marketér, protože on je velmi mazaný. Já ho slyším, že...
1: Všemi krypty mazaný.
0: Ne, já ho sleduji a pozor, jako on má dobrý, jako, jak říkáte vy, progresivci, říkáte, on má dobré statementy.
1: Statementy, no on má i dobrý nápady.
0: Jo.
1: On má dobrý nápady, jak prodělat prachy.
0: Ale.
1: A ne malý. No panu Janečkovi prý zpronevěřil 7 milionů, které nasypal právě do kryptoměn.
0: Co to dneska je?
1: Tak je to, my realitáci víme, to je baráček.
0: Tak počkejte, oproti...
1: To je baráček.
0: Oproti tomu, co tento stát dluží, 7 milionů.
1: No jo, ale tak ten stát, víte co, ono když dluží stát... A když dluží nějaký konkrétní člověk, to je vždycky úplně jiný příběh.
0: Taky jsem to četl. Není to tak, paní.
1: Ale jo, tady v tomhle případě to tak je, protože panu Janečkovi, přestože je miliardář, tak je zřejmě škrt a 7 milionů mu chybí. A no soud proto rozhodl, že pan Horák mu to bude muset splácet.
0: Soud? To bylo u soudu?
1: No.
0: Ta kauza?
1: No.
0: Takže on to zapřel původně.
1: No to já nevím.
0: No když to bylo u soudu, tak se k té pohledávce neměl pan
1: tak
0: Horák.
1: Vy byste se měl, kdyby někdo pohledával 7 milionů, kteří jste zašantročil?
0: Promiňte, já si jo. Kdybych je zašantročil, třeba vašich 7 milionů, no, tak bych řekl, ano, paní Karol, 7 milionů je pryč, ale já vám to budu splácet.
1: Jo, po koruně.
0: No ne tak pokorně, abych nabídnul splátky v nejrůznějších formách.
1: To si právě umím představit. Těch forem by bylo opravdu hodně a žádná by nepokrývala 7 milionů.
0: Práce na zahradě.
1: No.
0: Staral bych se vám o výřivku. Hlídání Karolínky. Prosím vás, Karolínky, já jsem
1: Magdalenky.
0: To zvatel. Magdalenky, Karolínky.
1: Já jsem to pochopila.
0: Karolínka už je ohlídaná. Případně bych mohl vymýšlet kvízy, aby se Magdalenka zdokonalovala. Takže vařit bych mohl.
1: No to byste byl v podstatě nejluxusněji placený, byť neplacený majordomus v České republice.
0: No a co byste chtěla víc? Hezky byste každý den odfajfkla kus z těch 7 milionů.
1: Řekla bych, po 10 letech bych řekla, Xavere, vidíte, už doplatíte jenom 6 milionů 850 a můžete jít domů.
0: No, vy byste byla, já si to myslím, že vy byste byla dobrý sluha, ale špatný pán, stejně jako oheň. Ne, to, já si neumím představit vlastně, jak vás tak trošku znám, kdo by pod váma mohl pracovat, protože vy jste, si myslím, trošku panovačná, jako žena, jako ostatní všechny ženy, ale že budete taková hodně frecht, já myslím.
1: No to bych byla, zvlášť za situace, kdybyste si u mě odpracovával to, co jste si ukradl.
0: Ale to už jsme si řekli, ale tak na normální personál, kdybyste si najala řidiče, zahradníka, něco, tak já si myslím, že vy jste ten typ ženy, která by byla fakt na ně tvrdá.
1: Ne, já jsem právě, to je jenom taková asi fáma, nebo možná tak na lidi působím, ale ve skutečnosti, já kdybych si najala na zahradu zahradníka, tak on se tam za mýma zádama bude pěstovat řetkvičky, já se to ani nedovím.
0: Ne, lžete.
1: Ne, fakt.
0: Honzo, nelže, víte, jak jsem na té radě, jak mi to pak všichni, jsem říkal panu Součkovi. Ne, já si naopak myslím, že vy jste přesně ten typ, který by přepočítával ty řetkvičky a řekla byste, ale včera jich tam bylo 32 těch vzrostlých řetkviček, dneska je tam jedna chybí. Co pak jste měl na svačinu?
1: Pane zahradníče.
0: Já si myslím, že byste byla spíš taková. Já jsem si na vás totiž vzpomněl, nedávno jsem se díval na film Morálka paní Dulské.
1: A to je český?
0: No to je film pro pamětníky.
1: No ale český?
0: A jaký, když je to Morálka paní Dulské?
1: No Dulské, tak spousta lidí se může jmenovat Dulská, to je tak blbý jméno, že na světě může být spousta lidí, který ho mají.
0: Jakože by to bylo Dulské?
1: Třeba.
0: Ne, paní Dulské je to starý český film a vy jste vyloženě ta paní Dulská, která si do kláštera přijde vybírat posluhovačku.
1: Odpustky.
0: posluhovačku a matka představená ji tam jako provádí a oni tam ty jeptičky, ty děvčátka, ty novicky, oni zpívají a žehlí tam, jo. A ona normálně to dotká, nemáte nějakou hezčí? A tak, no a pak tam jednu vybere, no a co se stane, její syn jí jaksi otěhotní. No ale ta tam hrozně hezká scéna, jak je to film pro maměníky, tak ta paní Dulská, ta přísná frecht žena,
1: ano.
0: Něco jako budete v jejím věku vy, tak ona prostě ta posluvačka si přijde stěžovat.
1: Že je těhotná.
0: No, že je těhotná, že teprve ten syn, jakože něco proběhlo. A tu formulaci si v největší fantazii nevymyslíte, co jí řekla. To se styděla samozřejmě, když cizí lidi viděla. Ale tak řekla té paní Dulské, on mě váš syn mačkal. Místo by řekl, on mě... správně česky by to začínalo vo.
1: Jo.
0: A mohlo by to pokračovat několika způsoby, nebo... No, ale vy, progresivci, byste řekli, on se nevhodně choval.
1: Nevhodně se choval.
0: Nevhodně se choval. Ale tato říkala, že on mě váš syn mačkal. No.
1: No a jak
0: se dívám tak rozdychtěně na vás.
1: No já jsem dychtivá, protože chci vědět, jak to dopadlo. No, no, já chci to, čemu se říká spoiler, víte?
0: Ne, vy chcete pomačkat, já to na vás vidím úplně jasně.
1: Ne, já chci spoiler.
0: Spoiler je ten, že vy jste paní Dulská.
1: A kdo hrál paní Dulskou?
0: Nevím.
1: Počkejte, tak je to starý film, tak musíte vědět, kdo to hrál.
0: Já si myslím, že to ani nebyla příliš... Nenajdete to rychle?
1: Já tam mám režim letadlo, tak počkejte. To.
0: Režim letadlo?
1: Režim letadlo, no aby nás...
0: A to je co?
1: No, tak kdyby nám někdo volal.
0: Letíte
1: třeba,
0: někam?
1: Kdyby třeba někdo říkal, hele, ty dneska točíš k Xaverem, tak ho pozdravuj.
0: No, anebo dej mu 160 porodů. Já vás znám.
1: Bacha, ti nešlo hned 7 milionů.
0: Já vás znám, abych já vás třeba nenahlásil, že jste mě mačkala.
1: Morálka.
0: Morálka paní Dulské.
1: Hele, to je film z roku 1958.
0: No, tak to je nic extra.
1: A to vypadá, že ta omačkaná, takže byla Jana Brejchová?
0: Ano.
1: To sedí.
0: Asi jo. No. Ale paní Dulská, kdo byl? Jste se ptala, ne?
1: No, to jsem se ptala, počkejte, zatím to tady. Režie Jiří Krejčík, no jo, Krejčí, tak to je Zdeňka Baldová.
0: Zdeňka Baldová?
1: Zdeňka Baldová, Bedřich Vrbský, Vladimír Ráš, Vlasta Fabiánová.
0: No Vladimír Ráš byl ten její nepovedený syn.
1: Ten mačkač.
0: Mm-hmm. No.
1: No jo, tak hele, v roce 58 ještě si lidi opravdu mohli myslet, že se otěhotní z mačkání.
0: No.
1: Což teda mimochodem vysvětluje, proč byla v té době vyšší porodnost.
0: No tak dcera mojí kamarádky otěhotněla v Bulharsku ze slané vody. No počkejte, nesmějte se. Stišnově u nás.
1: A to užívala orálně, nebo se
0: její
1: v tom koupala?
0: Maminka Jiřka mě říkala, ona přijela, byli s kamarádkou a jejíma rodičema. V Bulharsku, je to řadu let, už dneska chlapec se jmenuje František, jako snědy hezky. A ona přijela a zjistilo se, že v tom. A jestli 17, 18, taky nějak byla starší mladá. A tak Jiřina na ní uhodila a ona řekla, mami, to je jak jde ta vlna, takhle.
1: No.
0: Tak to ti najednou takhle, jak tam stojíš, tak se to... A z toho jsem... No, a šli teda k lékaři a ten jako řekl, jasně, takže gratuluju, maminko, a tatínek se jmenuje jak.
1: Neptun.
0: A ona řekla, že nikdy s nikým nic neměla, že jak tam šla ta vlna,
1: jo.
0: Takže otěhotněla. V tom Bulharsku. No a lékař řekl, že není komprosrandu a tak dále. Ona trvala, že otěhotněla z té slané vody, ale lékař se vůbec nenechal zlomit. Jako, to byl nějaký...
1: Jako, to byl nějaký nevěřící Tomáš.
0: No to byl nějaký... No ale když na ní pak uhodili, tak se zjistilo, že tam byl nějaký beach boy. No a oni ho z Jiřkou jeli hledat.
1: Do té slané vody.
0: No, na tu pláž.
1: A našli?
0: No nenašli právě. Nenašli.
1: Taky ho vzala vlna.
0: Asi ho vzala vlna, ale pak jsem viděl chlapec, jak se jmenuje František, a viděl jsem ho v kočárku, od té doby ne, a byl takový jako italský typ, no, z Bulharska, ale.
1: Jo, ale tak zase to je hezký.
0: No,
1: tak. To zrovna musím říct, že asi byla vlna, která se vyplatila.
0: Jo? A co myslíte, že napsaný v rubrice to jméno otce? Pláž, Neséber, nebo...
1: Neříkám, tam bylo Bůh Neptun.
0: Černé písky, nebo něco, zlaté písky. No je to, no. Jenom abyste věděla, že to se může stát. Až půjdete k moři.
1: To já se chystám k moři. Ale naštěstí ne do Bulharska.
0: No, tak
1: dávejte... My jezdíme pouze na prověřené destinace, kde vlny tolik nešplouchají, kde klidné moře.
0: Dávejte pozor, až půjde vlna. A já vám radím, že až půjde vlna, tak abyste se rozběhla, hodila 160 porodů a nenechala se uvláčet, abyste ještě nepřivezla, jak říkala paní Dulská, otěžek.
1: Otěžek.
0: V nejhorší mi zavolejte, že vás tam nějaký plážový chlapec mačká.
1: No a jak to dopadlo s tou paní Dulskou teda? Tak byla spokojená babička? A...
0: No nebyla, ona odešla, ta, ne, to nebudu říkat, přece film, ne? Se budete chtít podívat na to. No, ta Jana Brejchová se naštvala, on chtěl mladý Dulský, aby si to nechala vzít.
1: Ježiš.
0: Dokonce je to dal prachy. No. Ano, ona se pak rozhodla, že ne, jako to je stejně jak ta jiná, že v té nemocnici taky, že ne. Já to dítě chci.
1: No jo, ale toho měla přes... s Blažejem, ale Blažej. Tam měla Dulskýho.
0: Dulskýho. No a odešla od té rodiny, no a asi do dneška jako žije s dítětem, no. S otěžkem.
1: Možná pořádá ty pochody.
0: Ale je to strašně... Já mám rád ty filmy tady z té doby. Tak.
1: Z roku 58.
0: No, tak je na to už 58, ale pojednává o době ještě jako by předtím, že jo. A jak paní Dulské záleželo na pověsti. No, aby to bylo jako, aby byly dobrá rodina. Tak. No a je to vtipný. A ještě jsem se díval teď nedávno na film pro pamětníky Jestřáb kontra Hrdlička.
1: To je známý.
0: Kde je výborný Marvan a Smolík se jmenuje ten herec.
1: To byl skvělý herec, jenom měl až příliš vřelý vztah k lahvi.
0: Jo, to vůbec nevím, že chlastal.
1: No, tak víte, co se říká o hercích, že jo? Oni herci pijou jako každý jiný, ale tím, že je na ně víc vidět, tak pijou víc.
0: Říkal pan Donutil, promiňte, taky ty donutilovský vtipy mě nepřijdou bez vtipný.
1: Mě hrozně.
0: Fakt,
1: no jo.
0: Vy jste faninka?
1: No, je to klasika.
0: Jo.
1: To je klasika, to je něco jako morálka paní Dulské.
0: No dovolte, no paní Karol, teda v žádném případě, neporovnávat umění a tady je prostě pokleslou zábavu.
1: Ne, to je taky umění.
0: Taky?
1: No jasně.
0: Dobře. No nic, tlačí nás čas, máte ještě něco? Ať to...
1: No já jsem ještě měla, že by, nevím, co teda máte za plány na víkend, ale že bychom mohli spolu vyrazit do ulic a jít hledat tady ty, jak oni se jmenou, ty filantropové, že bychom hledali.
0: Filantropové?
1: No, pojďte, budeme hledat filantropové.
0: Ti, co rozdávají prachy?
1: Jo. No počkejte, netvařte se, jak lahev kyselých okurek. Teď filantropové dávají stranám vládní koalice, dokonce včetně Pirátů, kteří byli odejti, tak jim dávají miliony na kampaň.
0: Stranám?
1: No. Nejvíc dostala koalice Spolu.
0: To je divný, že?
1: Tak různí lidé, bohatí, mají různé maníry. Tak když najdeme někoho, kdo bude zrovna rozhazovat peníze z okna, tak můžeme strčit do fialy a chytit to místo něj. Mně to přijde jako dobrý nápad.
0: Potřebujeme peníze na něco?
1: Tak peníze jsou vždycky potřeba.
0: Jo?
1: No jasně, tak podívejte se tamhle na toho marketéra. Navíc vy jste neslyšel...
0: Jsem dlouho nic neutratil.
1: Navíc vy jste neslyšel, že teď jde o všechno.
0: Ty ponožky akorát. No teď jde o všechno.
1: Teď jde o všechno, no tak...
0: Co... Říkali jsme s panem Holcem, ale jak komu?
1: No jim taky, ale našim peněženkám, jak by smet?
0: Myslíte?
1: Jo, já si to myslím, proto já bych se na ty časy trošku jako posichrovala.
0: A když jsme v té Evropské unii, ne?
1: Právě proto.
0: Tak oni se nás tam zastanou.
1: Ne, oni nám tam ty naše úspory ještě budou, jak to říct, jak to říkala ta Lejenová, že teď je potřeba přeměnit naše osobní úspory na tolik potřebné investice.
0: Toto řekla.
1: Jo.
0: Prosím vás, nemůžete tam zavolat, ať se na moje osobní úspory Lajinová vysere. Že bych nerad jako se do toho jakkoliv angažoval.
1: No, počkejte, to není vůbec rozumnej nápad, předtím na sebe upozorníte. To ona si řekne, hele, když se ozývá a říká, dej od nich ruce pryč, tak to já se na něj rovnou podívám, ten jich bude mít nějak hodně.
0: No tak to já zavčas někam přesunu ty úspory.
1: Kam?
0: No nevím.
1: Kdybyste potřeboval, já mám ještě trochu místa ve slamníku.
0: Tak já zas těch úspor nemám tolik.
1: Říkám, to tak já. Tam zbývá tak akorát na nějaký váš milionek.
0: Myslím, že do kapsy tady u tepláku by se mi to vyšlo. Ale my jsme lidé skromní.
1: Počkejte, po pár letech vlády, této vlády, kdyby nás to ještě, nedej bože, po příštích volbách potkalo, tak už si tu kapsu můžete rovnou zašít.
0: Paní Karol, jsme na konci.
1: To je dobře. Budu se těšit na příště. Na mějte příště. Se krásně a mějte to do příště tak aspoň v průměru na té sedmičce.
0: Jo. A pozor na těch 160 porodů. Já na to musím pořád myslet.
1: No já už teď taky.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Hraje vám Radio Xaver.

Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den.
2: Ale jaký čtvrtek, Xavere?
1: Prvního.
2: Svátek práce. A my oslavíme prací, vidíte?
1: No to jo, ale hlavně svátek lásky.
2: Lásky?
1: No.
2: Já se zdá spíš nenávisti nějak poslední dobou.
1: Jak to?
2: A zvlášť kolem vás. Když já vlastně nevím, jestli bych tady s váma měl si vůbec.
1: Jak to myslíš?
2: Vy jste nepřítel demokracie teď.
1: Už zase.
2: Jo, jo, jo.
1: No a počkejte, prvně teda ten první květen. Je první května jako měsíc lásky, že začíná a tak. A na 1. května by měl každý být s tím, koho miluje.
2: Jo.
1: Takže já si vážím toho, že jste tady se mnou.
2: To je hezký od vás.
1: Já dokonce očekávám polibek před pod rozkvetlým...
2: To já věnu svojí manželce, jak se vede.
1: Jo?
2: No.
1: Tak to neříkejte.
2: Co? To no ona to ví.
1: Dívá se
2: že,
1: na pozornku.
2: To víte, že jo, a že je 1. máj.
1: Jo, no, jo. No, dneska jsme tady přinesli... Vzpomínáte, jak jsme zasevali nenávist?
2: No to jsou bylinky nenávisti.
1: No naše. Ale jenom jedna věc se ujala s takovými červenými fleky. Vypadá to jako přiva, nevím, co to je. A ty ostatní...
2: Ale hlavně, to není cítit vůbec k sebe ničím.
1: Ještě?
2: Ani láskou, ani nenávistí.
1: Já v tom cítím Foltýna.
2: Ukažte.
1: Trošku tam je.
2: Jo. No, vidíte, jo, jo, jo, tady. Hmm? Máte pravdu.
1: No, musí mi to, ještě tady rostou nějaký jako takový malý, rozumíte, takový jako čudlí, jo.
2: Jo. A tak ona je to taková foltýnovská zelená, ne?
1: To je jako. Asi nějaký plevel. No, vyseli jsme čtyři různé věci a nutno říci, že se nám ujeli jen tady ty a nevíme, co to je.
2: Ale zase se ujeli pěkně, podívejte.
1: Kdyby někdo věděl, co to je, tak ať nám řekne, ne?
2: Hmm?
1: A je, jako ta nenávist z toho teda čiší. Ale zadařilo se nám, pane holče.
2: Jo, jo.
1: Jako zahradníci bychom se si neuživili.
2: No a pošlem to plukovníkovi?
1: No asi jo. Asi jo.
2: A co taky už je, ne?
1: No tak jo, tak je tady... myslím, že ta naděje, že když to přijme, že to jsou, že to je rostlinka nenávisti.
2: Jo, a je to ocení.
1: Může dát do erbu.
2: Jo, a je to ocení jeho práce. Já myslím, že se mu daří. Co?
1: No, vy s tím plukovníkem. No a co teda říkáte, pane holče? Mám několik věcí. Teď ten první máj, komunisti, že všechno vylezli, ale ono to není moc komunistický svátek.
2: No není, když zhnul v Americe, v Chicagu, Xavere.
1: No, no, no. Já jsem dneska ráno někde četl, že ve Švédsku, ale já myslím, že to je Amerika, ne?
2: Já myslím, že to je Amerika, ale já když vidím tady tu americkou vlajku, já se trošku bojím, Xavere.
1: Jak to?
2: No tak to jsou teď imperialisti znovu. To je náš nepřítel, to nevíte?
1: Tak
2: já bych prosil o výměnu, nebo bude zlé?
1: No já jsem slyšel.
2: Kolem vás se dějou nedobrý věci, Xavere.
1: Jak to myslíte?
2: No nestojíte na správné straně. Ani jednou nohou.
1: No já jsem ještě nikdy nestál na správné
2: straně.
1: No
2: ale teď stojíte na opravdu nesprávné straně.
1: Myslíte na tenkým ledě?
2: Tak by se to dalo říct taky.
0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii, tak aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
3: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
1: ale pozorně, tady pozorně se může všechno, diskutuje. Pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá v Olympii, to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
3: Ano, a já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety nerozpoutala se 24. února 22. Do NATO bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále. Ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, nebylo, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různým způsobem trestáni. Od toho, že nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě jsou ztrácí práci, ztrácí zaměstnání. Ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.

Musíš přece chlapče v něco věřit. A já si dal nalačno jedno pivo a spatřil anděli jim špelichá peří. V bláznivé markétě zpívám druhý hlas. Jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas.

dám a tak se dívám a tak si dávám do trumpety. Jsou prý věci mezi nebem a zemí,

Vynáčelníci dobrých mravů, líbezní darmopilové a marnojetky, proutkaři pohlaví a aranžéři davů, vy jste mi nebyli na svatbě za svědky. Bláznivá Markéta ta mi svědčila, že kdo vchází do světa,

0: Helena Růžičková, Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí.
1: Jsem docela obyčejná ženská, úplně nenáročná. Vím, jaká jsem a beru všechny změny, které se mnou čas udělá, s hlavou styčenou. Nejsem typ, který by přemýšlel o plastikách. Já nikdy nebyl za krasavici, takže mi nějaká ta vrázka nevadí. Říkám s oblibou, že za čas nebudu potřebovat na prádlo valchu, protože ji budu mít na obličeji. Ale nedivím se, že se lidé na mě v nouzi obracejí. Nikdy jsem nedala najevo, že mi je zlé, že něco potřebuji. Radši bych si jazyk ukousla, než bych o něco požádala. Často dostávám otázku, kde beru ten hnací motor, co mě pořád popohání dopředu. Nemám žádný motor, nemám nic, co by ostatní lidé neměli. Snad jenom to, že si umím dělat legraci sama ze sebe, to mi pomáhá. Legrace je vzácná věc, dokáže zázraky. A když člověk není odkázán ani v tomhle na druhé a umí smích vyvolávat sám, pak se mu opravdu lépe žije. Nikdy se nenudím. Dovedu se pobavit a zabavit za každé situace. Když zrovna nemám po ruce knížku nebo pletení, čtu si v lidských obličejích. To jsem se naučila už kdysi na kurzu frenologie, což je věda o lidských tvářích. Mými hereckými učiteli byla Míla Pačová a Ladislav Pešek. Mílu jsem měla velmi ráda. Byla to vynikající herečka, měla jít za kmotru našemu Jiříčkovi, ale bohužel velmi vážně onemocněla. Oba dva, jak Míla, tak Ladislav, byli lidé praxe, kteří mi dali spoustu cenných rad, jimiž jsem se celý život řídila. Ladislav Pešek mi vždycky kladl na srdce. Heleno, pamatuj si, role se staví od nohou. Podle chůze poznám, jaký člověk je. Když jde rázně, rovně, je to suverén. Když tiše našlapuje a snaží se být neviditelný, má problémy sám se sebou. Tohle všechno se dneska hodně používá při takzvané neverbální komunikaci. O člověku hodně řeknou ruce. Způsob, jakým si sedá, jak se na druhého dívá. Za velký hřích považuji špinavé nehty. Často kvůli tomu nadávám svému muži, který se věčně hrabe v hlíně a pak vypadá jako prase. Nehty jsou důležité u muže stejně jako u ženy. A kdyby se u mě ucházel o zaměstnání někdo se špínou za nehty, neuspěl by. Dělat legraci opravdu není legrace. Dělat si legraci z druhých je velké umění a může se do toho pustit jenom člověk moudrý. Taková legrace musí být velmi kultivovaná. Nesmí druhého urazit. Pamatuji si na jedno vystoupení, kdy jsem se sešla na jednom pódiu s Mildou Kopeckým a Baškem Šteklem. Vystupovala jsem po Vaškovi a on mě ohlašoval. A nyní přichází nositelka 10 metrů dámské šatovky Helena Růžičková. Sám byl hodně při těle a zřejmě měl radost, že je někdo ještě tlustší než on a odboural si po ukázáním na moje kila své vlastní komplexy. Když jsme se pak po vystoupení opět sešli všichni tři v zákulisí, tak Milda Kopecký Vaškovi řekl: Pane Štekl, vy si myslíte, že jste byl vtipný? Jenomže vy jste nebyl vtipný. Vy jste byl jenom sprostý. Protože člověk si v první řadě musí dělat legraci sám ze sebe. Kdyby tohle řekla paní Růžičková sama o sobě, pak je to vtipné, ale vy jste prase. A víc s ním nemluvil. Naopak legrace opravdu nastala, když jsem vystupovala s odborníkem na zdravou výživu svého času velmi populárním doktorem Rajko Dolečkem. Ten úvodem na jevišti řekl: Štíhlý jsem proto, že můj tatínek byl ze Sarajeva a odjakživa jsme doma jedli hodně masa, ovoce a zeleniny. Po něm jsem přišla já a řekla: Já takhle vypadám proto, že moje maminka pochází ze Sarajeva a odjakživa jsme doma jedli hodně masa, ovoce a zeleniny. Takový aplaus asi doktor Doleček nikdy nezažil a nejsem si jistá, jestli se z něho vůbec radoval. Moje slovenská kolegyně Eva Krížiková neměla pana doktora v oblibě, protože on se zasadil o to, že obezita se přestala brát jako nemoc a lidé, kteří jezdili do různých hubnoucích lázní, si museli své pobyty platit. Eva vždycky během roku přibrala každý měsíc kilo a pak to v létě o prázdninách jezdila schazovat do lázní. Iniciativa pana doktora ji připravila o pěkné peníze.

Když se mraky rozevřely a já ten mumraj věží a domu viděla, brečela jsem štěstím. Stejné to je, když se vracím autem, ať jedu z kteréhokoliv směru. Pokaždé mi vjezd do Prahy vžene slzy do očí a totéž prožívám, když vjedu mezi rybníky kolem Blatné, kde je teď můj domov. Mám ale hezké cestovatelské vzpomínky. Ty nejkrásnější asi na Kubu. Mám pocit, že mentálně jsme si my Češi s Kubánci velmi blízcí. Stejně jako my mají smysl pro humor, stejně jako u nás je jejich národním jídlem knedlo, zelo, vepřo. I když to jejich jídlo je trochu jiné. Selátko, zelí z juky a místo knedlíků boby, ale složení je velmi podobné. Na druhé místo bych dala Thajsko. Byla jsem tam s tátou a dodnes na to často vzpomínám. Je to pro mě osudová země. Už to, že její obrys se podobá slonovi a slon je jejich národním zvířetem, váženým a uctívaným. Připadala jsem si tam jako v pohádce. Strašně se mi líbily jejich restaurace. Ve velkém akváriu plavaly ryby, host na nějakou ukázal, oni mu ji vylovili a chutně připravili. Ráda ochutnávám v cizích zemích tamní národní jídla. Nechápu lidi, kteří v cizině chtějí jíst stejně jako doma. Velmi se ochuzují, protože přes jídlo se lidé dají dobře poznat. Ovšem je třeba držet se zásady, neptej se, co jíš. Já se dvakrát zeptala a dvakrát jsem se, pozvracela. Jednou v Číně, když jsem obdivovala nádherné škvarky, které byly všechny absolutně stejné, chutnaly výtečně a snědla jsem jich hromadu. Teprve pak mi řekli, že to byly pražené larvy. Po druhé se mi udělalo zle v Thajsku nad porcí překrásného křehkého masíčka, které mi náramně chutnalo. Ale jen do okamžiku, než jsem se dozvěděla, že tohle chutné maso je z krysy. Taky jsme probírali náš vstup do Evropské unie. Shodli jsme se s tátou v tom, že považujeme ty diskuze kolem za nemístné. Unie se tvoří podle územního principu. Kdo tedy je v Evropě, ten by měl být členem Unie. A my nejsme žádní, hej počkej, jsme správní lidé, správný národ. Kdo jiný než my bychom tam měli být, když myšlenka evropského sjednocení je od nás? A je už pěkně stará. Přišel s tím už v 15. století Jiřík z Poděbrad, který usiloval o jednotu evropských panovníků kvůli udržení míru. Dělali jsme si z toho s tátou trochu legraci. Řekla jsem mu, že Evropská unie bude čumět, až se staneme její součástí. Vídeňáci protáhnou obličeje, až zjistí, že v cukrárně na Klatovské výpadovce v Plzni mají mnohem lepší sachry než u nich. Jo, a k té třešni jsme se v podvečer vypravili a já prvomájovou pusu pod její rozkvetlou korunou opravdu dostala. Jo, táta se vůbec nebránil. Pondělí 4. května 2003. No, tak jsem zase v nemocnici. K obědu byla ryba, brambory a rajská omáčka. Miluju rybu, miluju brambory, miluju rajskou omáčku. Ovšem, nikoliv dohromady. Tak jsem oběd nejedla, ale naštěstí jsem měla nějaké zásoby z domova. Ostatně čaj a k tomu nějaké sušenky, to je docela pochoutka. Vizitu jsem očekávala, ležela jsem v převlečené posteli a dívala se na dveře. Na vteřinku jsem zavřela oči. Když jsem je zase otevřela, lekla jsem se. Nade mnou se skláněly hrozně velké bílé postavy a já měla v první chvíli dojem, že jsem se dostala někam mimo tento svět. Ale lidský hlas mě uvedl do reality. Jen klidně ležte, paní Růžičková. Poznala jsem pana primáře a ulevilo se mi. A bílé postavy z mého pokoje odešly. Během okamžiku ke mně vletěla vrchní sestra. Proboha, Heleno, co se děje? Měla úplně vyděšený hlas. Co by se dělo? Ptala jsem se nechápavě. Měla si oči v sloup? Hrozně jsme se všichni lekli, že umíráš.

Úterý 6. května 2003. Marie přijela na čas. Včera volala, že bude v Plzni kolem 10. a taky byla. Koupila mi letní tričko. Doufám, že mi bude. Večer si ho vyzkouším. Je opravdu vedro, takže se tričko bude hodit, až pojedu domů. Přivezla mi taky veliké perníkové srdce, které po ní poslala Naďa Vocloňová. Srdce pro mě nechali vyrobit čarodějnice z Mostu, které k srdci přiložili několik archů papíru s pozdravy. Rozbrečelo mě to a ani jsem nezačala nadávat, jak to dělám jindy. Když na mě jde dojetí, řeknu rychle něco drsnějšího a dojetí přejde. Tentokrát nepřešlo, a tak jsem papíry s mnoha a mnoha přáními a podpisy slzami úplně rozmáčela. Říkám si, jak je to vůbec možné, že lidé sednou a napíšou pár milých slov nějaké růžičkové, kterou vlastně ani neznají. Jen viděli pár filmů, ve kterých hrála, nebo mě viděli v nějakém televizním pořadu. Ať se o hereckém povolání říká cokoliv, má jednu opravdu skvělou stránku. Otevírá dveře k srdcím druhých lidí. Ovšem jenom za předpokladu, že hrajete kladné hrdiny, že dostáváte od režisérů sympatické role. Některé herce lidé nenáviděli, protože hráli zloduchy a zmetky. Pepík Vinklář by mohl vyprávět, jak se na něho lidé úkosem dívali, když hrál v nemocnici na kraji města neschopného a zároveň všeho schopného doktora Cvacha. Věděl o tom své Ota Ševčík, který hrával kvůli své perfektní němčině a asketickému vzhledu SSáky. Že bych zrovna já hrála všeobjímající ženské, to se teda říct nedá. Hrávala jsem pěkné symetriky, ženské od rány. Mojí nejkladnější rolí byla určitě Anna Urbanová v televizním seriálu Vlak dětství a naděje. Ale i ta nešla pro ostřejší slovo daleko a krasavice to nebyla ani náhodou. Ale byla to krásná role. A já jsem za ni panu režiséru Kachyňovi opravdu navěky vděčná. Zlá nebyla ani Škopková, kterou mi zase daroval Zdeněk Troška ve své trilogii Slunce seno. Vlastně to byla zlatá ženská, protože tuhle roli Zdeněk napsal podle své maminky, kterou má velice rád. Tak, všem těmhle ženským vděčím za to, že mám před sebou krásné modré desky a v nich spoustu dojemných slov. Mostecké čarodějky, čarodějnice, vědmy, věštkyně, šamanky a kouzelnice s nadšením a upřímnou úctou přejí nejproslulejší z českých čarodějnic Helence Růžičkové při příležitosti svého každoročního sletu a pálení čarodějnic na mosteckém hypodromu hodně dobrých letů a kopec zdraví. A následuje 16 listů popsaných přáníčky od rodin, od čtenářů mých knížek a diváků filmů a také od dětí. Ty místo přáníčka nakreslili obrázek nebo napsali své křestní jméno. Je to nádherné, mám z toho radost, jsem dojatá, prostě je to fajn, že jsou lidé tak skvělí a dovedou si i tehdy, když se baví, vzpomenout na jednu nemocnou herečku, která už dost dlouho nic nenatočila. Dám si ty desky s přáními pod polštář. Věřím totiž na to, že když je v něčem láska a cit, tak to pomůže od všech nedvů. Ti, kdo mi napsali, mi přáli hlavně zdraví. A tak teď budu mít všechna ta upřímná přání u sebe a hodně bych se divila.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Petr Mlsna je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan docent Mlsna je předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Dodávám pro jistotu, a kdyby někdo přesně nevěděl, co vlastně, odkud kam může a co vlastně dělá ten Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, co je to nejpodstatnější, ta jedna věc?
2: Tak úřad má několik agent, které vlastně jsou pod jednou střechou tohoto ústředního správního úřadu. Ta první významná agenda je ochrana hospodářské soutěže, to znamená odhalování protisoutěžního jednání, kartelů, zneužívání dominantního postavení, vertikálních dohod a dalších věcí, které jsou zákonem o ochraně hospodářské soutěže zakázány. Druhou velkou agendou je oblast veřejných zakázek, to znamená úřad je vlastně dozorovým orgánem nad veřejnými zakázkami, kde buď jedná na návrh, pokud někdo podá návrh úřadu, nebo z úřední povinnosti, pokud sám například zjistí nějaké pochybení v nějaké veřejné zakázce. Třetí agendou je významná tržní síla, to znamená v podstatě dohlížení na trh v celé vertikále od prvovýroby přes zpracovatele až po maloobchodní řetězce. A čtvrtou agendou jsou veřejné podpory, kdy vlastně Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je centrálním místem, ze kterého se komunikuje s Evropskou komisí při schvalování veřejných podpor. A teď nově, návrh je zatím v Senátu, nebo je již v Senátu, by vlastně mělo pod Úřad pro ochranu hospodářské soutěže přejít i agenda Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, který by byl zrušen a tato agenda by byla předvedena pod ÚHOS. Takže poměrně široká paleta.
1: Pane předsedo, řekněte, je vůbec možné v naší zemi v okamžiku, kdy slyšíme, že kde co je dotováno a z kde jakých peněz, tu z obecních, tu od Evropské unie, tu pro farmáře a tak dále, je vůbec možné díky tady tomu zachovat to poctivé, rovné a férové tržní prostředí?
2: No mluvíme teď, dokonce se mluví i v odborných kruzích o takzvané dotační ekonomice. To znamená, že někdy nejsou schopny subjekty na trhu vlastně obstát nebo přežít, aniž by jim byla poskytnuta z veřejných prostředků nějaká podpora. Otázkou je, jestli dotujete někdy skutečně sektory, které jsou tak deficitní, že by zanikly, pokud by do nich stát nebo veřejné instituce neinvestovaly prostředky, a nebo je to takový, je to národní dotace, na kterou si všichni zvykli a v podstatě je to jenom přilepšení k tomu zisku, kterého dosáhnete v rámci zdravé soutěže.
1: Mm-hmm. No a konkrétní příklad, který jsem před časem registroval, že snad někde v nějakých Českých horách byly blízko sebe dva takové větší hotely nebo penziony a jeden z nich se stal dotovaným, získal nějaké větší dotace z evropských peněz. Ten nedotovaný v té chvíli přestával být konkurenceschopný a ten majitel o něj myslím, že dokonce přišel. Je toto věc, která je pro ÚHOS?
2: Tato věc přímo pro ÚHOS není, to je otázka toho dotačního orgánu, proč postupuje tímto způsobem, ale souhlasím s vámi v tom, že pokud dáváte selektivně jako veřejný sektor dotace, no tak ten trh deformujete. Ten trh se začne vychylovat, někoho zachráníte, mnohdy to může být arbitrární rozhodnutí, které není založeno ani na žádných, řekněme, ekonomických analýzách či aspektech. Ale to, co my můžeme činit, je pokud například obec nebo města svým právním předpisem, obvykle obecně závaznou vyhláškou, stanoví nějaká kritéria a diskriminuje nějaké účastníky trhu. V takovém případě my můžeme podle zákona o ochraně hospodářské soutěže zasáhnout a takovou obec či město pokutovat.
1: Jestli se nemýlím, tak toto je ten případ, myslím, že to proběhlo nedávno, týkající se hazardu, je to tak?
2: Ano, řešili jsme několik řízení, které se týkaly regulace hazardu. Prošlo to již i soudy, Nejvyšším správním soudem i Ústavním soudem, kdy úřad pokutoval například město Děčín, nebo případně se vede řízení s hlavním městem Prahou. Ta podstata toho je, že vy můžete regulovat například hazard na svém obci jako územně samosprávný celek. V tom problém není. Ale musíte tak činit na základě skutečně nediskriminačních a transparentních kritérií. Nesmí to být takové, že se podívají zastupitelé z okna a řeknou, tady to může být a tady jinde to být nemůže. To samozřejmě ten trh velmi výrazným způsobem potom deformuje.
1: No dobře, a na základě čeho se potom mají teda ti zastupitelé
2: Například můžete se rozhodnout například na základě dat o narušování veřejného pořádku, že se například před danou hernou docházelo k páchání trestné činnosti nebo k narušování nočního klidu, ale musíte to podpořit nějakými statistikami. Měli jsme i jeden případ, kde právě obec argumentovala tím, že se rozhodla na jedné ulici jednu hernu zavřít a tu druhou nikoliv, protože prý tam byla páchána přestupková činnost. No a my jsme si jednoduše vyžádali data od městské policie a od policie České republiky a zjistilo se, že tam byl spáchán pouze jeden jediný přestupek. To znamená, ta data skutečně musí být verifikovatelná a musí to být racionální úvaha. To znamená, jsou tady tyto možnosti. Mm-hmm.
1: Jinými slovy říci, já tady hazard nechci, to takhle jednoduché to prostě není.
2: Možné to je, podle zákona o hazardu může město zakázat na svém území hazard plošně, v tom mu nic nebrání, ale pokud se rozhodne pro nějakou selektivní, nějakou výběrovou úpravu, tak pak to musí mít skutečně rácio a musí tam být ospravedlněné důvody. Mm-hmm.
1: Co všechno vlastně ÚOHS může učinit? Zavede nějaké správní řízení, může dávat nějaké pokuty, může někomu třeba zastavit oprávnění k podnikání nebo zablokovat účty, já nevím, co všechno se děje. I ptám se teď na ty pravomoce.
2: Pokud vyjdeme ze zákona o ochraně hospodářské soutěže, tak nejčastějším samozřejmě nástrojem je udělování pokut, to znamená v rámci správního řízení se vyčíslí pokuty. V případě porušení například uzavřete kartel, obvykle bidriggingové kartely, to jsou kartely v zakázkách, někdo podává krycí nabídku, aby někoho vlastně kryl v té soutěži, tak může být uložen i zákaz činnosti nebo zákaz účasti ve veřejných zakázkách a až na období 3 let. To jsou takové nejčastější věci. V případě zakázek může úřad zrušit zadávací řízení, případně uložit nápravné opatření tím, že třeba zruší rozhodnutí o výběru, které učinil zadavatel. To znamená, v každé té agendě je to různé. U fúzí můžete povolit fúzi se závazky, to znamená, musí ten podnik, ten nabyvatel něco třeba odprodat, splnit nějakou povinnost, anebo ultima ratio můžete i fúzi zakázat.
1: Jo, a teď do vězení nikoho nemůžete poslat. Jako
2: do vězení ne, do vězení posílá jenom soudy.
1: Řekněte.
2: Ale máme v trestním zákoníku trestný čin porušování pravidel hospodářské soutěže a už se začínají první kauzy i v rámci trestního řízení vůči fyzickým osobám objevovat.
1: Promiňte, co to znamená?
2: To znamená,
1: vůči
2: že mám...
1: fyzickým osobám.
2: To znamená, vždycky kartel udělá fyzická osoba. Vždycky ho musí udělat člověk.
1: Tak ve službách právnické osoby.
2: Přesně tak. My trestáme právnické osoby a je nám jedno, kdo ten kartel udělal. Jestli to byl obchodní ředitel, jednatel, předseda představenstva. A zároveň my v soutěži presumujeme odpovědnost té firmy. To znamená, my neprokazujeme zavinění. My řekneme, tato firma spáchala kartel a dostane trest. Ale v trestním řízení, je to paragraf 248a trestního zákona, může být fyzická osoba odsouzena soudem pro trestný čin porušování pravidel hospodářské soutěže, pokud skutečně mu prokázán úmysl nebo nedbalost, že porušil nějaké povinnosti a dopustil se spáchání kartelu.
1: Tak jestli tomu dobře rozumím, tak třeba nějaký živnostník se může s jiným živnostníkem nebo snad i s firmou domluvit na kartelu.
2: Ano.
1: To teoreticky a už je tam ta fyzická osoba.
2: A je tam ta fyzická osoba, ale stejně taky u té právnické osoby my potrestáme firmu, ale vy si můžete v trestním řízení, nebo státní zástupce může v trestním řízení obžalovat toho konkrétního jednatele, který vlastně ten kartel spáchal.
1: Co vlastně ÚOHS chrání v té hospodářské soutěži? On obecně chrání hospodářskou soutěž, ale to je tak neuchopitelná věc. Já to cítím tak, že narovnává nějaké prostředí, když něco, a co jsou ty hlavní teda věci?
2: Odhalování vlastně těch kartelů.
1: Jo, to je
2: odhalování kartelů. To znamená, jestli někdo nebo nezneužívá dominantní postavení, například vůči slabším na trhu.
1: To je ta významná...
2: Ne. Dominantní postavení máte v situaci, kdy ovládáte více jak 40% trhu. To znamená, už jste natolik silný, že vlastně můžete ten trh formovat. To znamená těm menším subjektům určovat podmínky, dodávky, odběr. A vy se nesmíte chovat úplně, řekněme, způsobem, kdy ten trh se snažíte zničit, abyste se ve finále stal monopolistou. A nebo vertikální dohody, což je třeba praktické z hlediska spotřebitelů, konečných zákazníků, kdy například distributoři zboží určují ceny, za které se má v malou obchodě prodávat. A pokud někdo nedodržuje tyto stanovené ceny distributorem, tak oni mu třeba přestanou dodávat zboží. Což je klasická protisoutěžní praktika, která ve finále vede k vyšší cenové hladině na tom trhu, než kdyby skutečně ti maloobchodníci soutěžili ryze na cenu o zákazníka.
1: No dobře, a tak když teď v posledních týdnech a měsících slyšíme různé zprávy o tom, jak ty řetězce postupují v cenotvorbě, a mnozí, třeba prvovýrobci nebo dodavatelé těch vstupů, třeba kravského mléka nebo něčeho, říkají, my dodáváme pořád za stejnou cenu, ale ty výrobky se někde po cestě a nakonec v tom regále možná objeví ještě dražší, než byly. Tak toto je věc pro ÚOHS?
2: Ano, je to věc pro ÚOHS. My jsme udělali dokonce v roce 2023 tento rok sektorové šetření, nebo dokončili sektorové šetření u 5 základních komodit, to byly vejce, mléko, kuřecí maso, a monitorovali jsme období od roku 2019 do února tohoto roku. Tak aby jsme viděli, jak se vlastně u těch komodit vyvíjela marže, řekněme v dobách konjunktury, pak v době covidu, v době energetické krize, v době začátku války na Ukrajině a v současnosti. A to, k čemu jsme dospěli, v celém té vertikále, jak prvovýroba, tak zpracovatelé, tak maloobchod, dokázal ty zvýšené náklady přenést na toho konečného spotřebitele. To znamená, ta debata, která se trochu v České republice vede, kdo za to může, tak my říkáme, všem se podařilo ty zvýšené náklady na energie, na mzdy promítnout prostě do cen svých výrobků. Ve finále je to ten zákazník, který to všechno zaplatí.
1: Já vám rozumím, jenom si říkám, jestli to nakonec, a to je teda velmi hříšná myšlenka, jestli to tak není správně. Víte, my jsme slyšeli přece, vy jste mladší, než já, vám je 45 let, víte, ano. Teď nějak čerstvě ano. V minulých dnech, ale tak když byla sametová revoluce, vám bylo 15, řekněme, odhaduju, jo? Ale už jste ty 90. musel vnímat jako člověk, který studoval tak. A tak se ptám teď na to, jestli si vzpomenete, když my jsme tolikrát slyšeli, že ten trh si sám umí poradit.
2: Ano,
1: chtěli kapitalismus, ano. Všichni jsme chtěli tržní prostředí, tenkrát jako o dotacích, jo, nebo něco takového vůbec nebyla řeč. A proto si říkám, není to nakonec správně, že ten trh si poradí s tím, že cena sýru nebo hovězího masa je tak a tak drahá a já si buď to koupím, nebo nekoupím, protože stejně není Boha, který by ochránil
2: ty přesně kupující. Tak, já s vámi naprosto souhlasím. Já si myslím, že to, co je vlastně škodlivé pro soutěžní prostředí, je, když stát se začne chovat jako regulátor. Když začne sešněrovávat pravidly určitý trh, protože tím vždycky vznikne nějaká dysfunkce, prostě vznikne nějaký problém na tom trhu. To soutěžní prostředí, když do něj nezasahujete regulací, je v podstatě tím univerzálním nástrojem, který si umí poradit sám. A já s vámi souhlasím. Jestliže mám zvýšené vstupy do výroby svého zboží, tak logicky musím to promítnout do své ceny, protože pokud to nepromítnu, tak skončím v červených číslech a logicky potom třeba i zkrachuju. To znamená, ano, trh by si měl poradit sám, já si myslím, že stát by do toho neměl zasahovat. V České republice, když jste zmínil potraviny, taky dlouho jsme slyšeli různé nápady, jděte cenovou regulaci. Cenová regulace, já jsem rád, že se proto ta vláda nerozhodla, je to politický nástroj, vede k tomu, co jsme viděli třeba v Maďarsku, kteří se vydali za stropováním cen maloobchodních cen potravin a najednou jste zjistili, že je nedostatek zboží na trhu. To znamená, není to cesta. Podíváte-li se na energetiku, podíváte-li se na telekomunikace, to jsou obrovsky přeregulované trhy, které dneska v podstatě ta regulace, tu soutěž zcela vytlačují.
1: Pane předsedo, když se teď tolik v médiích hovoří o ceně energií a o té nespravedlnosti, možná zdánlivé nespravedlnosti, já nevím, kdy se česká energie kupuje od jakési lipské burzy za mnohonásobek peněz, za které byla vyrobena tady, tak toto dostáváme často v médiích. Toto je věc, kterou už se nějakým způsobem ÚOHS zabýval, protože to je přece pokřivené tržní prostředí se vším všudy.
2: Já bych neřekl, že tím pokřivením toho trhu je, že nakupujete na lipské burze, ale otázkou je, jak máte nastavená vnitřně v rámci daného státu regulační opatření. To znamená, jak se stanovuje ta cena, co se do té ceny zahrnuje. Některé věci vyplývají z evropské legislativy, ale některé věci si státy, řekněme, činí ze svého vlastního rozhodnutí. To znamená, jestli budete promítat obnovitelné zdroje do faktur odběratelů, jakým způsobem budete promítat do cen energií například emisní povolenky a další věci. To znamená, ten stát má nástroje, kterými může tu cenu usměrňovat. A na to má zřízený speciální úřad, který se jmenuje Energetický regulační úřad.
1: Jo, takže tam...
2: A stejně tak i jakým způsobem se promítají třeba investice do sítí, do infrastruktury. To znamená, jak si je ty firmy můžou ve finále promítat do té ceny.
1: Co sám o sobě znamená ten pojem, vlastně vaším úřadem velmi často používaný, významná tržní síla? To je přesně co?
2: Významná tržní síla, máme zákon v České republice už od roku 2009 o významné tržní síle. Teď dokonce byla i na úrovni Evropské unie schválená směrnice o nekalých obchodních praktikách. Je to v podstatě agenda, kdy má úřad možnost monitorovat celou tu vertikálu od prvovýroby přes zpracovatele až po malou obchod. Zdali někdo, kdo dosahuje vysokých obratů, tam jsou různá pásma podle obratů do 2 milionů euro až do 300 milionů euro, je to taková kaskáda, vlastně nezneužívá svého silnějšího postavení buď vůči dodavatelům nebo vůči odběratelům.
1: Takže to, že
2: a je tam takovej list vlastně zakázaných praktik. Lapidárně řečeno, každý to pochopí třeba za listovací praktiky. Za listovací poplatky. Vy dodáváte zboží do malou obchodu a malou obchod řekne, za to, abych vám ho umístil, řekněme, na viditelné, atraktivní místo ve svém obchodě, mi zaplatíte speciální poplatek.
1: Ale řetězec, ne Žabka, nebo je takové ty malé...
2: No, to záleží, jak velký obrat máte. To znamená, pokud spadnete do těch obratových kritérií, tak samozřejmě ano. Mm-hmm. Jo, to znamená, u těch řetězců úřad měl ještě do minulého měl možnost kontrolovat jenom řetězce. To znamená, neustále těch 11 řetězců, které dosahovaly obratu nad 7 miliard korun, ty kontroloval vlastně, když to tak řekneme, pořád dokola. Nyní se mu rozšířila ta možnost podívat se i na velké zpracovatele potravin, i na velké prvovýrobce.
1: Četl jsem někde, pane předsedo, že ÚOHS některé zakázky dozoruje. Mám tomu rozumět tak, že se jakože ještě nic nestalo, nikdo nikoho z ničeho nepodezírá, ale pro jistotu ÚOHS něco dozoruje.
2: Ten dozor úřadu, to je takové zvláštní právní slovo, ten dozor, ale v podstatě zjednodušeně řečeno, pokud k úřadu přijde návrh od primárního dodavatelů, že například byly nastaveny v zadávací zakázce diskriminační podmínky, tak úřad posoudí, zdali skutečně ty podmínky byly diskriminační, jestli někoho zvýhodňovali či nezvýhodňovali, nebo například, jestli byl někdo oprávněně či neoprávněně vyloučen ze zadávacího řízení a může zakázku zrušit, anebo přijmout nějaké opatření v podobě třeba, že zruší rozhodnutí o vyloučení některého dodavatele. Takže zasáhneme do toho běžícího řízení.
1: Ale není to tak, že budu chtít kupovat velkou firmu, tak už předem si řeknu, pojďte od začátku na to dohlížet, prosím.
2: Ne, určitě.
1: Jakože služba,
2: ne,
1: to tak
2: ne,
1: není.
2: Ne.
1: No a co se zkoumá, pane docente, když třeba dvě velké firmy, velká firma chce nakoupit, teď slyšíme Mafra, že se prodávala, jo, nějakému tomu panu Pražákovi. To je nějaký podnikatel. Co vlastně ÚOHS v té chvíli zkoumá, než to povolí?
2: To je vlastně takzvané spojení soutěžitelů, lapidárně řečeno fúze, kdy je povinností vlastně tuto fúzi dát návrh na schválení úřadem, pokud jsou překročena nějaká obratová kritéria, malinké fúze se neposuzují, ale zrovna tento případ, nebudu o něm mluvit, protože běží zatím řízení před úřadem, ale v podstatě se posuzuje, jestli nedojde spojením soutěžitelů na tom trhu k vytvoření dominantního soutěžitele, který by ten trh začal formovat a ovládat. A vlastně je to taková predikce toho, jestli ten trh se bude zdravě nebo přiměřeně vyvíjet, i když té fúzi dojde. A máme i možnost tedy samozřejmě do toho zasáhnout, jakou fúzi nepovolit nebo uložit nějaký závazek.
1: Jenže já si pořád neumím představit, jak se to fyzicky dělá. Vy si asi vyžádáte účetnictví obou těch firem? Nebo jenom nějakou
2: uzávěrku? Tam se vymezují, těch podkladů je tam celá řada. Tam...
1: Nebo někdo objíždí třeba a ptá se...
2: Ano, dělají se průzkumy toho relevantního trhu, to znamená, vy si budete kupovat podnik A, ten podnik A působí na nějakém trhu, to znamená, my si vymezíme ten relevantní trh. podíváme se, kolik je na něm hráčů, jak vysoké tržní podíly vlastně na relevantním trhu mají a potom oslovujeme vlastně a každý z toho relevantního trhu má možnost podat úřadu námitky proti takovémuto povolení. To znamená, vždy v obchodním věstníku vychází oznámení a na našich stránkách taktéž, že každý má možnost se k zamýšlené fúzi vyjádřit. To znamená, to se děje opravdu na základě reálného zjišťování, jak ten relevantní trh vypadá. Není to tak, že bychom se podívali z okna a řekli si pocitově.
1: Ne, to možná, si ani nemyslím, ale tak, vím, že to taky trvá nějakou dobu vždycky, než se objeví zpráva, že ÚOHS schválil nákup jedné firmy.
2: Ono to někdy závisí taky na těch účastnících, jak kvalitní podklady podají a jak vlastně vymezí sami ty relevantní trhy. To znamená, je to někdy i horký brambor na jejich straně, než spíš na straně úřadu.
1: Kdo je nad vámi v tom smyslu, když budu já mít nějaké drobné, jak se říká, s ÚOHSem, vy mi dáte rozhodnutí, já nebudu souhlasit, odvolám se, vy to vydáte znovu se odvolám a já znovu nebudu souhlasit?
2: Tak jedině soudy.
1: Jedině soud.
2: Jedině soud. Musíte zažalovat rozhodnutí předsedy nebo rozhodnutí úřadu u soudu. Jinou možnost nemáte.
1: Rozhodnutí předsedy jako vás?
2: Ano. Tak máte dvoustupňové správní řízení, takže v prvním stupni vždy rozhodne úřad. Vy můžete podat takzvaný rozklad k předsedovi, což je ten druhý stupeň, ten odvolací orgán, a pak už je jenom žaloba ke správnímu soudu.
1: Co je pravdy na tom, že obří světelná reklama na Nuselském mostě už nefunguje kvůli ÚOHSu?
2: Tak, je to zase běžící řízení, které vedeme s úřadem, ale vedeme s hlavním městem Prahou úřad. Takže jenom obecně můžu říct to, co i proběhlo médii. Ano, skutečně vedeme řízení s magistrátem hlavního města Prahy, že nastavil diskriminačním způsobem podmínky pro venkovní reklamu na území hlavního města Prahy. Je to něco obdobného, jako když jsem před chvílí hovořil o tom hazardu. To znamená, nestalo se tak podle našeho názoru na základě objektivních kritérií a je teď na hlavním městě Praze, aby buď přijalo nápravné opatření, to znamená změnilo dané nařízení, a nebo pak už je cestou jenom pokuta.
1: Je nějakým handicapem pro váš úřad, tedy pro úřad pro ochranu hospodářské soutěže, že sídlí v Brně? Nebo je to výhoda?
2: Je to obrovská výhoda. Je to obrovská výhoda, protože jste odstíněn, řekněme, od velkého biznisu. A to by úřad měl být. A jste odstíněn, a to je potřeba říct i reálně, samozřejmě od té každodenní politiky, která v té Praze je součástí, řekněme, činnosti ústředních správních úřadů. Tak tomu prostě je. A když se někdo přijet do Brna, může přijet do Brna, ale většinou se tam moc nikomu nechce.
1: Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Naschledanou.
2: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: Naším hostem byl Petr Mls.

0: co se týče celé té kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. Co tam,
1: myslíte
0: co,
1: pana Uhlíře?
0: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce?
1: Já jsem četl, že 160 dostal.
0: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Ksavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To je prostě paní ministryně nechtěla říct, že celý ten úřad Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, hele, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci a oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák, jako a unavený, už byl takovej celý. A on chce říkat nějaký věci, které nebyly v protokolu.
2: Posloucháte Radio Xaver. Posloucháte Radio Xaver.
1: Vatikánská banka předpokládá, že sedí na velké množství zlata. Ono ano. Stačí se podívat...
3: Když neboli musí... Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
1: No ne, asi to nebude mít na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude s jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v ano. Tisku i v tlači, to ano. Psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu, a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Já, je to je pohádka, ale řekněte.
3: Ne, nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
1: No to říkal už František, ale...
3: No, to poslední papež, který se o to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
1: Dobře, to se může stát. Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační, ano. Protože jak nám říkala...
3: Ale jsme fix TV, můžeme.
1: Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Už jdeme za roh. Víte co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
3: Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma má velký přesah do praní špinavých peněz, do dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
1: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
3: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale yes. Samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.

jaké by bylo uplatnění tohoto přelomového vynálezu, které už mnohým zajisté připomíná perpetuum mobile? V prvé řadě by to mohlo sloužit v domácnostech. Co by za to dala třeba taková moje maminka, kdyby si mohla tímto způsobem teplo vyrábět sama, aniž by nakupovala dříví či uhlí, anebo draze platila plyn a elektřinu. Množství vydávaného tepla by záviselo na velikosti jak obalu kamen, tak i na obsahu, tedy myšleno na velikosti posuvných bloků. Malý pokojík by dozajista byl lehce vytopen krabičkou velkou, jako je krabice od bot. Do větších objektů by se pak umisťovala větší kamna. Jejich provoz by byl bez nákladů a jediný vklad, který by se musel vložit v počátku, by byla investice do nákupu zařízení, protože by se museli pokrýt náklady na výrobu tohoto nezničitelného produktu. Přestalo by se používat uhlí a dřevo k topení a hořící oheň by se stal raritou a byl by podpalován pouze pro zábavu. Nikam by neodcházely žádné splodiny, ani kouř, ani jiné jedy, které znesvěcují naši atmosféru. Při stavbě silnic by se již předem počítalo s přiměřeně vyšším rozpočtem, protože by se do vrstvy asfaltu umístila kovová vodící síť, která by byla vždy po několika desítkách metrů napojena na Klecknerova kamna, odkud by se napájela a hřála by. Tím pádem by se na ulicích, chodnících a dálnicích nedržel sníh ani led. Nemuselo by se sypat, jen by se otočilo knoflíkem a přidalo by se na intenzitě podle stupně mrazů v exteriéru. Údržbáři silnic by se mohli věnovat něčemu jinému. Sůl bychom poslali do Afriky a z posypových štěrků by se vyráběly tvárnice. Zrušili bychom povinnost zimních pneumatik a gumárny by přišly o práci. Mohli by vyrábět kondomy a různé důležité náhražky. Vyhledávanou věcí by se také stal osobní ohřívač ve velikosti větší krabičky od sirek. Do kabátů by již předem byla všita pod podšívku karisíť, která by měla zaveden přípoj do kapsy. Zimomřivý člověk odchází v zimě z domu a bojí se, že prochladne. To ale nemusí. Nezapomene si vzít Klecknerovu krabičku, kterou ještě v chodbě domu napojí konektorem na vyhřívací síť kabátu, a než odemkne domovní dveře, již cítí, že se mu po zádech rozlévá teplo. A co doplňkové vyhřívání v automobilech? Jednoduché přenosné zařízení by zabralo velmi málo místa. A výhodou by bylo, že pokud bych vystoupil z vozu a šel si v sichravém podzimu sednout do parku na lavičku, peru si Klecknerův tepelník sebou. Postavím ho vedle sebe a pak se již nechávám jen oblažovat teplem. A k ničemu nepotřebuji prodlužovačku, ani bombu s plynem. Hřeje to samo od sebe. Úžasné. Zprvu by všude po světě vládla zajisté nedůvěra k mimo teplovákům, ale později, když by lidé poznávali, kam je vedla ona malomyslnost, prohlédli by a v nadšení by požadovali stále víc a víc a víc kompletů pro různá využití. Ale to by bylo pak zapotřebí, abych založil dílnu, ne-li továrnu, kde bych musel zaměstnat mnoho dělníků, kteří by skládali věčná kamna. Zarazil jsem se. Byli by schopni toho, čeho jsem schopen v tuto chvíli já? Můj vynález se stále hřál pod mými dlaněmi a po malém postrku, a tedy přiblížení klínků, doslova začal žhnout. Podíval jsem se ven z kůlny dírou po suku ve smrkovém prkně. Hledal jsem nějaký vhodný lidský objekt, abych si ověřil, že to všechno, na co myslím, není jen bohapustá chiméra, že mě má mysl ve své rozjitřelosti nezradila a že mohu se svými vývody do budoucna počítat. Náhle můj zrak zaznamenal od skupiny odděleného chovance, který byl tak na půl cesty mezi nimi a mnou. Znovu jsem zkontroloval Klecknerky, jestli ještě topí, a vysoukal se z kůlničky. Popošel jsem blíž k mnou vytipovanému chlapíkovi a snažil jsem se na sebe upozornit. Ten muž byl patrně sportovního zaměření, protože vlastnil napůl vypuštěný míč, se kterým se snažil driblovat, posléze hlavičkovat, a když po jedné zvlášť zdařilé hlavičce mu balon zůstal sedět na hlavě jako čepice, tak do něj začal i kopat. Konečně si mě všiml. Sebral hadrák do ruky, vložil ho do podpaží a blížil se ke mně. Pohnul vyzývavě hlavou, nevím, jestli to byl pozdrav nebo dotaz, co chceš. Asi obojí.
Prokázal bys mi malou laskavost? Začal jsem opatrně. Kývl tentokrát jasně na souhlas. Mám tamhle v té boudě takovou stavebnici a nejsem si jist, že jsem ji sestavil správně. Mohl bys mi to objektivníma očima zkontrolovat? Opět kývl. Došli jsme těch několik kroků ke kůlně bok po boku. Před dveřmi jsem ale zpomalil a dal mu přednost. Fotbalista vstoupil a nejistě se rozhlédl. Ukázal jsem mu na destičku z klíny, ze kterých vycházelo stále intenzivní teplo. Vidíš tu polohu? Já to rozeberu a ty to dej stejně tak, jak to leží teď. Dokážeš to? Poznovu kývl. Přešel jsem ke svému vynálezu, odtáhl od sebe klínky a žár ustal. Němně jsem ho přivolal blíž a pokynul mu, že může začít. Přistoupil a oběma rukama vrátil bloky do polohy, ve které spočívali předtím. A nic. Nic se nestalo. Teplo nesálalo. Stál jsem vedle něho a tak jsem ta železa opět odtáhl a pak přiblížil. A už to hřálo. Zkus to ještě jednou, požádal jsem ho. Udělal to. Odtáhl a přiblížil je do

Pakliže je pravdou, že dokážu zázračná kamna sestavovat jenom já, tak s Bohem, mé naděje. Pardon, lidstvo, nepomůžu vám. Budete si muset i nadále kácet stromy a dolovat uhlí, přemlouvat ropné magnáty, budovat a udržovat plynová potrubí. Nic z mých plánů se neuskuteční, protože to už sám nestihnu. Je to příliš velký úkol a jsem na něj sám. Vzal jsem ty dva malé železné kousky, netknuté a nezměněné, byly takové, jak jsem je našel, a hodil je zpátky na hromadu, kde původně leželi. Jen to tak hluše cinklo. Zavěsil jsem na dveře visací zámek a sklapnutím ukončil dnešní tak nadějný den.

Opřel jsem se zády o zeď a pokrčil pod sebe nohy. Venku mocně zafoukal vítr. Nevím, jestli to mělo nějakou spojitost s mou misí, ale působilo to majestátně až osudově. Dramatik by řekl akcentovaně. Zadíval jsem se do kufru a teprve teď jsem věnoval obsahu řádnou pozornost. Byl přeplněn různorodými papíry nesourodých velikostí, popsaných snad po každé jiným písmem. Lišilo se velikostí a stylem, úpravností i chaosem. V několika případech nestačila stránka a autor dopisoval poslední věty po stranách, používaje pro orientaci i různé hvězdičky a znaky, které ukazovaly, kam který vpisek patří. I formát se dost často lišil. Někdy se vyskytoval papír nepřeložený, jindy byl složen do jakéhosi motáku, nebo byl poskládán jen nedbale, nepravidelně, jak jej patrně tvůrce po dopsání poslední řádky narychlo strčil do kapsy, protože jej chtěl před někým skrýt, anebo mu myšlenky už prchly jinam a jeho vlastní výpověď jej už nezajímala. V ruce jsem stále držel právě přečtený dokument a v hlavě jsem si srovnával jeho obsah. Obracuje poslední list, zjistil jsem, že je k němu připojeno sponkou ještě několik dalších papírů. Patrně se jednalo o pokračování, anebo obsah dalšího souvisel, či navazoval na vyprávění první. Naklonil jsem list ke světlu, abych na něj dobře viděl, a pustil jsem se opět do čtení.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Já mám radost, protože se mnou ve studiu sedí starý fotr.
2: Já vás zdravím.
1: Máte nějaký identifikátor dobré hospody? Protože existuje regulární, představte si, starý fotr jenom jeden. Jenom jeden. Mám teď, nemyslím záchody, myslím teď z těch jídelních lístků.
2: Jako myslíte z jídelního lístku?
1: Který bezpečně poznáte, jestli jste v dobré nebo debilní hospodě.
2: Tak to mě zajímalo.
1: Je to nevíte?
2: Nevím.
1: Nevíte. A musíte mě dát za pravdu potom.
2: No uvidím.
1: Jinak nedostanete manérky.
2: Uvidím.
1: Potom. A to je ta tarka.
2: Řešíme s Honzou neustále.
1: Debil v hospodě neumí udělat tatarku a dá tam koupenou.
2: Ne, tak to řešíme pomalu v každém videu.
1: No já jsem to moc krát neviděl.
2: No, je to pravda.
1: Zatímco když přijdete do hospody, kde tatarská omáčka vidíte, kde je nasekaná cibule,
2: no, jasně.
1: Že je dochucená, samozřejmě. Že je tam všechno tak, jak to říká Polorech. Mm-hmm. A znám několik hospod, kde vidíte, že nemají kupovanou majonézu.
2: Že si dělají sami.
1: Mm-hmm. Ono je to v době dneska, jak jsou takový ty termomixy a to udělá majonézu. Prostě samo, výborně. A mně několikrát se stalo s Petrem Novotným, který už je pár let nemocný, takže spolu nic neděláme, ale spolupracovali jsme hodně, že když jsme přijeli někde do nějaké hospody jen tak se zastavit, a on říkal, po cestě do Prahy ještě je to a ještě je to, tak... A on řekl, můžete mi přinést jenom tatarku na ochutnání. To jsem viděl na vlastní oči třeba 5x česká. Mm. A jenom takhle jí vzal žičku a říkal, jo, doneste jídelníček, budeme u vás obědvat. Takže to je taková věc osobně, a nevím, jestli s tím souhlasíte, nebo moc.
2: Takhle, já si myslím, že dobrá tatarka domácí v hospodě je základ. Že pokud někdo v hospodě neudělá domácí tatarku, tak by neměl vůbec nabízet jídla s tatarkou. To se asi shodneme, jo? Pokud prostě má někdo...
1: Ne, nabízet jídla. No. Toho by měli postavit ke zdi a zastřelit.
2: Jo, až takhle, jo. Jako brutálně.
1: To je stejná debilita, jako dávat na svíčkou takzvaný terč.
2: No, to je velká debilita.
1: No. A kdo neumí... Proto já znám spoustu lidí, třeba v Praze, kteří třeba kvůli tatarce jedou do hospody, která je 30 km za Prahou. Jsou tam, bratři, vys třeba Sapík. Mm.
2: Já musím říct, že třeba nás u Sapíka překvapilo ve svíčkový, tam byl sice ten plátek toho citronu, ale on byl bez šlupky. On byl oloupaný. Jsem viděl poprvé třeba v životě. Jo, já když bych chtěl jako... Já si myslím, že když se dá svíčková, jo, a chci si tam kápnout ten citron, tak musím mít měsíček citronu, aby ho mohl vzít do ruky a kápnout. Pokud mi ho dá někdo ve šlupce, na tom mase nebo na té šlehačce, tak já se ho tam nevymačknu na tu svíčkovou. Takže mi je tam vlastně úplně k ničemu.
1: Proč byste si ho tam mačkal?
2: Protože to chci kyselější, protože jsem chlap.
1: Tu omáčku chcete kyselější, jo?
2: Chci si třeba kápnout trošku třeba do té omáčky, anebo trošičku prostě si chci kápnout na to maso. No, je to výborný.
1: Řešili jsme to tady se Zdeňkem Polreichem a on mě v tom dal za pravdu. Kdo toto vymyslel, takový nesmysl, ale ve všech hospodách to dělají. A ještě na to kydnou ty zavařené brusinky, odporný jako v takovým a šlehačku
2: z
1: bakelitu. A to musel ten Putin, nebo někdo takový, nám sem poslat. Máte ještě něco takového, co jako, když vám přinesou, už víte, že jste u blbců?
2: No, ve většině případů to je tak, že když vám někdo přinese třeba očividně knedlík, který byl ohřívaný v mikrovlnce jako v restauraci, tak to je hodně špatně.
1: Na to existuje trik, to víte, jo? S knedlíkem.
2: Jakoby, aby nebylo vidět, že je z mikrovlnky, jo? Je to vždycky vidět, protože...
1: No, je to vždycky vidět, ale že se to dá sníst v krajním případě.
2: No, sníst se to dá vždycky, protože když máte hlad, tak to sníte, že jo? Ale víte co, oni jsou ještě jako specialisti...
1: Pyšnej, to teda v žádném případě.
2: Helejte se, oni jsou ještě specialisti, který ten knedlík nejdřív nakrájí a pak ho ohřejou v té mikrovlnce. A to je teprve síla. Protože vy ten knedlík máte celý vlastně oschlý ze zhora a ze všech stran a to jako taky není.
1: Víte, jak to musíte udělat? Dát do igelitového sáčku mikrotenového.
2: Ježiš, fuj, tady.
1: Pár kapek vody.
2: Ježiš, ale.
1: A strčit to tak, aby se to jenom nafouklo v té... Takhle se... No, je to ještě horší. Ale zase je lepší, když ten okraj je trošku rozblemtaný, než když je okoralej.
2: No to rozhodně, to asi jo. To asi jo. No já jsem teď viděl velký trend, třeba na TikToku, jestli sledujete TikTok,
1: ne,
2: určitě,
1: vůbec.
2: Určitě sledujete.
1: Nesleduji. Ne?
2: Velký trend, když máte tvrdý rohlík, jak z něho udělat čerstvý rohlík. To víte? Vás taky
1: to nachytám to trošku. For,
2: no. Není to for. Je to, ne, já vás teď taky trošku jako nachytám.
1: Rozemlet?
2: Ne. Uděláte z tvrdýho rohlíku, který takhle v ostu omlátíte, uděláte čerstvej, křupavej, měkký rohlík.
1: No.
2: Tak vezmete normálně ten rohlík, namočíte ho na pár vteřin do vody. No, fakt na pár vteřin do vody, třeba na 10 vteřin, a pak ho dáte upíst do trouby.
1: No to je pěkná blbost.
2: Já bych to nežral, ale prostě přijde doba...
1: Zkusil jste to?
2: No, chci to zkusit, ale viděl jsem už miliardu videí, kde to prostě ty lidi dělají a funguje to.
1: To není možné. No, namočíte ho?
2: Namočíte tvrdý rolik do vody, dáte...
1: A jak dlouho tam necháte v té vodě?
2: 10 vteřin, 10-15 vteřin, jenom opravdu, aby se nerozmočil, tak to tam dáte, dá to do trouby a on je měkký. On pak asi zase stvrdne za nějakou dobu, ale že vyndáte, je krásně měkký. Lidi se připravují už.
1: Jo. No, pozor, je to... Já mám... kamaráda a jeho syn rozváží u nějaké té společnosti, co rozváží po domech nákupy. Rohlík, košík, jo, jak se všechno jmenuje. A říkal mi, že synek, tatínko vyprávil, že pozorujou, že si lidi opravdu možná vědomky, možná nevědomky objednávají od ní konzerv, trvanlivých potravin a tak. Že to není jen, že se fakt jako... A jodový tablety, prej neseženete vidí na lékárně.
2: Ježišmarja,
1: jako jodový toho...
2: tablety kvůli radiaci?
1: No jestli.
2: Ježišmarja, fakt až takhle
1: to je? Spousta lidí se toho reálně bojí, včetně mě.
2: Reálně bojí, no tak no, v těch médiích toho je poměrně dost.
1: Mám taky dvě konzervy doma.
2: Tak já se musím přiznat, že já konzervy teda vůbec nekupuju. Mě to nikdy nechutnalo, když nám to tenkrát dělala lidsky máma, když jako nebylo moc peněz, na nás byla sama. Tak třeba konzerva jako s risotem, jako s rejží, takový risotto, dal se do toho hrášek, konzerva vepřová, zapeklo se to v troubě, bylo to takový risotto. Já jsem nikdy jako konzervy neměl rád, do dneška je nemám rád. Jo, když je nějaká dobrá domácí vepřovka, tak ano, super, ale nějakou takovou konzervu z krámu, já to nemůžu mít tam ten pach, prostě ty konzervy prostě hrozně vadí. Jo, takže...
1: To existovala jedna konzerva, to si taky určitě pamatujete, u které to bylo patrný úplně nejvíc a ten výrobek se jmenoval krahulík. Víte, co byl krahulík?
2: No.
1: To byla takovej nepovedený jakoby lunchmeat nebo něco, že to bylo takové?
2: Jo, má to byla sekaná lunchmeat na půl nebo něco takovýho jako.
1: A bylo to strašně slaný a strašně jo. Divný a všichni si to vozili na dovolený.
2: Ježišmarja.
1: No.
2: No, tak ono... Tomu by nám asi mohl říct něco mistr Málek, že jo?
1: Mistr
2: Málek. Já jsem dostal nakázáno, že ho musím zmínit.
1: Jasně, no mistr Málek je skvělej.
2: To je srdcař.
1: Já to sleduju teda možná ještě víc než vás. To mě neskutečně baví, jak některý ty výrobky dělá. Teď, co mě hrozně, jedna věc mě u něj strašně vadí u Málka. To musím vmect, až tady příště bude. Když se něco zkouší třeba až za 10 dnů, když je tam najednou ten titulek o 10 dnů později nebo za... Mě vám to tak naštve.
2: Jak to?
1: Video, já nevím.
2: A proč?
1: No protože vyrobím klobásy a první, co udělám, že udělám 4 kolečka nebo salám a ochutnám to.
2: Já bych to taky nedal. Jo, že bych 10 dní musel jako čekat.
1: A to není, že čekáte 10 dní u videa.
2: No to ne, já vím, ale že on musí čekat 10 dní.
1: No, já bych nevydržel
2: prostě.
1: Mně to přijde tak jako, ale ty věci dělá skvěle. Teď neviděl jste pivní salám?
2: Neviděl ještě.
1: Tak to jsem panu Málkovi zavolal a řekl jsem mu, on dělá pivní salám, který musí být strašně dobrý, tak jako říká člověk, který nepije vůbec pivo. Ale všechno to musí být dobrý. Až na jednu věc, že do toho nasekal kapie, ty kousky, víte,
2: No jasně.
1: A to mě tam strašně rozčílilo, takže jsem musel zavolat a říct, pane Málku, takhle ne teda.
2: Jako nakládaná kapie nebo čerstvá kapie?
1: Tyba.
2: Ona totiž nakládaná kapie...
1: Pozor, to byla myslím nakládaná.
2: To je někdy dobrý v té uzenině. Jako, když se dělají nějaký takovýhle třeba, já nevím, španělský nějaký salámy, nebo tohle, jak se kolikrát třeba do toho používají nějaký takovýhle papričky a tohle, ono to je jako dobrý. A ta nakládaná kapie zrovna jako by mě v tom třeba mě chutnala. No, vy jste tady minule říkal, že máte rád mortadelu, že jo?
1: Jo.
2: Na to jste pes. No tak tam máte taky, že jo, kousky, že jo, jako, jo, takže...
1: No, jak v které? Ono je několik druhů.
2: No to zase v tolik v tom nevyznal, v těch uzeninách, jo.
1: Mortadela výborná a tady je v Praze, myslím, že takový, mají několik těch prodejen, nějaká firma, nevím, kde jsou italské potraviny, kam občas chodím, a tam mají mortadelu, která je takhle velká.
2: Jo, to jsem zrovna dneska viděl video, kde ten Italovej vyrobili takovouhle obrovskou mortadelu, to byla fakt takovýhle dlouhá štangle, teď to tam krájel tím nožem, to odevřel a to bylo kolo.
1: No ono je to totiž, po našem je to Godhaj vlastně, ne?
2: Já myslím, že Godhaj ne, protože Godhaj, to by nám zase řekl mistr Málek, a já myslím, že Godhaj to úplně není, protože mortadela je jemnější a není tam tolik česneku a tady těch věcí, ne?
1: On teď už spí mistr Málek, ale zeptáme
2: se ho. Spí určitě, kolik je hodin?
1: On chodí brzo spát, řezníci chodí brzo spát.
2: Fakt jo, no, ne, ten kouká...
1: Ráno od pěti už zabíjejí.
2: Ne, on kouká, čeká, že ho zmíním a pak si palehnou. Tak teď už může jít,
1: Ne, tak to řeknu rád, že mistra Málka máme oba dva v úctě. A kdo, prosím vás, neznáte kanál mistr Málek, tak a prostě vás baví žrádlo, tak si tam dejte k němu ten
2: odběr.
1: Odběr. Protože on je fakt, a to samozřejmě tady i k panu starému fotrovi. Tak Petr Šulka nám píše, dobrý večer, gurmeti, a teď naopak, na oba, která restaurace, ve které jste byli, byla nejhorší. Hezký večer a dobré hospodské zážitky.
2: Já musím říct, že v soukromém životě si na to dávám hodně pozor, kam jdu. Čtu recenze, buď je to na doporučení známých, a i to se někdy jako podělá, že vám doporučí známý, tam jsme byli, tam to bylo luxus, s nimi tam šli, strašný katastrofa. Ale když bych to měl vzít, co bylo nejhorší na kanále, tak to byla asi teď ta poslední restaurace z té série Ano, šéfe, byla to Kongo v Kladně. A tam nám paní přinesla jako opravdu zkaženou polívku, obě dvě. Jo. Jedna byla nějaký vývar a druhá byla držkovka.
1: A byla těsně před smrti nebo už po smrti polívka?
2: Byla hrozná a smrděla. Já nevím, jestli...
1: To už je po smrti.
2: Já nevím, kde ji vzala. Jo. Protože
1: před smrti je, když cítíte takový ten jenom...
2: Tak nebyla úplně po smrti, že by to bylo úplně totálně zkažený, to zase ne, ale už jste tam cítil ten žluklej olej, takový ten smrádek. A ta držkovka nesmrděla, ale když jste to dal dopustit, tak jste cítil, prostě, že tam je opravdu jako už je to takový načatý. A tak to bylo asi teďko nejhorší, ale my jsme s tím počítali, protože jsme šli do restaurace, která už v tom pořadu byla hrozná, a my jsme si ale říkali, hele, mají tam hotovky za 120 korun, tak pojďme udělat o tom video, kdy tam přijedeme, dáme si tu hotovku, třeba to bude super, třeba té restauraci pomůžeme, protože by nám měla blbý hodnocení i na Google recenzích. A říkám, třeba tomu pomůžeme, a zase v dnešní době hotovka za 120 korun. Myslím si, že to už je dobrá cena, protože dneska šly všechny ceny v restauracích strašně nahoru. No, ale prostě bohužel to nedopadlo. No. Takže zase myslím, že z videí byla tato nejhorší.

0: během 5 let slibujete vyrovnaný státní rozpočet, jak to vycílíte?
1: Je to ta ambice, přesně tak. Říkáme, že ten více než bilion korun, který dnes Fialova vláda zasekla do státních financí, se nesmí dále opakovat a nesmí se prohlubovat. Oni to říkají všechny strany, ale tak nějak neslyším to řešení, protože oni jsou to přece spojité nádoby. Na jedné straně musíte říct, jak přisypete peníze do státního rozpočtu, tedy v oblasti příjmu, a na druhé straně, jaké výdaje z toho státního rozpočtu budete dávat. A myslím si, že možná na rozdíl od některých mých kolegů, já mám zkušenost nejen co by současný starosta, ale i bývalý hejtman jihočeský, sestavoval jsem už hezkou řádku rozpočtu. A věřte, že ani ta moje obec a ani ten jihočeský kraj nemají zaseknutou žádnou dluhovou sekeru a hospodaří s vyrovnanými rozpočty. Jde tedy o to stanovit si ty priority. Ale abych neutekl z vaší otázky. Přísaha říká, že předpokládáme rovnou daň. Rovná daň je daň, která je spravedlivá. Spravedlivá pro každého. Každý zaplatí 17% ze svých příjmů a co se týká DPH, jsme připraveni ještě dát nulovou sazbu daně na ty takzvané základní potraviny. Potraviny, bez kterých se skutečně nikdo z nás neobejdeme. Současně říkáme, že abychom docílili zvýšených příjmů státního rozpočtu, měli bychom se podívat na ty společnosti, korporace, anebo chcete-li banky, které dnes v České republice nedaní. A jejich zisky, které vytváří v České republice, jsou daněny v jiných zemích anebo v daňových rájích. Ty by měly mít, alespoň v prvních letech, tu daň zvýšenou. Říkáme 17 plus 17. Rovné daně jsou tedy jedna z věcí, která je podle mého názoru spravedlivá. A současně pak pomýšlíme na spravedlivé výdaje ve státním rozpočtu. A to jsou takové výdaje, kdy nebudeme odčerpávat peníze a nebudeme je dávat na ty, kdo pro společnost nedělají vůbec nic, kdo se jenom takzvaně vezou a na které my všichni, dovolte, abych se i já, i vás zařadil, mezi tu střední třídu pracujeme, pro které vytváříme daně a které pak platíme a oni se nám vesele smějí, když my každé ráno pochodujeme do práce.
0: Tak, ale schodek státního rozpočtu na příští rok je plánován až na 281, 286, nevím přesně teďka, ale je to takové to číslo, miliard. To vám vychází, že těmi opatřeními, které jste zmiňovala, že byste se dostali na nulu během pěti let?
1: Je to přece běh na delší trať. A já bych přirovnal tu rovnou daň k určité záchranné brzdě.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

kouři a nad vínem tráví mládí v modrém dýmu, jejírdy karmínem jako dvě bludičky.

očím houří v kouři a nad vínem tráví mláha.

a ty máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vrátka, jimi špátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. To nepřerazej drahý šminky

tě za pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát.

číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

0: Guy McAfee. Guy McAfee se narodil v roce 1888 ve Winfieldu v Kansasu. Jako mladík se ve městě Los Angeles dal na policejní kariéru. Už ve 20. letech se stal kapitánem, což mu ale nebránilo v tom, aby navazoval velmi přátelské styky s majiteli zdejších nočních podniků, nevěstinců a hazardních doupat. Ti od něj měli informace z první ruky a mohli se tak snadno vyhnout policejním razím. Ilegální prostředí se mu zalíbilo natolik, že počase pověsil uniformu na hřebík a přidal se na druhou stranu barikády. Začal se zajímat o to, jak se stát také jedním z majitelů nočního podniku. To se mu nakonec povedlo a během prohibice ve 20. letech 20. století se mu začalo velmi dařit. Měl již pověst významného biznismena, který působil na Sunset Stripu. Tedy nikoli na stripu v Las Vegas, ale v Los Angeles. Netřeba asi dodávat, že v jeho klubech během prohibice hosté vypili hektolitry pálenky. S Las Vegas spojil McAfee své jméno až v roce 1930, kdy mu město udělilo licenci k provozování legálního hazardu. Licence tehdy mohly získat pouze hazardní hry bez banku, jako například poker. Hrálo se jen v malých klubech a s malými sázkami. Na větší herny zatím město není připraveno, varovali tehdy úřady. Velký biznis tak i nadále zatím provozuje především v Los Angeles. O rok později se McAfee dostal poprvé na titulní strany novin v Las Vegas. Byl totiž krátce zadržen v souvislosti s vraždami dvou biznismenů, kteří mu v té době konkurovali. Skončili s kulkou v hlavě. Zastřelil je kandidát na úřad, kterého McAfee finančně podporoval. Ten ale jakoukoliv souvislost s vraždou odmítl a obvinění byl nakonec zproštěn. Ve 30. letech si McAfee v Los Angeles vytvořil velké renomé provozováním Clover Clubu na Sunset Stripu. Ten si oblíbila místní smetánka i filmoví producenti. Klub byl vybaven speciálními gamblerskými stoly, které při policejním zátahu stačilo rychle převrátit. Ne vždy se to ale stihlo. Jednou tak policie při razii pozatýkala dokonce 300 hráčů. V roce 1938 probíhalo ve městě velké vyšetřování, které nakonec stálo místo tehdejšího starostu Los Angeles Franka Shawa. Nahradil jej Fletcher Bowron, který slíbil ze Sunset Stripu na dobro vymítit veškerý hazard. Věci se daly do pohybu a už v roce 1939 zaplavily noviny zprávy o tom, že McAfee je vyšetřován přímo ředitelem FBI Edgarem Hooverem a vrchním státním zástupcem Frankem Murphym. V tom samém roce se McAfee rozhoduje LA opustit, a to společně se svou ženou June Brewster, bývalou filmovou hvězdou. Později prohlásil, že Los Angeles opustil z vlastní vůle, nikoli kvůli policejnímu vyšetřování. Tou dobou měl u sebe hotovost asi 1 000 000 dolarů. V Las Vegas se rychle rozkoukal a za 20 000 dolarů pořídil podnik Pair O' Dice Nightclub and Casino na Highway 91, několik mil západně od centra Las Vegas. Netrvalo to ani 10 let a McAfee se stává jednou z hlavních postav hazardu v Las Vegas. Působil především na Fremont Street. Na rozdíl od Kalifornie, úřady v Nevadě povolovaly hazard už v roce 1931, přesto město zůstalo ještě dlouho městem malých zaprášených heren, jako byla McAfeeho Pair O' Dice. Dnes na to odborníci nahlíží tak, že McAfee viděl v Las Vegas jednoduše příležitost, jak využít své zkušenosti s vedením kasín, byť ilegálních. Jeho minulost mu ale do značné míry zavírala dveře. Nevadský senátor Edward P. Carville veřejně vyzýval vysoce postavené úředníky, aby někomu jako McAfee nedovolovali provozovat kasína. Od státního zástupce Rolanda Wileyho se mu ale dostalo v té době docela typické odpovědi. Nic nezmohu, protože to, co McAfee dělal v Kalifornii, je v Nevadě zcela legální. McAfee na začátku svého podnikání spoléhal na to, že jeho klub budou využívat především motoristé, kteří jeli z jihu Kalifornie a Las Vegas měli při cestě. Sázel i na to, že se bohatším lidem budou zamlouvat jeho speciální backroomy, tedy soukromé gamblerské salonky. Rád se chlubil tím, že byl jedním z prvních zakladatelů kasín, kteří přišli s myšlenkou stavět podél této dálnice. Tvrdil také, že název Strip v podstatě zavedl on s odkazem na Sunset Strip v Los Angeles. V tom mu dokonce dávají zapravdu i historikové. Svůj klub později přejmenoval na 91 Club, podle číselného označení dálnice, u které ležel. Do přestavby a renovací investoval velké částky, aby se mohl měřit s ostatními podle tehdejších opulentních měřítek. Koupil navíc dvoupodlažní budovu na Fremont Street, kam plánoval umístit do prvního patra hernu a do druhého kanceláře. V roce 1940 se McAfee zaměřil na centrum Las Vegas, kde už v té době fungovalo několik zavedených kasín. Založil Frontier Club, malé kasíno na Fremont Street. Hned vedle postavil noční klub Mandalay Lounge ve stylu South Seas. Fasáda byla dřevěná a připomínala doky. Zábradlí bylo z bambusu. Podávali se tu drinky z tropického ovoce a vnitřní design byl naprosto unikátní. Nic podobného byste ve městě nenašli. Uvnitř klubu byla zařízení, která dokázala nasimulovat tropickou bouři s deštěm, který padal skrze světla dolů. Hosté to sledovali z kabiny, kde se nacházel velký bar. V dubnu roku 1941 byl otevřen první resort na Stripu, a to asi jednu míli severně od 91 Club. Později toho roku přijel do Las Vegas majitel řetězce Kin R. E. Griffith společně se synovcem Williamem J. Moorem. Griffith chtěl, aby mu McAfee prodal 91 Club, aby se mohl utkat v konkurenčním boji s El Ranchem. McAfee souhlasil a Griffith klub proměnil ve velký bar zvaný Carillo Room. Roku 1942 měl McAfee dost peněz na to, aby investoval do nového klubu a tak koupil Pioneer Club na Fremontu. O 3 roky později prodal ještě SS Rex, později přejmenovaný na Benny Binion's Horseshoe. McAfee měl v té době ještě stále velké jméno v Hollywoodu, takže neměl problém do svých podniků dostat filmové hvězdy jako Williama Paula nebo Kerryho Granta. Zaměřil se také na centrum Las Vegas. Na 125 Fremont Street připravil prostory pro kasíno Golden Nugget Saloon. Získal též místo, kde dříve stál Boulder Drugstore, a to hned za rohem od First Street. Za vybavení zaplatil v hotovosti $250,000. Požadavek zněl, že do kasína smí pouze minimálně 50 let staré předměty a viktoriánský nábytek a mramor z Itálie. Nařízení se netýkalo pouze neonů a systému klimatizace, který vážil přes 120 tun. Golden Nugget byl otevřen v roce 1946 a byla to v té době jedna z nejlepších a také jedna z největších heren. O 3 roky později pořídil McAfee neonový nápis vysoký 30 metrů, což doslova nemělo obdoby. Začátkem 50. let koupil McAfee a jeho dva partneři Jake Kozlov a Belden Keitelman resort Last Frontier na Stripu za $5,5 milionu. Resort zahrnoval venkovní atrakce ve westernovém stylu Last Frontier Village a noční klub s kasínem Silver Slipper. Celý resort byl přejmenován na Frontier a v roce 1955 ho McAfee s Kozlovem prodali podnikatelům Mariči Friedmanovi a Irvu Leffovi. O 5 let později McAfee ve věku 71 let v Las Vegas zemřel. Siegfried a Roy. V Las Vegas se legendami nestávají jen biznismeni a finančníci, ale také umělci. Ti, kteří bezesporu patří k jednoznačně největším současným legendám, jsou známí pod jménem Siegfried and Roy. Dvojice Němců, která si dokázala vydobít absolutní respekt a uznání v kouzelnickém světě. A nejen to. Jsou samozřejmě komerčně velmi úspěšní. Velký podíl na jejich slávě má ale téměř tragická událost. Dvojici kouzelníků tvoří Siegfried Fischbacher, který se narodil v roce 1939 v Rosenheimu, a Uwe Ludwig Roy Horn, narozený roku 1944 v Nordenhamu. Přezdívá se jim Masters of the Impossible, tedy mistři nemožného. Siegfrieda ke kouzlení inspirovala kniha Kouzel, když byl ještě malý chlapec. Aby si na ní vydělal, dobrovolně doma několik týdnů pomáhal mamince s domácími pracemi. Vyplatilo se. Z knihy se naučil svá první kouzla, například žvíkání žiletek či iluze s mincemi. Vytvořil si tak základ pro svá vystoupení, kterými si přivydělával na svatbách a zábavách. První stálou štací byla pro něj TS Bremen, luxusní loď, která plula mezi přístavem v Bremenhavnu a New Yorkem. Představení vzniklo vlastně náhodou. Mladý Siegfried se jednou rozhodl ukázat pár kouzelnických triků personálu lodi. Dozvěděl se o tom kapitán, který si nechal několik kouzel ukázat. Dnes večer budeš vystupovat před pasažéry, oznámil. Kapitán ho nakonec nechal vystupovat 1.5 hodiny. Hodinu a půl, během které si mladý iluzionista nemusel publikum jen představovat. Skutečně ho měl a bylo nadšené. Siegfriedovi se na lodi dařilo. Kapitán přidal jedno jeho vystoupení navíc, aby se dostalo na všechny pasažéry. Tehdy, jak pravila kouzelnická tradice, jsem do vystoupení zapojil i králíky a holubice. Show tedy měla zvířata, hudební a světelný doprovod, bylo toho opravdu hodně, na jednoho člověka až příliš, a tak jsem se začal schánět po pomocné síle, popisuje Siegfried. Jednou jsem pospíchal na vystoupení, běžel jsem nahoru po schodech, když v tom jsem narazil na mladého chlapce, jehož pokoj byl hned naproti tomu mému. Nechtělo se mi přemlouvat ke spolupráci stevardy, tak jsem se zeptal jeho. Takto jsem poprvé v životě potkal Roye. Líčí Siegfried první setkání se svým parťákem. Ze samotného vystoupení si toho oba kouzelníci dnes již mnoho nepamatují, ale co následovalo poté, to oba vypráví s chirurgickou přesností. Po show Siegfried pozval Roye na pivo, kde se ptal na to, jak se mladému pomocníkovi vystoupení líbilo. Roye ale neodpověděl. Když se ho Siegfried ptal už po třetí, z Roye vypadlo: publikum tě miluje a je skvělé, jak všechny ty triky ovládáš, ale upřímně, mně se vystoupení zase tolik nelíbilo, kouzla byla tak hrozně předvídatelná. Siegfrieda to rozčílilo. Nikdy mu nikdo nic podobného neřekl a teď mu jeho vystoupení schodil nějaký malý prcek, který nic lepšího neumí. Ve skutečnosti se mi to vystoupení vlastně docela líbilo, přiznává dnes Roy. Tancující plechovky kolem jeho těla, blýskající se kousky zlata, šátky, ve kterých mizely holubice, komu by se to nelíbilo. Ale nemohl jsem to na sobě nechat znát, měl jsem plán. Když se po nějaké době Siegfried uklidnil, zeptal se Roye, jak by tedy podle něj měl svoji show vylepšit. Na to měl Roy samozřejmě připravenou odpověď. Když dokážeš nechat zmizet holubici, dokázal bys to samé s gepardem? Podle Siegfrieda nebylo v magii nic nemožné, a tak Roy svého ochočeného geparda Chika, se kterým si budoval vzájemný vztah už od dětství, propašoval na palubu lodi. Předvedli s ním vystoupení, za které se jim dostalo ovací ve stoje. Kapitán lodi je ale na hodinu propustil. A tak se i s gepardím doprovodem dostali na jinou loď plující Karibikem a do malých evropských přístavů, kde sice vystupovali za symbolické honoráře, ale postupně svoji show zlepšovali. Zlomový okamžik přišel v roce 1967. Vystupovali tou dobou v Monte Carlu, kde si je vyhlédl manažer lasvegaského hotelu Tropicana. Nabídl jim účast v populární show Folies Bergère, kde byl svého času angažovaný i František Ringo Čech, kde měli být po dobu 12 minut zařazeni jako speciální hosté. Tříměsíční angažmá ve Vegas bylo v mnoha ohledech pro oba umělce revoluční. Důležité bylo hned první jejich vystoupení, protože se při něm odehrála následující nehoda. Gepard Chico nečekaně skočil po dirigentovi orchestru, kterému z hlavy srazil tupé. To chňapl do tlamy a vyskočil s ním na pódium. Celý incident tak nakonec dopadl naštěstí úsměvně, ale samozřejmě v té chvíli šlo přinejmenším o zdraví. Každopádně od té doby byl Roy do celého vystoupení zapojen víc než jako asistent. Stal se Siegfriedovým parťákem, jinak to ani nešlo. Roy zkrátka musel být na pódiu přímo u zvířat, aby nehrozilo riziko. Další novotou, kterou přineslo působení ve Vegas, bylo zapojení druhého geparda, samice Simby. Tehdy se je snažilo přesvědčit k podepsání kontraktu i vedení slavného pařížského kabaretu Lido. V něm nakonec Siegfried a Roy skutečně vystupovali a z Las Vegas tedy po třech měsících odjeli. Ku podivu ne za lepším honorářem, ten si Lido nemohlo dovolit. Chtěli vystoupení, kde budou jen oni sami. Vydrželi tu 3 roky, poté následovalo angažmá v Madridu. Do Vegas se oba vrátili až v zimě roku 1974 a zamířili rovnou do MGM, kde měli 20-minutové vystoupení v rámci show Hallelujah Hollywood. Rozhodli se zapojit do vystoupení novou šelmu afrického lva Lea. Zřejmě jako poctu oficiálnímu maskotovi MGM. V té době už platili za jedny z nejuznávanějších kouzelníků na světě. I díky svému manažerovi Bernému Jumenovi byli nejlépe placenými performery v celém Las Vegas. V roce 1978 se s MGM přesunuli do hotelu Stardust, kde měli předvádět pravidelná vystoupení o délce 35 minut. Opět komplikace během premiérového vystoupení. Siegfrieda kousl do ruky africký lev, který ještě nebyl navyklý na nové pódium. Ránu mu i hned zašili, doktoři napočítali celkem 38 stehů. I hned poté ale Siegfried pokračoval, za což mu později osobně pogratuloval herec Cary Grant, který show ten večer sledoval. V hotelu Stardust
1: Radio se Xaver.
2: Končí sociální demokracie?
3: To fakt nedovedu si představit. Já myslím, že ona už dávno skončila. Sociální demokracie v podobě, v jaké někdy mohla být chápána. Takže to, jestli skončí ještě formálněji, to už není podstatné. Prostě já tohle to nedémonizuji. U nás má a je oprávněné, aby byla levicová strana, která je někde v kategoriích Konečné a Maláčové. Má být, protože je nenulová množina lidí v naší zemi, kteří mají přesně stejné názory a tak dále. Já je nikdy volit nebudu, já taky doufám, že nezískají výrazný počet hlasů, ale to, že by taková strana směla existovat, to já bych považoval za férové a naopak, čím to bude jasnější, že je taková strana s těmito názory, tím lépe. Horší je to zakrýt úplně způsobem. My se radujeme, že nemáme zelenou stranu v parlamentu, stranu zelených. My máme půlku našich politických stran totálně zelených, jenom to nemají v názvu. Takže mě jako totálně maláčovské a komunistické uvažování v mnoha stranách bolí opravdu víc, než to, že si se oni tyhle dvě skupiny lidí spojí nebo nespojí.
2: Minulou sobotu jsme sledovali krizový sněm motoristů. My nebudeme předstírat, že nevíme, kdo jsou motoristé, protože oba dva známe Petra Macinku. Vy jste spolupracovníci roky, ještě na Pražském hradě a v IVK, a zároveň Petr spolupracovníkem našeho XTV. Možná o to můžeme být upřímnější, když budeme v dobré víře říkat, co si o tom myslíme. Začalo se mluvit o znovu spojování s Robertem Šlachtou, to prý nevyšlo. A motoristé, jejichž program já z velké části podepisuji a podotýkám, že dnes na novinkách je volební kalkulačka, kterou jsem poctivě vyplnil a vyskočil mě motoristé, že ze 70% máme schodu a že bych je měl volit. Nicméně, ty výsledky pořád ukazují mimo sněmovnu. A tak to řeknu na rovinu, kde dělají chybu Macinkovci?
3: Tak já zaprvé k tomu programovému, já jsem neviděl tadyhle to a ještě jsem si nikdy tuhle volební kalkulačku v životě neudělal, ale já a priorně předpokládám, že ze všech politických stran kandidujících v naší sněmovně by mě to dalo stejný výsledek jako vám, že by mě ze všech programů byl nejbližší program motoristů. Čímž byste řekl 70%, to si nedovedu odhadnout, ale samozřejmě se můžu zbláznit názory, které mají na školství a můžu se zbláznit z názorů, které mají na zdravotnictví třeba, to, nebo to nejde, ale připouštím a odhaduji, že bych ze všech politických stran se nejvíc shodnul s nimi. Ano, to rád podepisuji a říkám to tady nahlas.

Degrot kývá na záchranný plán, rodí se svěřenecká smlouva. Pak ovšem přichází zvrat. Velmi důležitou roli v něm hraje Jacques Degrot, který se sešel se svými českými protějšky a jejich švýcarským právníkem. Podle svých slov byl v té době ještě stále v živém kontaktu s Norrisem, vše ale vyřizoval ze své kanceláře v Paříži. Češi řekli, že by mohlo být zajímavé zkusit jiný přístup a navrhnout společnosti Epian uzavření svěřenecké smlouvy, v níž by Epian figuroval jako kupující, ale bez vlastního přispění finančními prostředky, tedy pouze pro usnadnění řady situací, kterou nemohu podrobně rozvádět, vzpomíná na velmi klíčový moment celého příběhu Jacques Degrot. Co těmito tajemnými slovy pan Degrot vlastně myslel? Dnes už to s naprostou přesností víme. Těmi českými protějšky byli myšleni právě ti, kteří pro Norrise akcie kupovali, tedy lidé okolo Antonína Koláčka. Ti přišli s tím, že s Epianem uzavřou svěřeneckou smlouvu, které se odborně říká kontrakt deportáž. V rámci té může společnost jednat jménem jiné společnosti bez uvedení její totožnosti. Jacques Degrot tehdy prý po konkrétních jménech těchto Čechů nijak nepátral. Spokojil se s informací, že jde o české investory. Jak Degrot na okolnosti vzniku smluvní portáže vzpomíná dnes, po 20 letech? Jednali o podpisu smlouvy mezi Invest Energy a společností Epian. Já jsem podepisoval za společnost Epian a pan Diviš a jeho právník pan Schwab podepisovali za Invest Energy. Invest Energy byla společnost spravovaná Jiřím Divišem, v níž vystupoval jako ředitel. Reprezentovala zájmy Newtonu a manažerů a měla se stát subjektem, který po odmítnutí Epianu měl ovládnout Mosteckou uhelnou společnost. Pak ale přichází první zádrhel. Odmítl jsem podepsat smlouvu, aniž bych znal identitu ekonomických subjektů v Invest Energy, vzpomíná Jacques Degrot. Jak zjistíte při čtení svěřenecké smlouvy z dubna 1998 podepsané v Paříži, dali mi nakonec jména dvou osob, pana Krause a pana Marka Čmejly. Ano, tato jména, dodává Degrot. Jehož svědectví má dnes pro rozpletení celého příběhu cenu zlata. Samozřejmě jsem nevěděl, že vedení dolů se v transakci také angažovalo, tvrdí dnes Degrot. S uzavřením svěřenecké smlouvy nakonec po doplnění jmen Degrot souhlasí. Napřed si celé znění smlouvy ale přece jen ještě nechává ověřit svými právníky. Ti mu potvrzují, že na ní není nic špatného. Svěřenecké smlouvy jsou v biznisu poměrně běžná záležitost, tvrdí jednohlasně manažeři. Pravda je, že někdy je skutečně uzavíráme i my sami, aniž bychom o tom věděli. Například, když si v cestovní smlouvě objednáme letenku, nebo když uzavíráme pojistnou smlouvu u banky. Banka totiž pojistnou smlouvu uzavřít nemůže. Ve skutečnosti se transakce uskuteční v jiné společnosti. Nicméně ve vztahu ke klientovi jedná banka svým jménem, avšak právě na účet této jiné společnosti. Proč ale manažeři měli takový zájem na tom, aby se o nich nevědělo? Tedy, aby se nevědělo, že Epian rovná se parta lidí v čele s Koláčkem. V jednom z rozhovorů pro deník Právo to v roce 2014 vysvětluje Marek Čmejla. Obecně v obchodu nevždy vystupuje investor svým vlastním jménem. To by přestaly existovat všechny investiční banky nebo fondy. Začalo se to vyšetřovat a my jsme tehdy neměli důvod vystrkovat hlavu. To prostě nešlo. Báli jsme se a v ten daný okamžik nebylo možné, aby se to tak otevřilo.

otevřeně řeklo. Čmejla naráží na trestní oznámení ze strany Fondu národního majetku. K tomu se dostaneme později. Parta lidí, jejíž významnou součástí jsou hlavní manažeři Mostecké uhelné společnosti, včetně Koláčka a dále Čmejla s Krausem, jednoduše nechtěla v celém obchodu vystupovat svými jmény. Proč ale to celé divadlo s právníky, tajnými smlouvami a nejasnými okolnostmi nastalo? Manažeři věděli, že Norrisovi peníze jsou mimo hru, protože o ně přišel. Pořád ale platí to, že EPN prostřednictvím de Grota již nějakou dobu jedná s českou vládou o odkupu podílu americkým investorem, tedy EPNem. To je hlavní důvod toho, proč se vůbec portážní smlouva rodí. O skutečné převzetí EPNu ve skutečnosti vůbec nešlo. On totiž EPN zdá se skutečně nebyl žádnou prázdnou schránkou, kterou Norris v roce 1995 zakládal kvůli převzetí Mostecké uhelné. Ani by to logicky nedávalo smysl. Vždyť v roce 1995 ještě ani nevěděl, že nějaký most vůbec existuje, natož, že jsou v něm hnědouhelné doly. EPN byla v roce 1998 už zavedená firma. Její majitel sice přišel ke krachu, ale v nějaké formě existovala dál. Vedla například jednání v Jižní Africe, v Abu Dhabi o možnostech uzavření smluv s českým podílem, dále s kanadským bombardiérem ohledně zavedení rychlovlaků v České republice. EPN má ještě stále kanceláře ve Varšavě, Sofii, Bratislavě a dalších městech. V těch úřadovali zaměstnanci na plný úvazek. V každé ze zemí určovali strategii a snažili se státům radit, jak efektivně privatizovat strategické podniky. Ale pro příběh Mostecké uhelné to není až tak důležité. Jen je podstatné si uvědomit vztah, který se zde rodí. Dnes si můžeme otevřeně říci, že lidé kolem Antonína Koláčka, byť tehdy nevystupovali pod svým jménem a na klíčová jednání vysílali právníky, potřebovali EPN jako firmu, která bude v obchodech s akciemi Mostecké uhelné figurovat. Stephen L. Norris je přece jen ve finanční tísni a každý dolar je mu dobrý. A tak svolil k tomu, že českým investorům poskytne krytí a bude pokračovat v jednání s vládou. To bylo právě podstatou oné svěřenecké smlouvy, zvané kontrakt deportáž. Zadarmo to pochopitelně nebylo. Stephen L. Norris za ní dostal 1 milion dolarů. Podpisem smlouvy pověřil na základě plné moci Jacquesa de Grota. K samotnému podpisu dochází 18. dubna 1998. Později Norris prodává celou značku EPN, ale nikoliv aktiva. Těch se zbavovat nechtěl kvůli případné odpovědnosti. Jak těžké bylo převzít značku EPN, ptám se Jiřího Diviše. Byl to výsledek dlouhých jednání, koupili jsme jen jméno a adresu. To jméno mělo historii, viděli jsme tam tu kontinuitu. Na základě kontrakt deportáž byla EPN dále formálně subjektem, který se zajímá o akcie Mostecké uhelné. Tyto nákupy ale prováděla na účet klienta, kterým byl Invest Energy. V zájmu Invest Energy v tu chvíli je, aby akvizici akcií dokončil a eventuálně celou Mosteckou uhelnou razantně restrukturalizoval. Jedině tak by zachránil svou investici. Se zcela rozdílným pohledem na věc ale chodí po světě Roman Češka, ex-ředitel Fondu národního majetku. A právě o tento pohled se samozřejmě také intenzivně zajímám. Co se dozvídám? Společnost EPN je americká společnost, která se tváří, že dělá biznis v České republice. Ale je nepravděpodobné, že by skutečně fungoval jako reálný investiční fond. Na ministerstvu privatizace jsem měl coby poradce ministra na starosti jednání skoro se všemi investory, kteří do privatizace vstupovali. Vím, jak se investoři chovají, jak pečlivě všechno prověřují a jak je pro ně to prostředí neznámé. Na každé transakci pracovali týmy lidí. Zatímco EPN byla investiční společnost, kde v jejich sídle pracovalo pár lidí. Věděl jsem to od kamaráda, který ve Washingtonu pracoval. Požádal jsem ho, aby se tam zašel podívat. Volal jsem tam a oni o žádné investici v České republice nevěděli. Byl to důkaz toho, že někdo z EPNu používá jméno EPN jenom jako zástěrku. Jsem přesvědčen, že s nimi museli udělat dohodu, aby se za odměnu tvářili jako vlastníci. To jsem medializoval. Neměl jsem na to ale žádné důkazy. Nebyl jsem detektivní agentura, tvrdí dnes Roman Češka. Zajímá mě také to, jak měli manažeři ošetřené vztahy mezi sebou. Na svěřenecké smlouvě totiž nebyli vyjmenovaní zdaleka všichni. Čistě teoreticky by si tak po úspěšném získání státního podílu mohl například Petr Kraus akcie přivlastnit a s ostatními se nepodělit.
Já jsem žil na bázi důvěry. Takovou smlouvu jsem nepotřeboval ani neměl. Je potřeba to vnímat tak, že jsme nevěděli, jak to dopadne. Neměli jsme písemnou dohodu. Chtěli jsme tu situaci zvládnout společně. Museli jsme reagovat rychle. Mnoho dohod se dělat nedalo, vzpomíná Antonín Koláček. To, že hnědouhelný průmysl u nás stále existuje, je dodnes značnou zásluhou tehdejšího managementu Mostecké uhelné. Stát se rozhodl, že to tam zavře. A management se v zájmu té společnosti rozhodl, že udělá všechno pro to, aby přežila. Obhajuje tehdejší postup manažerů Marek Čmejla. Jeho slova se shodují se vzpomínkami Jacquesa de Grotta, podle kterého byl tehdy hlavní zájem Epienu udržení dolů v chodu. De Grot přidává ještě další důvod, proč chtěli manažeři zůstat v anonymitě. Byli mladí a neznámí v politických kruzích. Do toho všeho se navíc přidalo riziko, o kterém dnes manažeři hovoří, ale ověřit ho už asi nikdy nedokážeme. Podle nich měli tehdy o převzetí Mostecké uhelné zájem jistí investoři z Německa. Ti investovali do německých hnědouhelných dolů v Sasku, tedy kousek od dolů v Mostě. Mostecká uhelná jim tím pádem stála v cestě, protože těžila uhlí při mnohem nižších výrobních nákladech. Bylo prý pravděpodobné, že pokud by doly ovládly, okamžitě by je zavřeli. Odstřihli by tím svého zásadního konkurenta. Říkalo se, že prodej dohodli vysocí představitelé bývalého aparátu a že je téměř nevyhnutelný, vzpomíná de Grot. Kde tehdy k takové informaci vůbec přišel? Stopy vedou k tehdejšímu premiérovi úřednické vlády Josefu Tošovskému. Tošovský se s de Grotem velmi dobře znal už před revolucí. Jako šéf Živnobanky se totiž účastnil zasedání guvernérů centrálních bank pořádaného Bankou pro mezinárodní vypořádání v Bazileji. Takže jsme se vzájemně znali a měl jsem pocit, že si byl plně vědom toho, jak se situace změní. To bylo zřejmé, vzpomíná de Grot na předrevoluční situaci. Tou změnou měl samozřejmě na mysli sametovou revoluci. Poté, co k ní skutečně došlo, Tošovský kontaktoval de Grota a zařídil, že byl belgický bankéř zvolen jako vyjednavač zájmu zemí, mezi nimiž bylo i Československo. De Grot tak v tento moment přestává hájit zájmy Belgie a přeorientoval se na naši zemi. Údajně to nebyl až takový rozdíl, protože jsme měli stejný přísun kapitálu před druhou světovou válkou a byli jsme průmyslové země s podobnou historií. Tošovský měl tedy s de Grotem skvělé vztahy, o tom není pochyb. Začátkem roku 1998 de Grot přijíždí Tošovského navštívit osobně. Tošovský si de Grotovi stěžuje, že se mu nelíbí být premiérem, protože není politik. A došla samozřejmě řeč i na situaci v Mostecké uhelné. Poslyš, tyto doly jsou pro zemi velmi důležité ze dvou důvodů. Za prvé z důvodu platební bilance. Česká republika není jako mnoho jiných zemí závislá na dovážené energii. Většinu energie vyrobíme z vlastních zdrojů, což je výhoda, kterou musíme zachovat. To je jedna věc. Za druhé, z ekonomického a sociálního hlediska jsou tyto doly naprosto zásadní, jako jakýsi živý pramen a krev pro celé město a region. Toto údajně podle de Grota slovo od slova tehdejší premiér odpověděl. Doly chtěl Tošovský zachovat. A pak přišlo to hlavní. Zeptal jsem se, zda by nebylo lepší, kdyby se nám podařilo najít místní lidi, kteří by doly zachránili. A on odpověděl, že ano, vzpomíná de Grot. Co tím chce říci, je jasné. Postup převzetí dolů Čechy mu neformálně schválil sám premiér, byť jen při přátelském rozhovoru u šálku čaje. Těžko z toho usuzovat, kdo ví, jaké závěry. Kdyby tehdy Tošovský znal situaci dopodrobna, možná by se vyjádřil jinak. Ale pro de Grota bylo tehdy zřejmě důležité vůbec vědět, jak by se k takovému postupu tehdejší politická reprezentace stavila. Ani sám de Grot nevěděl, že jde o vlastníky akcí Mostecké uhelné. Nebo to alespoň tvrdí. Věděl jen, že jde o místní lidi. Tošovský mu následně vyjádřil právě již zmiňované obavy o tom, že si na Mosteckou uhelnou brousí zuby Němci. A to zřejmě ne s úplně dobrými úmysly.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Hraje vám.
2: All my music.
1: Radio Xaver.
3: Policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
4: No, mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod ho obviněvat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tomu si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nijak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetněji. On tam jako chodil, vypadal jako kluk od vedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra a já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc. Na Dozimetrho se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo, že to není. A on se na to nezapomnělo. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takových hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, kterak někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho Dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN a teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
3: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz. Že začal zvonit.
4: Začal
3: bonzovat. Vypovídat musí každý. Ale,
4: no, jasně, ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.

Meky Messer. Ach můj Bože, kdo dokáže, že je vrah na nábřeží řeky Temže. Leckdo život dokonal, mor tam nebyl, víme jenže. Meky Messer blízko stál, jednou zmizel chudák Majer, jindy boháč Miller zas. Meky s hůlkou jako frajer,

Audioknihu do životí vám přináší Six Fresh SRO. Otto Biedermann. Otík je férovej kluk. Na doživotí odsoudil krajský soud v Ostravě 25-letého Otto Biedermanna, narozeného 1973, za 5 vražd v případu takzvaného kolínského gengu. Takhle nějak vypadaly zprávy v médiích na podzim roku 1998. Otto Biedermann byl popravčím kolínské party. Sešel jsem se s jedním z kriminalistů, kteří na případu pracovali. Mluvil o Biedermannovi jako o Otíkovi. A dokonce tvrdil, Otík je férovej kluk. Teď sedí Otík proti mně. Typoval bych ho na úředníka v bance nebo realitního makléře, ale nikdy ne na profesionálního vraha. Sedíme v celé valdické věznice a pan popravčí mluví klidně a vyrovnaně. Pořád musím myslet na to, jak rychle se člověk může dostat na dno a pokrk do bahna.

0: Říká se, že kriminál každého člověka změní. Platí to u tebe?
1: Ano, to se říká. A já si myslím, že u většiny lidí k tomu opravdu dochází. Bohužel se to ale týká nejen vězňů, ale i vězenského personálu. Ale určitě to člověka změní od základu. Někdy to ale ani není třeba, u někoho stačí, když se změní jen částečně. Jen smůla, že tady to funguje v obou směrech. Lze se zde změnit k lepšímu, ale také se lze stát ještě horším, než jaký byl člověk venku.
0: Jak je to s tebou?
1: Samozřejmě jsem se tady změnil i já a pevně věřím, že k lepšímu. Věznice a doživotní trest, to je jako vysoká škola sebeovládání, tolerance, kompromisu a vyrovnávání se s bezmocí. Já jsem tady 11. rok. Ten odstup let ve vězení dokázal velice změnit mou osobnost, můj pohled i mé pocity ohledně celého případu a mnoha dalších věcí. Jsem teď toho názoru, že aby se člověk ve vězení mohl změnit k lepšímu, stačí chtít.
0: Takže ty jsi od začátku chtěl nastoupit do výkonu trestu?
1: Ano, to je podmínka. Člověk musí sám chtít. Funguje to za předpokladu, že je jako já ve vězení oprávněně, jinak by to byla samozřejmě blbost. Já jsem vlastně díky svému přiznání ve vězení téměř dobrovolně. Zní to trochu hloupě, ale v podstatě je to tak. Podle toho se i snažím přistupovat k výkonu trestu. Dříve jsem třeba měl rozdílné pocity u jednotlivých případů.
0: Jak to myslíš?
1: No, některých lidí, které jsem zabil nebo pomáhal zabít, mi bylo líto více a některých zase méně. Bylo to různé, podle vztahu k tomu člověku. Dnes vím, že to byla hloupost dělat nějaké rozdíly. Ti lidé naprosto bez rozdílu neměli zemřít.
0: Můžeš mi to nějak vysvětlit? Co znamená, že některých ti bylo líto víc a jiných míň?
1: Ano, mohu. Bylo to rozdílné podle vztahu k té oběti a jejímu životu. Řeknu ti příklad, Xavere. Na jedné straně čerpadlář z benzínky se svou rodinou, manželka a tělesně postižená dcera. Na druhé straně můj kolega, rodinný život mu nic neříká, sám je do jedné vraždy namočený až po uši a ještě mě chce vydíráním přimět k dalšímu loupežnému přepadení. Já vím, že oba dva mají nějaké blízké a budou někomu chybět, ale ať se každý zamyslí sám, koho by mi z mého pohledu mělo být tenkrát líto více a koho méně. Mohli bychom porovnat každého s každým a hledat pro a proti, koho nám má být líto více nebo méně. Jak už jsem ale dříve řekl, tohle všechno je pryč. Dnes jejich smrti lituji naprosto bez rozdílu.
0: Ty jsi ve výkonu trestu od 21. února 1996. Co nejhoršího si od té doby zažil?
1: Abych to trochu upřesnil, 21. února 1996 jsem byl zadržen policií, tedy byla oficiálně omezena má svoboda. Následovala cela předběžného zadržení a později umístění do vazební věznice. Do výkonu trestu byla ta doba od zadržení až do odsouzení započtena vlastně až právoplatným rozsudkem. Ovšem, označit 21.2.96 za počátek výkonu trestu asi nelze. Ten začal tuším někdy v létě 99, když jsem byl převezen k výkonu trestu do věznice Mírov. To, co jsem od té doby zažil nejhoršího, by se dalo říct jedním slovem. A to bezmocnost, nebo bezmoc. Zažil jsem ji, zažívám ji a ještě určitě zažiju. Tohle je podle mě téměř to nejhorší, co se může člověku stát. Být bezmocný. Pro představu můžu uvést příklad minulý i současný. První takový zážitek mě potkal hned toho 21. února 96. To jsem dostal docela zabrat i po fyzické stránce. Při zadržení mi policisté v civilu, myslím, že to byla hostující zásahová jednotka z Ostravy, nasadili na ruce pouta a na hlavu mi navlékli pytel z hrubé látky s provazovým zadrhovadlem, něco jako velký sáček na přezuvky. Provazem mi utáhli pytel kolem krku a jeho konec mi přivázali vpředu k poutům na rukou. Potom začaly nadávky a hlášky typu, tak co, umíš kouřit čuráky a podobně. A pokaždé, když jsem promluvil, jsem dostal ránu loktem nebo pěstí do hlavy pěkně, z obou stran. Pokračovalo to na policejní služebně v Českém Brodě. Postavili mě pouze ve slipech do místnosti a přivázali mi ruce pořád v poutech k tomu pytli na hlavě tak vysoko, abych měl odkryté břicho. Co následovalo, si lze domyslet. Opět nadávky a několikrát ke mně někdo přišel a pravděpodobně kolenem mě nečekaně dost slušně napálil do břicha. Naprostá bezmoc. Stojíte spoutaný, oslepený pytlem na hlavě a někdo z policistů do vás pro pobavení kope, aniž ví, zda jste vinen. Další příliv bezmoci nastal po vyhlášení konečného rozsudku. V té době už jsem si uvědomoval, co jsem vlastně udělal. Uvědomit si, jak jste bezmocný, že nic z toho nejde vrátit ani nějak napravit a hlavně kolika dalším lidem kolem jste ublížil, to je opravdu strašný pocit a není lehké s tím žít.
0: Máš venku lidi, kteří ti věří? Kamarády, přátelé?
1: Se všemi kamarády, kromě jediného, jsem po zadržení přerušil kontakt a nikde jsem se o nich radši ani moc nezmiňoval. Nechtěl jsem, aby je kvůli mě obtěžovala policie. Předpokládám ale, že by se většina z nich ke mně chovala a dokázala se se mnou bavit jako dřív, než to všechno prasklo. Někteří to stejně tušili už tenkrát, že jsem zapojen do nějaké násilné trestné činnosti a nezavrhli mě kvůli tomu. Až se opět potkáme, tak se uvidí. Jen mi není jasná první část této otázky, v čem mi ti lidé venku mají věřit.
0: Kdo za tebou jezdí na návštěvy do vězení a o čem si nejčastěji povídáte?
1: Na návštěvu za mnou do vězení jezdí někdy sestra, synovec a jeden starý kamarád, který je brán i jako dlouholetý rodinný přítel. Nejčastěji se bavíme o tom, co je doma v rodině i v místě bydliště, tedy u nás ve vesnici Nového. Probere se i aktuální zdravotní stav celé rodiny. S tím kamarádem máme venku společné známé, tak probereme novinky, jak se mají, co dělají, kdo má dítě a naopak kdo umřel, tak různě. Samozřejmě někdy přijde řeč i na případ a padnou nějaké oprávněné výčitky. Já zase vylíčím současné poměry na oddělení, co si na nás někdy vymýšlí za blbosti, co se komu přihodilo, třeba kdo se pokusil o sebevraždu. Když je na co, tak si navzájem postěžujem a hned je nám lépe. Bohužel mám nárok pouze na 3 hodiny návštěv měsíčně, což je dost málo. Když chci pozvat ještě někoho samostatně mimo rodinu, připravím se o část návštěvy s rodinou.
0: Jak berou tvůj osud, tedy celý případ a následný doživotní trest tvojí blízcí?
1: Moji blízcí, tedy naše rodina, to jistě nesou dost těžce. Vím, že jsem je hodně zklamal. I když přede mnou se snaží být silní a moc mi to nevyčítat, přestože na to mají plné právo. Občas se objeví nějaké negativní projevy od lidí z okolí, což mě velice mrzí. Není to správné, protože oni za nic nemůžou. Mělo by to být adresováno pouze mně. Naštěstí prý takových projevů není mnoho. Bohužel jim s tímhle nemohu nějak pomoci, tak na ně na všechny aspoň často myslím a doufám, že to ustojí. I když snášet to a vyrovnat se s tím vším asi jen tak nepůjde. Hlavně jsem moc rád a mám je za to rád a jsem jim za to vděčný, že mě nezavrhli a berou mě stále jako součást rodiny. Bez podpory rodiny je to tady pro každého mnohem těžší.
0: Zažil jsi v životě fatální křivdu? Kdy a jakou?
1: Tato má odpověď asi dost lidí nadzvedne, ale já bych jako křivdu označil to, že jsem byl odsouzen k trestu odnětí svobody na doživotí.
0: Považuješ tedy ten svůj trest za nespravedlivý?
1: Odpověď na tuto otázku bych rozdělil do 2 rovin. Ano, z jakéhosi morálního hlediska se i mně může můj trest zdát spravedlivý, ale z pohledu zákona ho rozhodně za spravedlivý nepovažuji. Dle mého názoru jsou zde dány důvodné pochybnosti, zda splňuji zákonné podmínky opravňující uložení trestu odnětí svobody na doživotí.
2: Je mi fajn. A je mi skvěle, jen se nesmím ani hnout.

mísit, tak ti volám, že až příště, příště přijď mě uhasit. Zatím hodně pus, jinde víno zkus a rhythm and blues. Je mi fajn,